0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Let's just go by where I live, let's go.

new, like the whip, rack it up, no assist, made bitch, I ain't never.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Ahoj, tady Sifon z VVček, posloucháte Radio Wave.
1: Někdo klepe na dveře, otevřu a už vchází dovnitř. Pomeranč přišel za mnou v přestrojení za citron. A jestli si prý můžeš šlupku odložit,

Není host jako host. Židle se pod ním celá třese. Začíná pouštět šťávu a u toho ručičkama mává. Není host jako host. Ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít, ale to se návštěvám někdy stává. Není host jako host. Ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít,

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny. Like NASCAR. Yeah.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Describe my

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Return of the singular song killer. With the sound so irregular. Live from a whole new curriculum. But what I got is not teachable.

0: neboli.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

0: sex. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

pořádku, nic se nemění. Vždyť nejsem jediná, kdo to...

0: it, folks. You must go.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.

Dnes od 14 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: prosím tě, neplakej.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.
2: Escada. Hey, Escada. Escada.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: dělali.
1: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
3: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák.
1: Poslouchejte nejnovější díl znovu dnes od 15 hodin na rádiu Wave.

0: 17 hodin na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Na rádiu Wave právě odbyla 10. hodina dopolední a my právě startujeme nedělní víkendový on air s datem 11. října. 4 hodiny plné muziky, podcastových ukázek, kulturních tipů a zajímavostí ze světa s Michalem Lirý. No a rovnou zamíříme do víkendového playlistu s brněnskými Ghost of You.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte Rádio Wave.

Brněnští Ghost of You a taky britský producent Fred Again nám načali první společnou hodinu na rádiu Wave. No a my si rovnou povíme, co nás v následujících 4 hodinách čeká. Už za pár minut si pustíme Houpačky, kde se zabývali takzvaným poporodními návštěvami. V dalších hodinách nás pak neminou ukázky z nového Impactu s Adélou Španerovou a taky Hotcast Pod po 13. hodině. Už 12. října, tedy zítra v pondělí, startuje nový audiotrip o holčičí pomstě. Tahle země není pro ženský. S Karolínou Knězů, Marí Anou Myšičkovou a Janem Hájkem v hlavních rolích. Takže my si určitě pustíme teaser k téhle té sérii. No a Kulturistán pro nás má určitě nějaké pozvánky na akce příštího týdne, ať už na koncerty nebo na divadlo. No a teď už zpátky do playlistu britské trio Churches, pak Gorillaz společně s Thundercatem nebo rapper Quest-E. No a od mikrofonu zdraví a příjemný poslech nedělního on-airu přeje Michal Liri.

0: Už 10 měsíců mají ženy v Česku možnost využít takzvané poporodní návštěvy. Jak služba, kdy ženu v 6 nedělí přijde domů navštívit a zkontrolovat porodní asistentka vypadá? Jak systém funguje a s čím vším může porodní asistentka pomoci? Ptali se na to Petra Kolka, primáře porodnice ve fakultní Thomayerově nemocnici v Krči. Tady už je z Houpaček ukázka.
1: Porodní asistentka je velmi cenný člověk. Myslím si, že to je profese, která je ceněná, nevím, jestli je úplně doceněná v dnešní době. A je to historicky jedno z nejstarších zdravotnických profesí. Porodní asistentka tady vlastně byla od doby, kdy člověk rodil v nějaký jako sociální skupině. Tak se rodilo jenom s porodní asistentkou. Já dneska, když se bavíme o tom, co je přirozený porod, tak vždycky se tam do jakého časového období, do jakého kontextu to chcete zařadit. Jestli jako když jsme lezli ze stromu na zem, nebo jako v době, když už jsme žili v domech, ale ještě nebyli žádní doktoři, tak už ale byly porodní asistentky. Už prostě v té komunitě byla nějaká starší žena, která s tím měla nějakou zkušenost a té rodičce s tím v mezích svých možností pomáhala. Moderní porodnictví, kdy do toho začali zasahovat vlastně lékaři, je relativně mladý. To trvá několik set let teprve, kdy se začaly používat kleště a byli jsme schopní prostě vyndat dítě proti přírodě vlastně dneska. Císařský řez, že jo, to je stoletá záležitost, prakticky nějaký bezpečný císařský řez, až sérou antibiotik. Takže porodní asistence je strašně důležitá, velmi cenná a myslím si, že to, po čem ženy touží dneska, hodně v mediálním prostoru se to užívá, je vlastně návrat k tomu přirozenému porodu. A já si myslím, že tam právě je práce té a cesta pomocí porodní asistentky. Jinak to prostě neuděláme. To je ta žena, která vlastně dneska je to profesionálka, ale nahrazuje právě tu nejstarší, nejzkušenější ženu z té komunity a té ženě pomáhá s tím porodem. A to je nejenom vyndat to dítě, ale je právě jak přistupuju k tomu porodu, jak se na to připravuju, jaký mám očekávání, abych věděl, že dnes v rámci zachování zdraví žen a miminek bude zhruba 20% porodu skončit císařským řezem. Mít tam tuhle tu rezervu, že se cokoliv může stát, že to nemusí skončit tím ideálním, že porodím bez jakýkoliv medikace a budu šťastný a všichni budou zdraví a všichni budou spokojení. Takhle to nemusí dopadnout. A na to být připravený, mít tam tu rezervu, aby když to tak nedopadne, tak aby mě to nějak psychicky prostě nehodilo zpátky, aby se mi nerozjeli nějaký nepříjemný stavy a hlavně abych prostě měl satisfakci z toho porodu, aby ta žena prostě odcházela a byla prostě spokojená, i když se třeba něco nepovede. Takže to si myslím, že je práce té porodní asistentky. Pak samozřejmě celá ta péče okolo porodu, kde by za mě ideálně byla jedna porodní asistentka na jednu rodičku a celý ten porod by strávili spolu, navázali by nějaký vztah. Ona by jim rodila jedno dítě, pak by jim porodila druhé dítě, pak třeba třetí dítě. Tak jako to bylo dřív prostě v těch vesnicích a v těch komunitách. Takhle si myslím, že by to bylo ideální. Byla by jim i radou právě, jak se připravit dál, co pro to miminko připravit, kdy ho začít přikrmovat. Samozřejmě ty poporodní kontroly. Je toho strašně moc. Ta porodní asistentka všechno umí. I dnes. Tohle to je všechno v její náplni práce vlastně. A takže oni to umějí, akorát ta společnost to neumí dobře využívat.
2: Houpačky.
3: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
4: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Pokud jste nestihli v premiéře čtvrteční Čelisti, kde Aleš Stuchlý, Vít Schmarcz a Tomáš Stejskal kriticky zautočili na filmové novinky, konkrétně třeba Na šipkaře nebo O díl B, tak máte dnes možnost slyšet tuhle kritickou smršť v repríze od 19 hodin na rádiu Wave.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Schmarze a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na rádiu Wave.

Anet X a Nobody Listen krátce před 10:45. No a před námi ve víkendovém playlistu jedna z prvních novinek, které od středy obohacují naší hudební rotaci. Marilyn Manson se po experimentech s elektronikou a tvrdými beaty vrací k dřevnímu kytarovému zvuku. Jejich novinka Cheap Fashion pracuje s velmi úspornou nástrojovou paletou. Songy jsou ohlené na kost, namísto slovenských politických témat se texty nových skladeb odehrávají výhradně v pražských kulisách. No a my tady máme úsečný track Exam, který vypráví o tom, jak osobní problémy brání v hrdinství. Namísto cesty na protest vás prostě občas může doma potrápit vyrážka, prostě ze života.

0: Klamár doznívá v 10 hodin a 52 minut, no a první společná nedělní on-airová hodina je tedy téměř za námi. S plzeňskými Aida de Young tu hodinu už uzavřeme kompletně a s dámským duem Slater Kinney rovnou odpálíme další program. Čeká nás Impact a taky se mrkneme na to, co se hraje zítra v pražském Alfredu ve dvoře a brněnském Hadivadle.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
3: Radio Wave.
4: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

11. hodinu na rádiu Wave jsme odpálili za doprovodu Slater Kinney a taky Rosalie. No a v nedělním playlistu teď zamíříme zase na chvíli na tuzemskou scénu. Duo Blue Wandy a jejich nejčerstvější věc z alba La Bomba Track X, kde můžete slyšet i Táňu Lvovskou. No a pak rapper Darko Don a jeho Dancehall a Party. No a ke slíbenému impactu nás pak už posune švédská zpěvačka Lykkeli.

0: Spojenými státy otřásla kauza údajného hromadného znásilnění na Cornellově univerzitě. Otevřela se znovu poté, co bývalá studentka zažalovala prestižní Ivy League školu s tím, že ji dostatečně neochránila. Mohlo by se něco podobného stát i v Česku? To už budete muset zjistit v novém Impactu s ombudsmankou Univerzity Karlovy Kateřinou Šámalovou a výzkumnící Zuzanou Andreskou. Před námi je teď krátká ukázka.
1: Skládáte to i rok od roku, protože to ten institut se musí vlastně jako vrůstat postupně do systému univerzity. My jsme letos dělali plošné šetření mezi studujícími a zaměstnanými osobami v otázkách právě sociálního bezpečí a vyšlo nám u studujících, že zhruba teda z těch, co odpověděli, vyplnili dotazník, tak zhruba 55% ví, že ombudsmanská pozice existuje. Což je stejně jako relativně malé číslo, je na čem pracovat. Co je nicméně horší, je to, že ze zkušeností s nevhodným chováním, kam bychom bezesporu mohli zařadit i to, které tady řešíme, tak je ochotnost s náma řešit s ombudsmanskou pozicí pouze asi 4 nebo 5% těch lidí. Což znamená, že ta důvěra, obecná důvěra vlastně jako ve zdroj podpory, profesionální zdroj podpory, je stále relativně nízká. Těch důvodů je celá řada. Dotyčné nebo dotyční se domnívají, že ta jejich zkušenost třeba není tolik závažná, že by právě bylo spuštěno to řízení. Nebo se obávají dopadů na to studium, jo, co to bude pro ně znamenat a tak dále. Takže není to jenom důvěra naše, ale za mě úkolem ombudsmanů a ombudsmanek je i vlastně demitizovat ten proces jako takový a snímat tu zátěž z těch, kteří zkušenost nějakou mají a potřebovali by ji sdílet.
2: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Anglická hudebnice Billy Nomade nás krátce před 11:30 posouvá ke slíbenému divadelnímu Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: S první pozvánkou začneme v Praze a konkrétně v Alfrédu ve Dvoře. Zítra od 20 hodin tam hrají Matko Boží Vyžeň Putina. Snad všichni mají v paměti skandální případ, kdy dvě členky Pussy Riot skončily v nejtvrdší věznici na Sibiři. Ve scénické kompozici Matko Boží Vyžeň Putina se tvůrci

0: příběh o vině Čechů a Němců, o tom, zda je možno odpustit a porozumět. Je to dramatizace úspěšného románu současné české prozaičky Kateřiny Tučkové. Vychází z historických událostí nedílně spojených s minulostí Brna. Konkrétně zobrazuje takzvaný brněnský pochod smrti a osudy jeho účastnice Gerty Schnirch, pocházející z německo-české rodiny. Bude to 154. repríza téhle dnes už legendární brněnské inscenace, režírované Marianem Amslerem. Mimochodem, dnes startuje i dvoudílné filmové zpracování na České televizi, takže pokud byste někdo chtěl srovnávat divadelní a filmovou adaptaci a pak třeba machrovat před kamarády, můžete zítra vyrazit do brněnského AHA divadla.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
5: Poslali ho i s rodičima do Mauthausenu.
6: Byly věci, které nešly říct.
7: Kde je moje dítě?
6: Sama víš, jak se k ní chovala.
1: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
8: Babi!
9: Proč mě nemáš ráda?
6: Mluv sakra, já to stesu.
1: Gerta Schnirch.
10: Kolik těl je masový hrob, pane?
1: Premiéra dnes večer na ČT1 a v iVysílání.

Dukla a kluk jako já v 11 hodin a 37 minut. No a před námi v nedělním playlistu další z novinek. Rapper Gaf a producent Zima. Tihleti dva se potkali na společném čtyřskladbovém EPku Sunsetter. Nahrávka natočená během prázdnin ještě stihla babí léto a hostují na ní Toby nebo Carters, s nímž Gaf vydal několik zajímavých singlů. No a my si pustíme Popelku, takový trošku flashback zpátky do léta. Má vyloženě letní náladu a Gav v něm popisuje svůj život v jeden letní den.

0: Pravé poledne se kvapem přibližuje, tak já doufám, že už se vám někde v troubě peče ten nedělní oběd, ke kterému se sejdete, no a nebo třeba nepeče a nesejdete, to vůbec nevadí. Po včerejší propršené sobotě to vypadá, že se nám zase vrací babí léto, alespoň to tak vypadá tady z proskleného studia na Vinohradské. No a my se už za chvíli překlopíme do druhé poloviny nedělního on airu. Pořád nás ještě čeká podcast pod, tedy ukázka z nového dílu, a taky teaser na nový audiotrip Rádia Wave Tahle země není pro ženský. No a v následujících 2 hodinách se i určitě nezapomeneme mrknout, co v následujícím týdnu, co se hraje za koncerty. Je 11 hodin a 49 minut a od mikrofonu ještě jednou zdraví Michal Lirý.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách České dráhy.

Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Ahoj, tady kapela Meluzína.
4: A právě posloucháš Rádio Wave.

Edison Ray 8 minut po 12. v odpoledním vysílání rádia Wave. 2 hodiny za námi, ale ještě 2 před námi. Před námi konkrétně Skepta nebo taky Dance Hun, no a pak už si pustíme teaser na nové audio rádia Wave, které nese název Tahle země není pro ženský. No ale my teďka taky můžeme na chvíli vyrazit do naší sekce Wave News. Mě tam totiž zarazil jeden článek. Umělá inteligence OpenAI totiž napadla australskou vládu, no a pak jí napsala omluvu. Agent AI vyvinutý společností OpenAI se naboural do klíčových webových stránek australských ministerstev. No a když se pak americká organizace incident oznamovala australské vládě, tak k sepsání e-mailu využila umělou inteligenci. No. Podle serveru Guardian Australia právní a bezpečnostní týmy OpenAI použili umělou inteligenci k vygenerování části textu e-mailu, včetně výběru slov a taky formátování zprávy. Zdroj obeznámený s incidentem uvedl, že koneční e-mail zkontrolovali lidé, ale stejně tak byli zodpovědní za samotné odeslání komunikace do schránky Services Australia. Tam e-mail dorazil 10. září, tedy téměř 3 měsíce poté, co AI agent americké společnosti v červnu získal přístup ke statistickému portálu Medicare a taky dalším systémům australské vlády. To píše server News24. Kdyby vás zajímaly detaily téhleté zprávy, jak agent AI společnosti OpenAI vlastně napadl australská ministerstva, tak vás odkážu do naší sekce Wave News. My už teď totiž míříme zpátky do našeho víkendového playlistu. Před námi slíbený Skepta.

0: Už zítra, tedy v pondělí, startuje nový audiotrip o holčičí pomstě Tahle země není pro ženský. S Karolínou Knězů, Marí Anou Myšičkovou a Janem Hájkem v hlavních rolích. Je to 5 dílů plných prachu, krve, absurdních situací a taky špatných rozhodnutí, ze kterých už není cesta zpátky. Seriál napsal a taky režíroval Tomáš Rályš, který má na svém kontě 3 první místa v prestižní dramatické soutěži ceny Evalda Šorma. Navíc je laureátem ocenění Talent roku 2023 v cenách divadelní kritiky. Takže už zítra na rádiu Wave Tahle země není pro ženský.
1: Tak jdeme na to.
2: Počkej. Co je?
3: Není to on.
1: Co? Jak jako není to on?
3: Prostě to není on.
1: Do hajzlu! Jsi si jistá?
3: Ne, je ale úplně jinak.
1: Co?
3: No, cítit.
1: A to jsi se jako uvědomila až teď?
3: Tam byl vyvoněný. Teď se potí jako prase.
1: Kámoška si tě očichá, prase.
4: Když se Iza a Dí probudí uprostřed pouště, neví, proč tam jsou, ani jak se tam dostali. Vědí jenom, že musí zabít jednoho muže. Neznají ale jeho jméno, netuší, jak vypadá, ani proč právě on má zemřít. Na to si musí vzpomenout. Pokud uspějí, získají druhou šanci a budou žít. Ten, kdo jim úkol zadal, se s nimi totiž mazlit nehodlá. Já jsem Lenka Veverková, kreativní producentka nového seriálu Rádia Wave Tahle země není pro ženský. Chci vás pozvat k poslechu černě humorného thrilleru o vzteku, co se nedá pohřbít, o mužích, kteří si myslí, že jim všechno projde, a o ženách, které se rozhodnou přestat hrát podle cizích pravidel.
5: Mám pro vás speciální úkol. Takovou nabídku.
1: A co když ji odmítneme?
5: Neodmítnete. Nabízím vám 2 vaše životy za 1 cizí.
1: Nikoho vraždit nebudeme.
2: Mluv za sebe.
4: 5 dílů plných prachu, krve, absurdních situací a špatných rozhodnutí, ze kterých už není cesta zpátky. Seriál o holčičí pomstě napsal a režíroval Tomáš Rályš. V hlavních rolích uslyšíte Karolínu Knězů, Marii Anu Myšičkovou, Jana Hájka, Jana Teplého a další. Audiotrip Tahle země není pro ženský poslouchejte na rádiu Wave a v aplikaci Můj rozhlas od 12. října.

0: Orient a jejich Black Eyes nás posunul k 12:30 a tím pádem nás posunul i ke slíbenému Kulturistánu, ve kterém se mrkneme na koncerty.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Začneme v Brně, konkrétně v kabinetu Mus. V úterý 13. tam budou mít Valentine's křest LPčka od 20 hodin. No a zahrají taky Cosmetic Institute. Kapela The Valentine se po debutovém albu vrací ke kytarám a přichází se svou druhou deskou Palace Garage, která vyšla 18. září. No a svým jménem vzdává hold prvorepublikové budově v Hradci Králové. Spolu s nimi v Brně zahrají domácí Cosmetic Institute v úterý 13. v kabinetu Mus. Přesouváme se do Prahy, kde v úterý v klubu Sub-Zero bude Panic Baby se svým dosud největším headline turné This Might Hurt a Little. Jedna z nejvýraznějších nových tváří evropského alternativního popu vystoupí 13. října v pražském klubu Sub-Zero. Umělkyně, která si získala pozornost syrově osobními texty, filmovou estetikou a hity jako Claw Marks, má za sebou průlomový rok z desítkami milionů streamů i vyprodaným evropským turné. Fanoušky čeká intenzivní koncertní zážitek plný emocí, výrazných melodií a taky atmosférického altpopu. V úterý v Sub-Zero od 19 hodin. No a mám tady ještě poslední tip, který je taky pražský, ale na středu 14. do paláce Akropolis. Od 19 hodin Hihihaha holky, Anky, Pokoj 25 a Eduv syn. Hihihaha holky jsou experimentální rapové trio, které tvoří frontmanky a performerky Alena Novotná a Štěpánka Todorová spolu s hudebním producentem a live DJem Matějem Šímou, a.k.a. Taťkem Maťkem. Anky ho můžete určitě znát i z našeho playlistu, to je to pražský rapper s vietnamskými kořeny, který ve svých textech citlivě a syrově zachycuje téma identity, periferií i osobní proměny. Pokoj 25 je melancholický indie rap z prvky klubového synthpopu, no a Eduv syn je, to je pseudonym v Praze žijícího slovenského výtvarníka a hudebníka Mateje Misloviče. Takže tihle všichni ve středu 14. v paláci Akropolis od 19 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Hergot.
2: Hergot.
3: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
5: Poslouchejte dnes od 6 večer
4: na Rádiu Wave.

0: Rozhlas Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

Ventolínová vyšší inteligence minutu před 1:45. A před námi teď už v odpoledním playlistu další z novinek. Britské trio Say Now, které zatím vydávalo jenom singly. S tím novým posledním singlem Met My Match nicméně Amélie, Maddie, Issy ohlásili svoje debutové EPko, které vyjde v listopadu. Pod skladbou Met My Match je podepsaná mimo jiné i Pink Panthers. No a my se tak všichni vracíme na začátek tisíciletí k dívčím britským popovým skupinám, jako byly Sugababes nebo Atomic Kitten.

Český rozhlas Radio Wave.

0: Oxys pomalu doznívají 8 minut před 13. hodinou. No a my teď na chvíli zamíříme z našeho playlistu k mluvenému slovu, konkrétně do naší zprávařské sekce Wave News. Věděli jste, že jakmile Švédská akademie oznámí nového laureáta Nobelovy ceny za literaturu, tak okamžitě začíná nový výběrový proces, který trvá téměř celý rok? Informace o tom, kdo z nominovaných neuspěl, si akademie několik desítek let nechává pro sebe. No a jak přesně zdlouhavý výběr probíhá? Nominace na literární Nobelovku můžou podávat například profesoři literatury nebo lingvistiky, předchozí laureáti nebo představitelé spisovatelských organizací, připomíná server Deutsche Welle. Jména akademie přijímá do 31. ledna. Administrátor potom sestaví dlouhý seznam, který obvykle čítá kolem dvoustovek kandidátů a předloží ho Nobelovu výboru Švédské akademie. Následně vznikne užší výběr přibližně 20 až 25 jmén. No a po shromáždění zpětné vazby výbor sestaví svůj užší seznam, který obvykle zahrnuje až 5 kandidátů. Přes léto se členové akademie musí seznámit s díly vybraných autorů a napsat posudky a odůvodnění a volby preferovaného laureáta. V září se konají minimálně 3 zasedání, kde se nový laureát vybírá. Aby byl výběr platný, tak musí jeden z kandidátů získat víc než polovinu odevzdaných hlasů. No a na začátku října se pak svět dozví vítěze. Co všechno hraje roli ve výběru, akademie detailně neuvádí. Ve své závěti ovšem Alfred Nobel, zakladatel ceny, každopádně stanovil, že by měla být udělena osobě, která vytvořila nejvýznamnější dílo idealistického směru. Instituce rovněž střeží seznam nominovaných i hlasování akademiků. Takže tyhle informace o hlasování i nominovaných veřejnosti poskytuje až třeba o 50 let později. Já ještě doplním, že jediným českým laureátem Nobelovy ceny za literaturu je spisovatel Jaroslav Seifert, který získal v roce 84. No, the more you know, každopádně my už teď míříme zpátky za muzikou, protože nás čeká Berlin Manson, San Vincent a možná to stihne i Annabelle.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
4: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

S dánskými Ice Age a taky s R&B zpěvačkou JoJo Smith jsme načali poslední hodinu nedělního On Airu. No a ještě než si za moment pustíme crossover epizodu podcastu Pod a Psycha, kde probírali Stalking, máme tu další porci muziky. Americko-honduraská hudebnice Empress Off a track z její nové desky Dream House, který nese název Blue Light a hostuje na ní Blood Orange. Pak nás čeká tuzemská hudebnice Thea Sophia a nebo Xavier Sou Based. Tak to je muzika na následující minuty 13. hodiny na rádiu Wave.

0: Jak to vypadá, když motýly v břiše přerostou v obsesivní stalking? Kde je hranice mezi regulérním online šmírováním a obsesivním chováním? No a jak se s případným stalkerem vypořádat? Na webu Rádia Wave a ve všech podcastových aplikacích poslouchejte novou crossover epizodu našich podcastů Pod a Psycho. Tady je z něj ukázka.
1: Bojím se, že vím, co mi odpovíte, ale zkusím to. Dá se jakýmkoliv způsobem třeba poznat, že jdu na prvních pár rande s člověkem, partnerkou, partnerem, to je jakoby jedno, a nebo třeba máme nějaký kratší vztah. Jsou tam nějaký znaky, kdybych si měla říct, a trošičku alarm, tenhle
2: červené
1: člověk
2: vlajky.
1: By mohl být stalker třeba v budoucnu.
3: To jo.
4: No.
3: Hele? Já jako přemýšlím, jestli jako něco takového...
4: Ale určitě jako psychopat může být stalker velmi snadno, protože je právě schopen si to...
1: No,
4: jako
1: ale jak poznám, že je někdo psychopat, to právě nepoznám.
4: To pozná, že je dokonalej.
1: Že je dokonalej.
3: Jo, přizpůsobuje
4: ale to se
3: ti.
4: Těžko, ale to se těžko jako zase... Jako...
1: A to taky možná jsem jenom zamilovaná,
4: právě,
1: že jo?
4: Právě se to odliší od toho opravdu dokonalého člověka, takže to je
1: super, tak to
4: říct.
1: Nepoznám, díky. Jdem dál, kdyby vás něco napadlo, tak řekněte. No a pak teda čistě prakticky, pokud je tady někdo, kdo nás poslouchá, kdo se možná v takovémhle vztahu nachází, kdy už má pocit, že z toho nemá dobrý pocit, a nebo už je z toho vztahu venku, nebo s tím člověkem nikdy vztah neměl, možná ani neví, kdo ten stalker je a něco se mu děje. Tak co byste mu poradili? Co má dělat, jak se má chovat?
3: No, určitě hlavně, když mu začne právě ho nějak jako kontaktovat, tak mu neodpovídat. Prostě tam je takový ten dopamin hit.
4: Možná že, se jako vymezit, jo, že vymezit, jako jo. Nemám zájem o
1: no
4: tvoje
1: počkej,
4: zprávy.
1: No počkej, ale tak to znamená, že napíšeš zprávu, nemám zájem o tvoje
4: jo,
1: zprávy.
3: Ano.
2: Jako jednou.
4: To by tomu asi mělo předcházet.
3: Je tam asi, je jo, tam je nejdůležitější no. To, že i třeba, když se to pak dává té policii, tak tam musí být jako opravdu někdy jako
4: že
3: jasné.
4: To bylo odmítnutý.
3: Že to bylo odmítnutý. Jo, no. Že ten člověk to fakt ví, že nechci s tebou komunikovat, nechci s tebou žádný vztah, nechci tě vidět. Napsat to jednou a prostě ho pak zablokoval, kde to jde, a nekomunikovat s ním.
5: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jeden z nejslavnějších freestyle motokrosařů u nás i ve světě, Libor Podmol. Tak přesně ten dorazil do podcastu Boys za Krištofem Šimkem. Kromě motorek a světa plného adrenalinu zazpomínal taky na svoje dospívání, kdy mu umřel táta, který byl taky závodní jezdec. Libor se tak stal hlavou rodiny a ještě říká, že všechno, co dělá, dělá pro něj a vždy chce jméno Podmol dovést do cíle. To říkal, když se rozpovídal třeba o účasti na Rally Dakar. No a nové Boys můžete poslouchat dnes od 20 hodin.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

Girl Ray, producentka a zpěvačka Kito a taky rapper Dennis Bango aka Fakult. Ti všichni už jsou za námi v odpoledním on airu a naopak před námi v playlistu 13. hodiny kalifornská zpěvačka Hana Vu, další zástupce slovenské scény Vojtík, no a hned teď jedna z novinek. Nový single rapera a producenta Subaru, který spolu s jeho kolegou jménem HC tvoří norskou rapovou skupinu Big The Trappen. To jsou interpreti následujících minut.

0: Vojtík doznívá v odpoledním vysílání rádia Wave nějakých 12 minut před 14. No a my se tak ocitáme ve finále nedělního On Airu. On Air je možná u konce, ale vysílání rádia Wave rozhodně ne. Pixel Grip a Field Music nás doprovodí do celé, no a pak už začne tradiční nedělní Casablanca. Hiker Jakub Kuboj Scholz zjistil, že bavorskými Alpami nevede žádná souvislá dálková trasa, a tak si ji naplánoval. Poslechnout si ho budete moci už za pár minut v nové epizodě cestovatelského podcastu s Pavlem Sladkým. V 15 hodin se přižene Slejvák s Vilmou a Mírou, i když vidím teď z proskleného studia, že nějaký Slejvák se žene už teď. No a já ještě připomenu premiérový díl Boys s Liborem Podmolem od 20 hodin. Takže určitě laďte dál Radio Wave. Já už se teď loučím a přeji vám krásnou neděli, ale i celý následující týden, který zdá se bude čím dál tím víc podzimnější. Tak užívejte podzim, buďte zdraví a čus.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
4: Špína. Špína.
5: Pořad, který se vám zarije za nechty.
4: Špína.
6: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny.
8: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na Rádio Wave.
1: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Radia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. A dneska je tady se mnou Kuba Kuboj Scholz, ahoj.
2: Ahoj Pavle, díky za pozvání.
1: Kterého z Casablanky už můžete znát, jeho lásku k dlouhým trailům, k chození v přírodě, k horám a ke spoustě dalším věcem. Už jsme tady ilustrovali třeba pyrenejskými zážitky. Dneska se budeme bavit o něčem geograficky trochu bližším. Zároveň ale o trase možná do určité míry neobjevené, protože ty si letos v létě prošel něco, co si vlastně nazval bavorskou hřebenovkou, a to není žádná stálá trasa, to je něco, to, co ty si vlastně vymyslel, sestavil, je to tak?
2: Přesně tak, já jsem vlastně hledal v Německu nějakou pořádnou jako horskou linii, kterou bych si tam mohl natáhnout, protože jsem přes Alpy, vlastně přes ty ostatní alpské země už dálkový treky šel, ale v Německu jsem ještě nebyl. A žádnou dlouhou trasu, která by takhle kontinuálně kopírovala celý ty bavorský Alpy, jsem prostě nikde nenašel. Jsou tam jiný treky, které vedou třeba víc pod hůří, jsou tam treky jiného jako charakteru, a tak jsem si řekl, že chci náročný terén a chci se trošku pustit jako vejš. A natrasoval jsem to vlastně co nejblíž hranici Rakouska a pojmenoval jsem to teda bavorská hraniční hřebenovka, Bavarian Border High Route, vysoká cesta, která je plná náročného terénu, a co bylo takovou jako třešničkou na dortu, jako specifikem té cesty, že jsem přidal ferratový úseky.
1: Aha, takže tak, jsi měl set sebou.
2: Jo, takže já jsem jako nakombinoval dálkový trek s ferratama a to jsem si říkal, že bych jako hrozně chtěl zkusit, jaký to vlastně bude, a proto i to padlo na tady tu cestu, i na tady to místo, protože Německo je na tohleto úplně optimální.
1: Uhum. No a to, co jsi naplánoval teda minimálně na mapě, bylo jak dlouhé?
2: 650 přibližně kilometrů a nějakých 40 tisíc metrů stoupání. Pak realita byla taková, že to bylo o malinko delší, nějakých 670 a 41 tisíc metrů stoupání. Ale ono vždycky člověk si vysní jako nádherný hřebenovky, ale pak když jako počasí ti udělá čáru přes rozpočet, no tak prostě jako nechceš zbytečně riskovat život, protože ve finále každá cesta je skvělá a úspěšná, když se z ní taky vrátíš. No,
1: no tak to se ti ale povedlo, jsi tady dneska se mnou ve studiu Radio Wave, takže můžeme to probrat, všechny věci související. Ty jsi začínal v Lindau, což teda není moc v horách.
2: No, Lindau je úplně okraj de facto skoro těch bavorských Alp a to je u Bodamského jezera, takže tam prostě jsou samý jako luxusní auta a lodě v tom přístavu u toho majáku, a já jsem jako věděl, že chci nějaký hezký začátek, nějaký pěkný hraniční bod, protože se snažím vždycky ty dálkový treky chodit tím stylem, že si vyberu nějaký symbolický začátek, symbolický konec a mezi tím je kontinuální linie, kterou prostě takhle postupně nabaluju a skládám. No a to Lindau mi přišlo takový jako přirozený začátek, protože tam odtamtud se vlastně začínají zvedat hory. Je tam začátek Bavorska, protože víc na východ je Bavorsko, víc na západ už je Bádensko, takže přirozená i hranice toho regionu. A no, tam jsem začal stoupat. Prvních 100 kilometrů bylo trošku pozvolnějších, ty hory nebyly tak vysoký, takže tam jsem jako mohl jít trošku větší kilometráž, abych to tělo hodil do takového jako toho hikerského režimu, aby si zvyklo, a pak to začalo být pořádně ostrý, přibližně někde od Oberstdorfu.
1: Mm-hmm. No a začal jsi teda v Lindau někde jako na nádraží, nebo si chtěl začít od břehu Bodamského jezera, nebo od něčeho, co by mělo nějakou symboliku pro tebe, nevím?
2: Jo, tam je přímo v přístavu v Lindau, tak je takový lev, symbol Bavorska, a je tam i maják, takže u toho jsem začal. A no a rovnou jsem se spustil do hor. Jako já většinou jsem vždycky na mých předchozích dálkových trecích jsem vždycky přijel, počkal jsem hezky na druhý den, abych začal, ale já jsem byl tak strašně jako natěšený, že to tam konečně pošlu a že prostě začnu hajkovat, že jsem vyrazil prostě okamžitě, takže z autobusu jsem vystoupil, šel jsem do přístavu a zahájil jsem to. No ještě jsem udělal nějakých 12 kilometrů, dokud nepadla nějaká vlastně přísnější tma, ale měl jsem prostě strašný nutkání letos jako rovnou jít, protože jsem rok nebyl na dálkovém treku a to je hrozně dlouhá doba. Rok bez trailu.
1: A ta pauza to způsobila, že jsi byl takhle natěšený?
2: Já si myslím, že jo, no, protože jako předtím zase jsem byl rok jenom na trailu. Mm-hmm. A pak jsem si dal rok, jako, který byl víc jako pohodovější, jako na běžný režim pohodovější, protože nebyly treky, ale byly jiné aktivity, byly přednášky, psali jsme knihu, dělali jsme film s klukama, vlastně, jak jsme tady povídali o Chile minulý rok, tak teď vlastně Stopy divočiny se jmenuje ten projekt knižní i filmovej. Na to jsme nechali spoustu času a byli jsme prostě na jednom místě a ta tvorba prostě jako byla hodně taková jako stacionární. A já jsem prostě byl takový jako nevybouřený a říkal jsem si, potřebuji nějaký pořádný track. A člověk si řekne jako Německo, to je blízko, Německo každý zná a nebude to třeba tak zajímavý. A no, jako hodně mi překvapilo, jak ta cesta byla vlastně jiná, než jaký jsem měl představy o tom, jak německý Alpy budou vypadat. A byla dost i dobrodružná, takže jako jsem měl takový půzení, že potřebuji prostě jít a nezastavovat.
1: Všichni, kdo jste třeba neslyšeli Casablanku o Greater Patagonian Trail s Kubou a parťáky, tak ji samozřejmě najdete na wave.cz/Casablanka nebo v podcastových aplikacích, abyste si to mohli propojit. A my se dneska budeme bavit o té bavorské stezce, budeme se bavit o trase, kterou si sám naplánoval. Já myslím, že dneska už existuje velké množství trailů, zavedených, mapovaných, popsaných, hodně často lidi reagují tak, že jako následují trasy, které už jsou nějak předepsané v uvozovkách. Jak velký rozdíl to pro tebe je, když si tu trasu vymyslíš sám? To znamená, že když pak někde narazíš na problémy nebo něco by si naplánoval už s tou zkušeností potom líp, tak je to možná trochu pain, ale zase je to prostě tvoje. Tak co to pro tu cestu znamená?
2: Hele, je to, pro mě už je to asi klíčová věc. Mě už asi přestalo mi stačit chodit prostě ty zaběhlý traily, přestalo mi stačit vědět, že máš jasnou linii, že se ti prostě, že máš trail, který vede takhle, takhle a takhle, máš takovýhle jako exit pointy, máš možnost jít do zásoby, kde mít prostě nějakou vodu. A tím, že prostě jako už jsem něco nachodil, tak jsem najednou začal mít pocit, že potřebuju to dobrodružství získávat i skrze vlastně tu vlastní kreativitu na těch stezkách. A to, že si to nějak naplánuješ a sedíš prostě doma u počítače nad mapama, to je prostě hrozně krásný jako prvek celého toho dobrodružství, že jo. A já jsem takhle prostě vyhledával ty místa, říkal jsem si, tady to je hezký, tamhle to zase je náročnější, tady jsou feraty, tady to půjde spojit takhle, tady naopak to natáhnu tak, abych do civilizace vůbec nešel. A najednou jsem zjistil, že přesně to, co mě baví, tak to dokážu v tom Německu prostě najít. A nechodím ty dálkový treky, protože bych si řekl, tohle je známý trek, projdu ho, mám nějaký zářez. Chodím dálkový treky, protože mě baví jako trávit tam ten čas, baví mě ten způsob života. A ty třeba konkrétní geografické podmínky, přírodní podmínky a najednou tam jsem v obklopení toho, co mě baví, toho, co mám rád a je vlastně jedno, jestli je to Německo, nebo jestli je to stezka Českem, že jo, nebo jestli to budou Pyreneje, nebo prostě divoká Patagonie. Ty různý jako prvky té přírody můžeš prostě najít všude, jenom je to o tom jako trošku hledat, pátrat po těch místech a pak to spojit v tu kontinuální linii a to je to, co mě baví, prostě ta kontinuální linie, ten prvek toho, že se ta krajina mění a máš lepší pocit z toho, když si to prostě jako uděláš sám.
1: Hledání cesty je součástí té cesty.
2: Přesně tak.
1: Umíš německy?
2: Ne, neumím. Umím tak jako pár základních slovíček, jako třeba Helles, Dunkel, Weizen.
1: OK. Ano, Češi jedou do Bavorska, dobře.
2: To jsem se tam naučil, no a pak, jo, pak jenom jsem si tam v pekárně v Bäckerei. To jsem se naučil taky.
1: Dobře ty.
2: Jsem se naučil tady to slovíčko. No a zeptal jsem se paní, jestli umí anglicky, protože fakt v těch Bavorských Alpách jako skoro každý mluví anglicky a není problém se tam jako anglicky dorozumět, protože já prostě kromě angličtiny ještě zvládám španělštinu, ale němčina jde úplně jako mimo mě. A tak jsem tak trochu začal pochycovat nějaký slovíčka, ale zeptal jsem se paní, jestli si teda můžu objednat v angličtině a ona mi řekla, no tak to zkuste. A já jsem jí řekl Semmel mit Leberkäse. A ona mi na to řekla něco jako, že to byl perfect bayerisch. Takže jsem se vlastně jako trochu zasnažil jako přičuchnout tomu, jak oni tam mluví. Ale jako německy jsem se za stolik nenaučil, protože si myslím, že ani jak jsou prostě dobře mluvící v angličtině, tak to ani není potřeba to tolik umět, když člověk to nezná ten jazyk.
1: Ale bylo to wunderbar nakonec.
2: Jo, jo. Casablanca.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast s Pavlem Sladkým. Já vás provázím dnešním rozhovorem s Kubou Šolcem a bavíme se o jeho bavorské hraniční hřebenovce, o aktivitě, kterou si naplánoval na letošní léto. Jak jsme říkali, vyrazil si z Lindau a začal si stoupat postupně vzhůru. Tak po kolika dnech ses jako cítil, že už tě ta cesta nějak pozřela, že už seš plně na tom trailu. Jak ti tohle dlouho vlastně trvá?
1: Je to docela jako individuální. Tohle to má každý hiker, bych řekl, trochu jinak. Já většinou se snažím si plánovat ty treky tak, aby byly delší než 3 týdny. Protože mně přijde, že po těch 2 až 3 týdnech najednou jako začneš vnímat, že žiješ jako ten způsob života, že seš součástí té přírody, že se z toho návštěvníka, z toho turisty najednou stane jako to zvíře, který žije v té přírodě a putuje prostě z jednoho regionu do druhého regionu. A najednou jakoby vnímám, že jsem jako opravdu tam. Za všech ostatních trecích jsem to měl tak, že fakt to byly kolem těch 3 týdnů, tady ta hranice. Takže jako to, že jsem vyrazil a po 4 dnech začaly pořádný hory, tak jsem měl strašnou radost. Ale pak až teprve to tělo se dostane do formy, hlava se úplně vyklidní a přestane řešit problémy běžného života tady, tak splyneš víc prostě s tou přírodou. No. Takže ty 3 týdny asi, cca.
0: Mm-hmm. Co byl nějaký velký první zážitek na té cestě? Buď z hlediska lidí, nebo krajiny, nebo nějakého toho fyzického prožitku?
1: No, já jsem vlastně první 4 dny šel poměrně rychle a tam jsem šel skrze tu oblast Nagelfluhkette, což je taková slepencová oblast. Ty hory nejsou tak jako ostrý vápence, jako ve většině bavorských Alp, ale jsou to prostě takový malinký slepený kamínky. Takže tam jsem ani moc jako lidi nepotkával, tam prostě jako skoro nikdo nebyl. A pak za mnou přijel můj kamarád Vašek Kirchner, který se přidal na vlastně týden ke mně, nebo 5 dní, tím toho zdravím. A děkuju mu, že se ke mně přidal, protože to bylo skvělý. A my jsme právě vyrazili na část, která byla hodně divoká. Takže můj první jakoby dojem bylo to, že jsem si myslel, že to Německo bude hodně civilizovaný. A najednou jsem zjistil, že jdeme prostě 5 dní mimo civilizaci. A co tam je, tak jsou tam ty horské chaty. To byl taky zážitek sám pro sebe, nebo sám o sobě, protože já se snažím ty dálkový treky chodit takovým tím čistším stylem, kdy vlastně jsem jenom v té přírodě a co nejméně se ubytovávám. No a tam to jinak nejde, leckdy, protože prostě ten zákon Bavorsku to legální bivakování nepovoluje. A tak prostě je leckdy člověk odkázaný na buď emergency bivakování, nebo právě na ty horské chaty. A já na ty horské chaty vůbec nebyl zvyklý. A vůbec jsem nebyl zvyklý na tu náturu těch lidí, kteří tam jsou, že mně přijde prostě strašně zvláštní, že člověk přijde odpoledne na tu horskou chatu, to není jenom v Německu, v celkově v Alpách, ty to znáš taky, a ty lidi si sednou na tu verandu a hrajou karty. A já vlastně jako se snažím od svítání až do západu slunce co nejvíce jako prožít přímo v té přírodě. A říkám si, proč tady hrajou karty, tyjo? Když můžou prostě si jít vyběhnout tady na ten hřeben, že jo, a pak se vrátit. Pak nás tam hned vyhánili na konkrétní čas, musíte být tady, veškeré věci ve vašem batohu musíte mít v igelitovém pytli, který je zadělený asi kvůli štěnicím. Takže první velký zážitek byl náraz do reality, jak to chodí vlastně na těch horských chatách a co všechno jako tam člověk musí mít, jak musí mít zabukovanou chatu, jak musí prostě na konkrétní čas jako večerka, na konkrétní čas snídaně. Je to drahý samozřejmě. No a ty pytle kvůli štěnicím na ty batohy, to jsem si říkal, tyjo, to je hustý. No a všude pohorky prostě, jako ano. Skoro žádný trail runningový boty. Já jsem si říkal, to je úplně jiný svět, kde jsem to přistál. No, asi tak.
0: Je to teda pravda, že v některých částech Alp prostě vysoké pohorky, pevné boty jsou pořád absolutní jako klasika, když člověk narazí na někoho v kotníkových trailových botách, běžeckých nebo jiných, tak je to spíš výjimka nebo jeden ze 20, no?
1: Jo, naprosto. A ještě se mě zastavovali a ptali se mě, jako, jestli se cítím bezpečně, když jdu v takovýchhle botech, a ptali se mě, co jsou to ty návleky na těch botech, proč je nosím, že takový ty na suchý zip a na takový háček vepředu, gaitry, obecně, aby ti napadaly kamínky a prach dovnitř, tak to tam vůbec neznali. A já jsem si úplně říkal, že úplně jsem si uvědomil, jak my jsme jako Česko neuvěřitelná outdoorová velmoc, co se týká jako vybavení na ty treky, což jako kapitola sama o sobě, ale oni to prostě takhle nastavený nemají. Ta německá mentalita není, i proto to možná žádný takový trek zatím není. Protože oni jsou spíš na to, že jdou z údolí, kde si dají to dobrý pivo, najedí se, pak vyjdou na tu horskou chatu na hytě, tam si zahrajou karty, přespí a pak pokračují buď na jinou chatu a nebo jdou dolů. Ale to jejich putování je takovýmhle stylem a to jako vícedení jsem tam ani nezažil, i když jsme se s těma lidma bavili, tak oni jsou spíš na tohleto, no.
0: Nabídli ti ty alpské chaty výměnou něco za tenhle ten náraz, jak si to sám popsal, něco jako z kultury těch chat, co tě naopak nějak oslovilo a co se ti líbilo?
1: Tak jednoznačně pivo. Jakoby. Asi jsem nezažil, no bez asi. Nezažil jsem žádný dálkový trek, kde bych jako byl takhle v přírodě a v divočině a najednou prostě, jak putuješ ty hodiny, hodiny, je teplo, že jo, tak se ti jako vytváří v puse taková ta pivní chuť a říkáš si prostě, až přijdu na tu chatu nebo až přijdu dolů do toho města, tak si tam jednostřelím a prostě bude to ještě lepší. Ale prostě v Bavorsku přijdeš do jakýhokoliv horský chaty a do jakýhokoliv městečka a tam je pivovar. Jo, a to je úplně jako najednou jiná liga, že ty nemáš takový ten pivní deficit. Já jsem pivář, baví mě prostě jako ochutnávat různý piva. Mám chuť prostě objevovat a experimentovat. A co se mi právě nejvíc líbilo, je to, že jsou tam pivovary i nahoře, jako přímo na hřebení. Ku příkladu, Mittenwaldská hřebenovka, Mittenwalder Hohenweg, kousek právě od Mittenwaldu, tak tam normálně přijdeš feratovou hřebenovku, Bčko, a na konci té hřebenovky je prostě horská chata, kam vede i lanovka. A přijdeš v té horské chatě a tam bylo prostě jako výčep. A vedle prostě mladinová pánev, rmutovací kotel. A najednou si tam objednáš to degustační prkínko, ten set, a koukáš dolů těch 1000 výškových metrů jako s tím výhledem, s pivem, z pivovaru. Tak to je jako, to mě rozhodně jako potěšilo a rozhodně mi to vrátilo ten pocit, který jsem měl trošičku narušený z toho režimu, který je tam prostě daný. A říkal jsem si, tak tohle jako Bavoři fakt umí.
0: Tak zodpovědně na vlnách veřejnoprávního rozhlasu musíme dodat, že samozřejmě alkohol má i svoje rizika, ale že úplně asi rozumíme tomu, že vyžíznělý letní poutník na těch chatách nějaká piva, radlery nebo nealkoholická piva, že to je jako velké lakadlo a že tomu asi spousta posluchačů, posluchaček bude dobře rozumět. Co se týče toho vybavení ultralightu, trekařského, všeho příslušenství, tak ty tady teď sedíš ve studiu v té košili, ve které jsi šel?
1: Jo, to je přesně ona. Říkal jsem si, že to je takový jako příjemný symbol té cesty, protože jsem ji měl jenom na té cestě, tak teď jsem si ji vzal a navlíknul jsem na sebe zase ty německý Alpy. No.
0: Kolik jsi toho nesl na zádech?
1: Měl jsem nějakých 6,4 kilo. Od 6 do 6,5 většinou.
0: Včetně toho feratového setu.
1: Jo, to bylo 800 gramů navíc, takže já většinou si balím batoh kolem 5 kilo a tady jsem věděl, že když si tam přidám tady tyhle ty věci, tak to vlastně není o tolik těžší, ale umožní ti to se najednou pohybovat prostě vertikálně v těch horách, kde prostě trekaři by to obcházeli. Tak feratisti půjdou nahoru a najednou jako se mísejí ty dva světy prostě těch dálkových treků a těch ferat do jednoho a je to jenom 800 gramů navíc. Tak to se vlastně, jako jsem si říkal, vyplatí, protože ten zážitek je jako o to větší, když můžeš fakt jako zpomalit, líst protože díky tomu lehkému batohu ty fakt můžeš jít tu feratovou část, protože 5-kilový batoh prostě je podobná hmotnost, jako lidi si normálně nosí jako denní výbavu. Takže i to byla takováhle moje úvaha nad tím. No.
0: Na jaké všechny feratové úseky a cesty teda po cestě si narazil?
1: Bylo jich asi 5 až 6, který jsem si tam zahrnul, a většinou to bylo jako obtížnost A, B, C, což znamená, to jsou ty jednodušší části. Nechtěl jsem se úplně pouštět do těch jako hodně náročnějších, Dčko, Ečko a tak dál, protože zase ono to stojí strašně času. A když máš jako nějaký vymezený čas na celou tu trasu, tak jsem věděl, že to Cčko je takový příjemný, takový hezký jako popolejzání, ale můžeš se cvaknout prostě k tomu lanu a mít nějakou jistotu. No a Ačko, Bčko jsou vyloženě jako jednoduché části a pro lidi, kteří nemají strach z vejšek, tak na tom Ačku ani není potřeba se prakticky cvakat a stačí prostě jít jako podél, že jo.
0: Na to jsem se tě chtěl právě zeptat, jestli na Ačku se jistíš, anebo no. Jestli se přidržíš jenom tam, kde je potřeba.
1: Přesně tak, jenom přidržet a potom, jakmile už je to něco náročnějšího u toho Bčka nebo Cčka, ono potom ten batoh je zná, když tam máš už třeba jídlo a vodu, tak to není 5 kilo, ale je to třeba 7 nebo 8 kilo. No a to už jako je lepší se radši cvaknout a prostě jít na jistotu.
0: A nebo únava může hrát roli, když člověk absolvuje feratu hned ráno, když vyleze z chaty dobře vyspaný, ráno nasnídaný, tak se do toho pustí s nějakou jako svěžejší vervou. Když to na konci dne, když už seš trochu umolousanej, tak se stupovat někde a radši se zajistit dává smysl, ne? I když je to třeba stejná vlastně obtížnost.
1: No rozhodně, jako já jsem tady ty věci se snažil nepodceňovat a věděl jsem, jako, že mám před sebou 5 týdnů putování a prostě musím být zodpovědný. Ale jo, tak měl jsem z toho začátku respekt trošku a říkal jsem si, jak to vlastně půjde, protože během toho dálkového treku samozřejmě si něco rozvrhneš na ten jeden den a když si do toho najednou zapojíš feratu, která ti nějakou dobu zabere, tak musíš to trošku jakoby přehodnotit, vědět, že jdeš fakt pomalu. A já radši chodím prostě náročným terénem a pomalu a ujdu málo kilometrů, než abych prostě šel jednodušším terénem a drtil to a ušel 40. Takže vyhledávám právě ty exponovanější, náročnější úseky, kde to prostě jde jít normálně pěšky. A pak, když se k tomu přidají nějaký ty hezký hřebeny nebo ty náročnější úseky s tím Cčkem, no tak se prostě cvakneš. Bude ti to trvat prostě pár hodin, než přejdeš tu feratu, ale ten zážitek prostě z toho, že seš kontinuálně na cestě a najednou prostě hajkuješ, feratuješ a zažíváš prostě to, co ten dálkový trek ti dává, i to, co ti dává jako ta ferata a ta exponovanost, tak to bylo úžasný kombo, musím říct. A pravděpodobně to nebyla poslední cesta tohoto charakteru, protože jsem si říkal, že mě to jako, že mě to vlastně baví a že i ten prvek toho, že jsem si tu cestu takhle jako naplánoval sám a postupně vytvářel ty části, tak jsem si říkal, někdy ještě určitě vytvořím nějakou jinou linii někde jinde, protože takovýhle způsob plánování mě baví. No.
0: Byla teda nějaká ferata, nebo v Německu možná Klettersteig spíš, na té cestě, na kterou se narazil, která tě zvlášť oslovila, protože prostě výhledy nebo ta expozice nebo to, jak je to vedené tím terénem, ti prostě sedlo? Chtěl bys nějakou zvlášť zmínit a vyzdvihnout?
1: Mittenwalder Hohenweg, to je ta mittenwalderská hřebenovka a to je Bčko, ale je to takový Bčko, který je hodně exponovaný. Takže spíše to o tom, že lidi, kteří se bojejí nebo nemají jistý krok, tak prostě by se určitě jako měli na tom Bčku poctivě jako cvakat. Pak prostě pro lidi, kteří třeba už jsou zkušenější s těma feratama, tak ty si právě užijou tu krásnou exponovanost a různorodost prostě těch chodníků a těch lan, který tam jsou jako hezky udělaný. No, takže to je jedna. A pak můj asi největší favorit je Watzmann. Watzmann u Koenigse, právě ten konec té cesty. Celá watzmannská hřebenovka je taky Bčková ferata a ta mě překvapila o trochu víc, než ta mittenwalderská hřebenovka, z toho úhlu pohledu, že tam byly některé úseky, které zajištěné nebyly vůbec. A říkal jsem si, tyjo, tohle to je jako pro lidi, kteří jako mají tu výbavu a jsou třeba začátečníci a řeknou si dubéčko, tak to bude pohoda, protože to je jenom o jeden stupeň náročnější než Ačko, což je to nejjednodušší. Tak jsem si říkal, tohle jako je docela jako těžký, jako třeba prolíz dolů nebo naopak nahoru. A to bylo něco, co mě tam trochu jako překvapilo, ale ne tak, že bych jako si řekl, tady se seknu a jdu zpátky, prostě jdeš dál a jdeš prostě opatrně. Ale ty výhledy byly jako fantastický. Jako Vacmanská hřebenovka, je to ikonická německá

0: úplně největší nářez je pak ten sestup dolů z toho Vacmana vlastně na jih, tak to je hodně prudký kopec, trošku se to sype, ale vlastně tohle mě baví. Že jako jdu a není to jednoduchý, prostě jednoduchý choďák, kde máš čistě jenom svoje myšlenky nad životem nebo nad tím, co budeš jako dělat potom a tak dál, ale spíš se soustředíš na ten krok, aby ses odtamtud dostal. A seš přítomnosti, soustředíš se prostě na každý chyt a vnímáš prostě tu krajinu i tím hmatem. A to je úplně jiná, jako jiný pocit najednou z toho dálkového putování, protože to jsem předtím jako nezažíval a tohle byla ta hezká nadstavba.
1: A když takhle nějaká vytíženější, adrenalinovější část té cesty přejde, tak co děláš? Sedneš si, chvilku jen tak koukáš a necháváš to nějak jako doznít, než pak zas máš kapacitu přemýšlet o dalších věcech, než jenom kam dávám nohu, kde se čeho držím, jestli se to neurve nebo tak. A nebo nějak jako jdeš a postupně to rozchodíš, jak to jako zpracováváš?
0: No asi takovýma dvouma přístupama. První je takovej, že mám strašnou radost. Úplně se ti jako rozjedou koutky a máš takový jako hrozně hezký pocit, že něco takového zvládneš, prožiješ, zvládneš. A prostě taková ta prvotní euforie, občas prostě si popoběhnu nebo zvihnu hulky nad sebe, zahřbu si a prostě projevím jako tu radost a ty emoce z toho, co jsem zažil. No a pak přichází ta druhá fáze, kterou já v těch horách taky hrozně vyhledávám. A to je to, že si vezmu svoje sedátko nebo si jesta matku, na který takhle jako, kterou si sebou nosím. Sednu si, lehnu si podle toho, kde zrovna jsem a koukám se do té krajiny. A najednou úplně zpomalím a přepnu prostě ten fyzický pohyb, nebo vypnu ho. A v tu chvíli jenom jakoby vstřebávám to, co je přede mnou a koukám se na ty krásné kopce. A to je pak ta důležitá hodnota, protože ta hodnota toho zážitku vzniká i z toho, že si najednou zastavíš a řekneš si, co to pro tebe znamenalo, že jo. Ne, že jenom jako letíš jedna ferata, druhá ferata, třetí ferata domů na horskou chatu a tedy. Je to spíš prostě o tom mít ty fáze vstřebávání. A to je něco, co jsem třeba dřív, když jsem začínal s dálkovýma trekama, tak jsem hrozně podceňoval. Jsem si myslel, že je nejdůležitější ujít trek co nejrychlejc a prostě drtit ty kilometry, ale postupem času se z toho stalo to, že jsem najednou vnímal, že potřebuju ty vstřebávací fáze, že prostě dát si půl den pauzu ve městě a napsat pár řádků, není jenom to, že chci sdílet věci z té cesty, ale já sám si v hlavě jako utřídím to, co to pro mě znamenalo, a to si myslím, že je taky hrozně důležitý. Takže vyvažovat ten zážitek z té fyzické aktivity tím psychickým rozjímáním.
1: Nejenom to hltat, ale i to stíhat trávit.
0: Ano,
1: prostě,
0: ano. Průběžně. A to je těžký tohleto nastavit. Každý to má trochu jinak, že jo. Je to hodně individuální a někdo to chce takhle, někdo to chce jinak a já si spíš myslím, že je dobrý jako vzít si víc času na ten track a užít si i to bažení z toho střebávání. Casablanca. Cestovat

0: Posloucháte Casablanku, Kuboj Šolc je náš dnešní host a bavím se s ním o bavorské stezce, kterou si naplánoval a přešel letos v létě. Jak se zatím teda ohlížíš dneska za celým tím zážitkem?
1: Ohlížím se zatím jako, že mě to hrozně vlastně překvapilo, jak to Německo dokáže být jako divoký. A to jsem nečekal. Já jsem si myslel, že to je prostě taková ta poslední země v Alpách, kam tolik lidí nejezdí, protože těch Čechů tam bylo hodně málo. Co jsem jako potkal v různých jiných alpských zemích, v létě potkáš Čechy samozřejmě, ale v tom Německu jsem moc Čechů nepotkal. Během toho putování možná tak jeden, dva lidi, no. A jinak jako to bylo hodně málo, bylo to hodně teda bez Čechů, pak jako ta divočina mě překvapila, byl tam třeba úsek z Lengries do Oberaudorfu, což bylo 100 kilometrů na jedné zásoby. Já jsem si říkal, 100 kilometrů na jedné zásoby v Alpách? Tyjo, kde je jinde v Alpách takový úsek, kde jako 100 kilometrů nenarazíš na nic, kde se můžeš jako dozásobit. Samozřejmě byly tam nějaký horský chaty, vlastně dvě, a jedna byla zavřená, takže jedna otevřená, ale reálně to bylo docela unikátní a bylo to takový krásně zelený. Takže vzpomínám na to Německo jako na super dobrodružství, který jsem mohl prostě prožít podle toho, jak jsem si jako vysnil, jak jsem si naplánoval, a skoro úplně všechno, co jsem si naplánoval, tak vyšlo. Protože letos bylo prostě rekordně horký léto, že jo, ve střední Evropě, a to i právě v tom Bavorsku, nejenom u nás v Česku. Takže tam to počasí bylo docela stabilní a jenom třikrát se mi stalo, že jsem musel měnit plány kvůli počasí. Což když putuješ 36 dní v Alpách, kde to je nevyspytatelný, tak jsem si říkal, to je vlastně docela dobrý.
0: Já bych se na to vedro, co jsi zmínil, stejně asi zeptal. To tě někde nepřibrzdilo naopak? Protože vedra letos v létě byla extrémní, sucho související, spousta dalších jako problémů. Hodně jsme o tom mluvili nakonec i v Casablance, nebo jednu expedici jsme tomu do značné míry věnovali s Prokopem Pithartem tomuhle tématu v české krajině, teda jihočeské. Ale pro tebe v horách, v náročném terénu, nepřibrzdilo tě to někde?
1: No, já jsem ten díl s Prokopem slyšel a úplně jsem si říkal, ten mi mluví z duše. To bylo jako výborný povídání a úplně jsem si jako říkal, že v tom Německu je to taky hrozně vidět. Že ty německé Alpy jsou, ještě mají takovou nevýhodu, no, výhodu i nevýhodu. Jsou prostě úplně na okraji jako takových těch nižších částí Bavorska. Není to nížina, ale je to prostě nízká část. A naopak jsou dál od těch centrálních Alp, kde prostě funguje ten ochlazovací efekt i tý morský výšky, i to, že to je prostě dál od nižších oblastí, kde je přirozeně teplejc, tak mě to jako docela jako bralo mi to vítr z plachet, protože já jsem potřeboval jako udělat nějaký vertikální metry nahoru, no jo, a ty jdeš prostě v Alpách a máš prostě v Alpách 35 stupňů. A já jsem si říkal, to je bláznoství. U nás bylo přes 40, že jo, v Česku. A v Bavorsku pár stovek kilometrů dál, tak prostě 630 v horách. A ještě v těch krasových částech, kde prostě nejsou třeba ty vodní toky tak často. Takže já jsem prostě, malinko jsem si upravil denní režim, abych ušel víc ráno. A to byl asi hlavní změna, kterou jsem prostě musel udělat, protože ono, ty ztrácíš strašně moc vody tím potem. A já jsem prostě pil 5 až 7 litrů denně. A najednou jsem si říkal, já furt jenom piju. A prostě to horko tě vysává. Jsi hrozně unavený večer. No, takže to byl trošku boj, to přiznávám, že bylo náročný, ale prostě jsem si říkal, je to, jak to je, a musím to brát jako fakt. Musím se to přizpůsobit a prostě jít. Ta příroda určuje, ta příroda prostě míchá karty a my hrajeme. Takže tak jsem k tomu přistupoval, no.
0: A ty jsi zmínil, že jsi poslouchal zrovna tu expedici s Prokopem, tak ty stíháš na trailech poslouchat podcasty včetně Casablanky, jo?
1: Já preferu Casablanku zrovna, takže to jsme poslouchali teď s přítelkyní Marťou, když jsme přecházeli Řecko, tak jsme poslouchali tady tuhletu epizodu a přímo na trailu. A já vlastně, když jsem na tom trailu, tak tu Casablanku zase vnímám úplně jinak a přijde mi, že se víc na ní soustředím. Takže když jako jedu v autě nebo prostě si dělám oběd a do toho poslouchám Casablanku, tak je to jiný, než když seš přímo na tom tracku a posloucháš o té přírodě. Takže já si myslím, že je spoustu posluchačů, kteří to budou mít možná i podobně. A ideální jsou takový ty nudnější úseky. Každý dálkový track má prostě nějaký nudnější úseky, tak tam si prostě střelit Casablanku a
0: já myslel nudnější úseky Casablanky v exponovanějším terénu. Tak obráceně.
1: Nudnější úseky Casablanky nejsou.
0: O, děkuju, děkuju. A ty máš i jednu konkrétní nejoblíbenější teďka z posledních dílů, pokud vím. Která to je?
1: No Nicolette, jak Nicolette povídala o jejich cestách a o jejím životě, to mi přišlo extrémně hodnotná epizoda a tu jsme taky poslouchali na trailu, takže to bylo fajn a řekl bych, že jestli posluchači tady tuhletu epizodu neslyšeli a mají rádi i něco jiného, než jenom poslouchat zážitky z cest, ale i to, jak člověk jako reálně funguje a jak ho to ovlivní, tak ta epizoda s Nicolette je hodně obohacující.
0: Tak zdravíme Nicolette Havlovou takhle na dálku.
1: Ahoj Nicolette.
0: Jestli nás to teďka taky poslouchá, tak ahoj, speciálně pro tebe. A ty nám ještě prosím něco řekni k té řecké cestě. Jak jste přecházeli Řecko?
1: No, my jsme vyrazili teda ze Severní Makedonie, což bylo konkrétně z města Ohrid, kde jsem v roce 2020 zakončil svůj přechod Balkánu. Tehdy jsem šel 1600 kilometrů ze Slovenska až do Severní Makedonie a říkal jsem si, že bych rád tu linii protáhnul dál k jihu, protože prostě putovat Balkánem je vždycky dobrý nápad. To je vždycky dobrý nápad, protože tam je krásná příroda, je tam málo signálu a jsou tam hlavně hrozně milí a pohostinní lidi. Takže oproti Německu, který bylo víc o exponovaném terénu a víc o té jako fyzické náročnosti, tak tady to bylo najednou víc o lidech a bylo to víc takový putování a najednou prostě jsme šli a byli jsme pozvaný prostě na svatební hostinu, prostě třetí den, neustále.
0: Každá cesta, kde člověk může se podívat na nějakou svatbu, se zhodnocuje o 200%.
1: je to přesně jak říkáš. No a najednou, jako jsem si říkal, byl jsem doma 2 dny po tom Německu a pak jsme rovnou vyrazili na tuto cestu.
0: 2 dny?
1: 2 dny, no.
0: Okay.
1: A takže to bylo prostě, bylo to 3 měsíce v kuse, který jsem byl prostě na trailu, ale bylo to najednou úplně jiný sport, mi přijde, jako jo, putovat německýma Alpama, kde máš nějakou turistickou infrastrukturu, máš tam ty hytte, máš tam prostě konkrétní pravidla a najednou přijdeš na Balkán, kde pravidla, se základním pravidlem je to, že pravidla nejsou, anebo se nedodržujou.
0: Nebo když jsou, tak jsou, se dají přizpůsobit.
1: Přesně tak. A naopak každý se s tebou dává do řeči, každý se tě ptá prostě, odkud seš. Ta svatební hostina. Nebo když jsme přišli v Řecku pak do taverny, jsme už jako věděli, že když přijdeme večer za tmy na konec dne, na konec té etapy třeba jako do civilizace, tak jsme věděli, že budeme mít spát, protože přijdeme do taverny, pokecáme s místníma a zeptáme se prostě, jestli neví, kde bychom si tady mohli postavit stan. A 3x se nám stalo, že nám prostě otevřeli dvířka k domu pod pergolu nějakýho místňáka a řekli, jo, Dimitri letěl do Ameriky, tak si lehněte k němu na verandu. A tohle to se prostě opakovalo. Takže to bylo úplně jako jiná cesta najednou než to Německo a bylo to divoký. Bylo to 1000 kilometrů a zase to bylo jiný v tom, že v Německu jsem šel sám a tohle jsem šel s přítelkyní, takže najednou jsem to jako mohl sdílet a vidět prostě, mohli jsme vidět ty věci společně, což jako je vždycky fajn a já rád kombinuju solo cesty i cesty s někým. Je to zase úplně najednou něco jiného, jiný prožívání a to Řecko bylo specifický taky v tom, že tam byl velký rozdíl v té jako pohostinnosti a pak úplný odlehlosti. Tam je prostě divočina, kde jsou medvědí stopy, těch medvědů je tam hodně, já jsem jednoho jsem potkal a prostě člověk musí jako v noci 100 metrů od bivaku, nebo musí, no, měl by. Asi odnášet
0: jídlo,
1: přesně tak, odnášet jídlo prostě pro jistotu, nepodceňovat tady ty věci, i odpadky a všechno voňavý samozřejmě taky do těch vaků nebo tak, A to je najednou jako, co si člověk od Řecka jako představí. Jako představí si to, že schováváš jídlo před medvědama. No moc ne, že jo. A já jsem si říkal, to je taková ta divočina, kterou jsem prostě zažil v Patagonii. A tak najednou byla v Řecku. V zemi, kde bych to nečekal. A pak to bylo vyvážený těma nádhernýma posezeníma s místníma. Prostě na tom náměstíčku Plateja pod Platanem. To si z toho hodně odnáším, takovou tu jako řeckou pohodu, ale zároveň i divokost, protože Řekové do těch hor moc nechodí. Takže ty hory jsou tam prostě pro ty lidi, kteří si to vyberou, jakože to tam chtějí navštívit.
0: Když jsi sám na cestě, tak mluvíš se sebou? Mluvíš nahlas? Nebo ne?
1: Jo, občas jo. A vlastně je to takový, že si říkám, jako tohle nebylo úplně dobrý, nebo si říkám, tohle bylo skvělý a tak dál, a abych si to jako ještě víc jako vstřebal. Pak jsou prostě zase dny, kdy jako mlčím a najednou zjistím, že je odpoledne a já teprve poprvé jsem promluvil na někoho, koho jsem třeba potkal, a trošku ti ten jazyk zamrzne, než se rozmluví, že jo, když jsi dlouho sám. No, ale je to zajímavý kontrast, prostě to putování solo versus putování prostě ve dvou nebo v páru a tak dále.
0: A když jste byli ve dvou, tak jste teda spolu mluvili furt nebo hodně?
1: No, tak hodně bych řekl, že jo, ale byly tam prostě i místa, kde jsme si každý jako šli sami, nebo jsme prostě poslouchali nějakou hudbu, která nám dokreslovala ten pocit. No, ale nebylo to tak, že bychom šli od sebe hodně daleko. Spíš jako jsme vždycky byli na dohled a já když takhle jdu s Marťou, s přítelkyní, tak jako najednou vnímám, že když jsem naplánoval trasu, tak mám prostě odpovědnost za to, aby se jí něco nestalo. Takže se snažím, aby jsme se moc jako nevzdalovali. Ale zase mít ten prostor, aby každý si to vstřebával sám i během té cesty, je taky důležitý. Takže i takový chvíle tam byly.
0: Máš nějaké způsoby, jak zážitky z těch cest, nebo teď řekněme z celého léta a začátku podzimu, ať už z Řecka nebo z Německa, jak ty zážitky nějak ještě jako fixovat? Teď, když už je po všem v uvozovkách, tak jak si je nějak ještě zakotvit pro dny budoucí v paměti, ať už by to bylo cokoliv, nějaké pořádání fotek do nějaké podoby nebo dodělání deníku nebo cokoliv, co by ještě jako tu památku jak zhmotnilo?
1: Jo, no tak první věc je, že během té cesty píšu reporty, jednou týdně si napíšu prostě report, který shrnuje to, co bylo. Vlastně mě to baví psát takovou kreativní formou, prostě práce s textem je něco, co mě baví a co mě naplňuje a vlastně částečně i živí, takže v tomhle ohledu jako se v tom vyžívám a do těch řádků mi přijde, že sám sobě dokážu přenést i ten pocit, který jsem tam tehdy prožíval. Takže to je jedna věc. A druhá věc je to, že já mám jako docela rád statistiky a čísla, takže si vedu i ke konkrétnímu dni prostě počet kilometrů, nastoupaný metry a tak dál. A leckdy třeba, když jsme třeba přecházeli s Marťou Pireneje, můj třetí přechod Pireneji, tak tam jsme dělali třeba to, že jsme vždycky řekli den, třeba nevím, číslo dne, jako když jsme tady na Casablance tahali z klobouku ty příběhy, tak prostě řekne se číslo dne a máš si prostě vzpomenout, co jsi zažil. A tady to, když se to opakuješ jednou týdně, třeba na tom treku, tak najednou ti to v hlavě zůstane. A najednou ti v hlavě zůstanou i ty názvy těch míst. A to je něco, co mě baví. Takže opakovat si to hezký, co vlastně máš možnost prožít. A i ty čísla ti to pomůžou zapamatovat si. A pak samozřejmě ta tvorba toho textu, to je něco primárního, co mě baví. I když vnímám, že v dnešní době jako reelů a zrychlený doby už to není super moderní prostě tvořit texty z těch cest, ale mně přijde, že to je prostě, z toho jsem vzešel a to mě baví. A najednou, kdybych to opustil, tak to najednou jako nejsem tolik já. Takže se snažím si tady to ukládat v těch textech.
0: Tak jako chodit krajinou taky není úplně extra super moderní výmysl. už to tady jako nějakou dobu je, tak psaní textů není třeba zas tak jako super nový moderní vynález, ale funguje to docela dobře pořád.
1: jo, chození tracku je naprosto načasová věc. Lidi chodili už tehdy a v Řecku jako jsme si úplně říkali, jak tehdy asi lidi v tom starověku tady fungovali, jak putovali mezi těma městskýma státama, jak se tady šířily informace, jak to tady vypadalo. Třeba jsme procházeli Tripoli, hlavní město Arkádie, tehdejší jako toho státu městského, nebo Sparta a tak dál, tak jsme najednou vnímali, že putujeme trochu i tím starověkem, protože je to hodně vybydlený, to jako periferní venkovský Řecko.
0: No a mně navíc připadá, že staré mýty řecké jsou plné nějakých poslů, kteří donášejí zprávu, někdo se je pokouší zabít dřív, než tam dorazí, aby zápletka pokračovala tím a tím směrem a jedna nebo druhá strana získala navrch, a že to je furt nějaká trasa, jako od někud někam, to není jenom Odysea a jeden velký návrat na Itaku, ale prostě každý mýtus, jako je tam nějaký posel, který nese zprávu a něco se kolem toho strhne.
1: Jo, jakoby kor v Řecku, ta historie na tebe promlouvá, ale to i v Německu. Teda když už dneska se bavíme hlavně o tom Německu, tak v Německu prostě zámek Neuschwanstein nebo Schachenhaus, to jsou prostě jako obrovský nádherný stavby, který tam nechal vybudovat vlastně Ludvík II. Bavorský. A ten takhle taky prchal z toho Německa, z toho schonu a z těch povinností, prchal na ty svoje stavby, které prostě byly postaveny na nádherných, jako exponovaných, romantických místech. A tam taky jako zavnímáš tu německou historii třeba.
0: Tak doufám, že ti Casablanca maličko přispěla k tomu, aby si ukotvil ty zážitky, jak jsme se o tom bavili před chvílí, a díky moc, že jsi dneska do podcastu přišel.
1: Jo, Casablanca je vždycky dobrý nápad a poslouchejte doma i na cestách. Díky moc, Pavle, za pozvání.
0: Díky. Kuboj Scholz byl náš dnešní host. Loučí se ale i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další epizody, kterou pro vás chystáme. Mějte se krásně. Ahoj.
2: Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
3: Ahoj Miruš.
4: Čau Vilmuš.
3: A ahoj všichni, ahoj Slejmily. Vítejte u další epizody našeho oblíbeného a snad i vašeho podcastu o popkultuře a nejen o ní. Ať už jste na zelené platformě, nebo červené platformě, nebo na aplikaci Můj rozhlas, anebo na Wave.cz. Všude jste vítáni s otevřenou náručí. Já jsem teďka jakoby naočkovaná tou dikcí Saskej Burešový, protože jsme se teďka společně s Mírou dívali na první epizodu.
4: Ano, dokoukali jsme teď její nový pořad o umělé inteligenci. Protože pokud jste si nevšimli, tak Saskia Burešová oznámila svůj příchod na Instagram. Mm-hmm. Se slovy, že ona sama ho teda nehodlá spravovat, protože se Facebooku, Instagramu a všemu takovému vyhýbá, ale už nás zdraví i z Instagramu, kde jí teda někdo ho spravuje a někdo ji natáčí. A ten instagramový profil právě vyniká s takovejma AI animacema se Saskijou v různých situacích. Je to
3: buď
4: tak?
3: Jede na koni svatého Václava, nebo srovnou lítá na vznášedlu sci-fi.
4: Lítá na vznášedlu, venčí psa, který pak randomly
3: i větší
4: se zvětší.
3: A hlavně a vždycky na konci jako podává tu ruku takhle.
4: Jo, jako podává ruku nějaký paní. Důchodcům,
3: no, protože jako by to je
4: jo, je to pořád pro seniory. A právě já jsem z toho hodně bál, protože jsem si říkal, ty jo, jako odkaz Sasky Burešový, jako kalendárium, ikonický outfity, ikonický takový ty počítačový...
3: Je to první CGI prostě, první green screen.
4: Jak se vždycky ocitne na, já nevím...
3: A vždycky si tam takhle sedí.
4: Královský koruně třeba.
3: A má jako ikonický outfity, že ona doteď nosí ty zatmavovací brýle a má vždycky tu načesanou hlavu. Já jsem jednou potkala v metru a vypadá furt stejně.
4: Wow, hustý.
3: Ona podle mě má nějakou substanci nebo něco prostě, ale vypadá prostě.
4: Jako jestli nějaká konstanta.
3: S kým si to ale jakoby střídá, že jo, tu
4: substanci.
3: Jestli
4: je tady nějaká stálost, tak je to...
3: No, tak je to Saskia, tak Saskia je jistota.
4: S kým si to... Kdo je taková mladá Saskia Burešová?
3: Právě, kdo
4: Burešová?
3: Je mladá Saskia Burešová?
4: Jako ty bys actually mohla být mladá Saskia Burešová. Možná
3: já jsem si vzpomněla na Pepunu z I Vysílání.
4: Jo, ok, tak to taky.
3: To by mohla channelovat vnitřní Saskiu. Zdravíme.
4: Zdravíme.
3: Zdravíme. No dobře, takže o tom už dneska se moc bavit nebudeme. Čekají nás zábavnější témata.
4: Pořad, jo, protože
3: jenom
4: kratunce, abyste ho vy nemuseli vidět, tak my jsme ho viděli, takhle k tomu tady přistupujeme pravidelně, takže my jsme se ho pustili a jako ačkoliv jsem se hodně bál toho, že právě tady odkaz Saskie bude znehodnocený tady nějakým AI slopem, tak jako není to tak hrozný. Mm-hmm. Je to reálně prostě poučný pořad pro seniory o tom, jak používat AI jako umělou inteligenci, co umí. Zmiňuje tam i rizika, naznačuje, že bude mluvit i o nějakých AI skemech a tak dál, což je dobře.
3: Jo.
4: A jediná moje fakt výhrada je prostě ty animace, ale tak je to trochu bizár a asi...
3: A k ní se to vlastně hodí, no.
4: Jo, asi
3: ale
4: jo.
3: To
4: a teda jedna ještě výtka taky, když tam skládala kamarádce básničku, básničku k narozkám. To nedělejte.
3: Tyhle si osobní věci přečíst, mají zůstat osobní.
4: Jako já bych fakt nechtěl, aby mi někdo předčítal AI básničku.
3: Mm-mm. Já naši produkční každý měsíc, když ji posílám docházku, tak vždycky pracně googlím existující kýčovitý básně, kterých je všude spoustu.
4: No, ale máš jistotu, darma. Že je, už nejsou AI vytvořený?
3: Právě. No, nemáš. Jakoby takovou, no, jakoby Saskia by mě vyvedla z omylu, že jo? Ona by byla jako, ne, riziko, tady takhle to poznáš, ale já to nepoznám, že jo? Samozřejmě mám jakoby svoje zdroje. Podle mě jakoby třeba nějaký jakoby věci typu básně CZ, jakoby, tak to jakoby nejspíš není AI.
4: No, jakoby já bych...
3: nebo paní Anna. Paní Anna není AI.
4: Paní Anna není AI.
3: To je důvěrohodný zdroj.
4: Jo, to je ta je úžasná. No, no. Pojďme teda na popkulturní věci.
3: Tak co budeme dneska řešit?
4: Ty chceš mluvit o...
3: Hypotéza domě... lásky, life hypothesis.
4: Ano, a taky o další o domě... lásce, Domě Aláji a
3: to jsem dala
4: Johna
3: i do
4: Mariánka.
3: Anotace, do jej, o jejich lásce velmi... v uvozovkách, pozor,
4: velmi
3: pozor.
4: Láskyplný díl. Mm-hmm. Já chci zmínit asi hlavně odchod Česka z Eurovize.
3: Mm-hmm. A to jste se nás i ptali hodně.
4: Jo, myslím si, že je o čem mluvit.
3: Určitě, tak to bylo takový hlavní témátka. No tak čím začnem?
4: Jakhle nemůžu začít, to je jakoby docela nová zpráva, to je vlastně docela breaking news. Jakože my si stěžujeme na to, že tím, že vycházíme ve středu, se většina těch věcí děje o víkendu, takže my k tomu dojdeme prostě se skluzem a tak dál.
3: Konečně,
4: tak teď se konečně něco stalo v úterý a v úterý 6. října oznámila teda Česká televize oficiálně, ačkoliv už se o tom několik dní spekulovalo, že se Česko už nebude účastnit teda Eurovize. A důvodem je teda šetření, snižování rozpočtu na příští rok a snaha ušetřit peníze. Mm-hmm. Česko se tady toho soutěže účastnilo po návratu od roku 2015 v kuse, takže to znamená, že víc 11 let tam vydrželo teďka dokonce. A vlastně jako zažilo konečně nějaký úspěchy. Jo? Když vzpomeneme fakt ty první tři účasti, Kabát, Tereza Kernlová a Gypsy.cz, který byly jako flop za flopem, tak od toho návratu se vlastně Česku dost dařilo. Jako poprvé se dostalo do finále, poprvé se dostalo do levý půlky toho finálového skóre, dostalo se do top 10 s Mikolasem Josefem. Mm-hmm. Některé ty jako vystoupení fakt docela rezonovaly, jako ať už to byl Mikolas Josef nebo Vesna a tak dál. Takže jako byly tam dílčí úspěchy. A teďka teda posledním úspěchu, kdy teda Daniel Žižka postoupil do finále, tak teda se Česká televize rozhodla, že se už účastnit nebude a řekla prostě, že skončíme. A jako vyvolává to smíšený reakce. Samozřejmě jako mám pocit, že mainstream reaguje tak, že je to jedině dobře, protože už se nebudeme účastnit tady ty přehlídky bizáru, směšnosti a úpadku západní civilizace, jak tomu říkají mnozí diskutující na spoustě fórech. Hmm. A na druhou stranu druhá část zase tvrdí, že je to škoda, protože to za sebou neslo určitý jako benefity. A já bych se rád podíval na ty benefity, protože já s tím souhlasím. My jsme tady loni jsme se docela výrazně zaobírali jako nějakýma kontroverzema kolem Eurovize. My jsme na ní i přímo byli předloni, to se nám líbilo mega, udělali jsme z ní vlog, můžete si ho pustit na stránkách Waveu, celý díl prostě z Eurovize ze Švýcarska. A bylo to hrozně zajímavý a byl jsem vlastně fakt, jsem rád, že jsme to jako mohli tam bejt a podívat se do toho trošku jinou perspektivu, než jenom přes tu televizi. No tak samozřejmě, ale jinak jako letos jsme mluvili spíš o těch jako kontroverzích, které se s ní pojí jako s tou Eurovizí, protože tak poslední rok to sebou neslo bojkoty, odstupy jako z účastnických zemí a tak dál a tak dál.
3: A už jsme dělali jenom tu watch party vlastně, která zároveň nakonec byla fajn, že vás přišlo spoustu, bylo tam bingo, bylo to takový hezky komunitní.
4: Je to přišlo super. A vlastně přišlo fakt dost lidí, jo, jako tehdy na tu watch party. Takže a vypovídá to trošku i o tom, že když se člověk podíval na čísla sledovanosti, tak i když to nelámalo, jako rozhodně to nelámalo rekordy a ani to nebylo jako kdo ví jak úspěšný, tak ale se musí jako zmínit to, že tomu jako tady ta sledovanost rostla. Tady to finále poslední bylo nejsledovanější snad od roku 2016 a hlavně který čísla rostly jako postupně, tak byly čísla v té sledovací divácké skupině od té nejmladší divácké skupině, která se měří, protože když se na to člověk podíval, tak to vlastně letos byl druhý nejsledovanější pořad večera hned po hokeji v nejmladší divácké skupině, jako na televizi. Přitom prostě televize samozřejmě už dlouhodobě řeší jako nízký zájem ze strany jako mladých diváků, musí prostě nějak být působit na sociálních sítích, na internetu, lidi koukají na věci prostě na streamovacích platformách, Česká televize zavedla a rozjíždí víc to i vysílání a tak dál. Tak a samozřejmě u té Eurovize jako spousta lidí kouká jako na vysílání, spousta lidí kouká na YouTube přenos a tak dál. Takže získat tu pozornost je prostě pro televizi v současné době fakt těžký. A ta Eurovize Fakt postupně rok co rok víc a víc rezonovala, minimálně mezi, dejme tomu, jako mileniály a generací Z, mám pocit ten, jo, jako víc se o tom mluvilo, už to ne, jako když to přišlo v roce 2015, tak to byl takovej, nikdo to neznal a nikoho to moc nezajímalo, ale vlastně o 10 let později, jako když jsem se s někým bavil v našem věku o Eurovizi, tak to lidi aspoň jako tušili, co to je, nebo věděli, co to je, znali, já nevím, třeba Mikuláse Josefa z toho, nebo něco takového, a dost často byli fakt v obraze, i co se týče tý jako současný, jako aktuální účasti tam.
3: Já jsem byla součástí tady té vlny, že vlastně jsem to jako dítě vnímala prostě jako bizár, a pak přesně kolem nějakého toho roku, co teď ty zmiňuješ, jsem se o to začala víc zajímat a jako nějak si toho vážit a vnímat to jako serióznější věc než dřív vlastně.
4: No jo, to jsem rád, že jsme tady toho tady i my důkazem. A další věc, kterou je potřeba podle mě zmínit a proč si já osobně myslím, že je teda fakt velká škoda, že Česko jako odchází z tady té soutěže, tak je to, že jeden z těch argumentů, co zaznívá, je to, že pro český hudebníky je hrozně málo příležitostí, jak se ukázat před nějakým mezinárodním publikem. Jo, a tady máme vlastně pořad, který je nejsledovanější pořad svého druhu na světě, jako láká opravdu jako stovky milionů lidí, kteří koukají na ten živý přenos toho finále. A jako je to fakt velká příležitost, jak pro ty interprety, co tam vystupujou, se aspoň ukázat a oslovit. Tyjo, tolik diváků, prostě tolik lidí jako neoslovíš, jo, jen tak za jeden večer normálně. Tak i pro, bych řekl, tu televizi, co se týče toho držet nějaký jako technický standardy, jo, tam je to opravdu jako světová špička, co se týče pořádání živých přenosů, jo, jako všechno se tam musí strašně rychle přestavit vždycky. Není tam vlastně, skoro nikdy nedojde k chybě, jo, to, že letos tam byl ten glitch při tom vystoupení, byla jako jedna z fakt mála chyb, kterou já si vybavím, že se stala vůbec během těch živáků. Jo? Je to prostě profesionální a technicky na úplný špič. Je to úplná špička prostě. A přijde mi, že tohle je fakt dobrá příležitost si nějak jako osát tady ty světové standardy a vlastně se jako porovnat, jak si stojí třeba Česko ve srovnání, já nevím, se zeměma jako je Nizozemsko a tak dál, který tam mají třeba dlouhou tradici a tak podobně. No, a co se týče právě té příležitosti se prosadit, jo, já jsem se koukal a vzpomeneš si jako kdo z českých jako popových nebo prostě mainstreamových interpretů měl jakýkoliv nějaký ohlas v zahraničí?
3: Já se pamatuju jako na Adonise, že byl jako miláček Eurovize, toho tehdejšího ročníku.
4: No, ale
3: mimo Eurovizi právě. Jo, tak to je hrozně těžký. Mně přijde, že to je i tím, že jakoby vlastně tolik ty český lidi neposlouchám, nebo ne ty mainstreamový vlastně.
4: No, ale
3: vlastně.
4: Tak víš, jako když by měl někdo úspěch zahraničí, tak pravděpodobně bychom o tom mluvili
3: vědět,
4: někde.
3: No, jasně.
4: Já jediný, co si pamatuju, Marta Jandová, který se prostě milkoval ten její úspěch v Německu.
3: A nebo Eva Farná v Polsku.
4: Ale Eva Farná, tak to je jakoby jedna věc, máš tam jako kořeny, že jo, a zpíváš polsky, vycházíš těm lidem hodně vstříc. A Marta Jandová jako to, tam jako samozřejmě byla, nějak tam působila, ale to je jako už strašně dávno, jo, co ten hype kolem ní, kolem toho, to bylo, když byla tehdy v Superstar, tak se o tom mluvilo, že jako měla tady ten úspěch v Německu a to je fakt už docela dlouho. No a krom nich, jako já si vybavuju ještě Leny, že měla docela našlápnuto solidně, když měla tu písničku Hello někdy v roce 2015-16.
3: A co s Buckingham se taky tvářila,
4: ale to je Slovenka.
3: Že... to je pravda.
4: To nemůžeme do toho zahrnovat. Leny, která měla to Hello, to tehdy jako dost fungovalo a bylo fakt úspěšně v Itálii, dokonce myslím, že zpívala s tím na San Remo, ale...
3: To bylo takhle úspěšný
4: jo,
3: v Itálii.
4: Jo, nebo na nějakým podobným velkým festivalu, kde vystoupila s touhle písničkou, tam to bylo jakoby rádiovej velikánský hit a ona byla fakt tam jako populární a jako oblíbená, nicméně jako... Nic tady těch vlaštovek vlastně nemělo nějakou delší výdrž, jo. Mám pocit, že tady jako už se dlouho mluví o tom, že tady vlastně není nějaká úplně asi systematická podpora těch interpretů, aby jako se prosazovali v zahraničí. Naopak, že jo, ty interpreti, když mluví jako ty mladí, tak jim říkají, no nám řekli, že musíme zpívat česky, protože ta angličtina nemá cenu, že to jakoby nikoho nezajímá tady.
3: A jako, Charlotte Gott.
4: Charlotte Gott. Ale prostě víš co, jakože teda jakýkoliv ambice těch lidí se prosadit v zahraničí jsou většinou sražený nějakým studiem, labelem a tak dál, nebo okolnostma prostě, protože jim řeknou, zpívej česky, jo, Pam Rabbit, jo, první album anglicky a teďka už zpívá česky. Všichni se budou si přizpůsobovat tomu Česku, což samozřejmě dává smysl v kontextu jako toho jednoho malého trhu, který jsme, ale zároveň to podle mě vypovídá i něco o tom, že tady fakt je jako minimální pravděpodobnost pro, pro ty interprety, aby se jako uchytili jako mimo ty hranice Česka a potenciálně Slovenska.
3: Jako je prostě větší pravděpodobnost, že se uchytějí tady, protože jsme malí, takže zpívají česky.
4: No jasně.
3: A tím pádem se oddalujou ještě jakoby dál tomu světovému trhu.
4: A pak tady máme jako ještě několik vlaštovek. Já jsem si tady projížděl.
3: Pozor, Míra vytahuje počítač. Připravte se na data. Tvrdá data.
4: Já jsem si projížděl ještě ty jako další potenciální interprety. Mm-hmm. Jako je tam MIDI Rabiket, dnes už jenom MIDI.
3: Kdo?
4: Ale taky to není jakoby čistý pop a mainstream, je to takovej funk, nebo je něco takového jako takovej jazzy vibe.
3: A to je jako současný nebo třeba 10 let zpátky?
4: Ne, jako je to třeba 10 let, ale jako zpívají do teďka, jo, MIDI, je to, vede to Žofie Dařbujánová, taková prostě zrzavá, výrazná žena. No a oni měli, jim se povedlo v roce 2016, že vystupovali na nějaký jako vedlejší stage na Glastonbury. Ale víš co, to jakoby taky to vlastně nikam nevedlo.
3: No, tak.
4: A pak se prostě pravidelně se děje to, že jako někdo, každý rok mám pocit, že někdo z Česka vystupuje na Sigetu v Budapešti, ale taky ta stage prostě, jo, byl tam Tom Artway, jako vždycky je tam někdo, byl tam snad Bufrau.
3: No, kde mu konec, Tom Artway, RIP.
4: Jako vidíš, je to prostě, mám pocit, že vždycky, když byl někdo ambiciózní a měl našlápnout to, že jako hele, tak aspoň prorazí trošku v té Evropě, jo, něco jako ZAS, kterou jsme si my přitáhli z Francie, takže bychom aspoň, že by Česko mělo někoho takovýho, jako aspoň v jedné zemi, jo, kdyby to bylo Polsko, kdyby to bylo Německo, kdyby to byla Itálie, ale jako nikdo takovej není a přijde mi, že fakt jsou omezený příležitosti pro ty interprety, aby se prosadili jakkoliv, jo. Já jsem i našel jeden z textů Michala Kašpárka z roku 2023 na i rozhlase o právě tom, jakoby datová analýza českého hudebního rybníčku, kdy přesně on popisuje z těch dat, na základě těch dat, že jako Česko je taková, titulek zní hudební periferie. Česko, lil by sem přišli prodávat zahraniční nárovky a ne generovat místní hvězdy. Hmm. A to je ono, jako my tady prostě máme ten trh dost ovlivňovaný těma zahraničníma trendama, anebo českým a československým hiphopem, jo, jako naštěstí tomu fakt se tady jakoby objevil ten svěží vítr v podobě Steina, Kelina, Izomandiase, všech tady těch jako interpretů, ale je to taky jako hodně česká věc, ale zároveň si myslím, že tyjo, kdyby se někdo snažil, nemyslím ty interprety, ale kdyby byla nějaká systematická podpora, tak i to by mohl být český export, jo, tady ten jako temnej, jo, trošku heavy zvuk těch toho jako CZSK repu, ale taky ne, jo, jako ty čísla těch streamů jsou úplně brutální v Česku.
3: Tam jako německý rep jede celosvětově,
4: jede celosvětově, no. Takže prostě, když jsi jako český hudebník, tak máš podle mě fakt omezený šance se prosadit zahraničí. A když už se mluví, hledal jsem si, o kterých hudebnících Česka se poslední 3 roky mluvilo i za hranicema. A všechno to jsou vlastně ti, co hrajou klasiku. Jsou to lidi, co hrajou v orchestrech, jsou to lidi, co zpívají ve sborech a tak dál a jsou úspěšní
3: operní
4: v tady
3: zpěváci,
4: a jsou úspěšní jako jediný český hudební export, který má úspěch za hranicema, je klasická hudba. A to je prostě jako to je super, pravda, to je super, pravda. Ale co se týče toho, jako co dominuje a co jako vládne tomu hudebnímu průmyslu, tak tam prostě si Česko ani neškrtne. A myslím si, že právě Eurovize byla super příležitost pro to, jak se jako prosadit. A právě když se na to podíváme, tak ty lidi, co byli v Eurovizi, jo, tam si vždycky jsou argumenty, kdo byl v Eurovizi, to jsou, já je vůbec neznám, ty lidi, co byli v Eurovizi, to jsou prostě podivní individua, no-nameové, jo, a tak dál. A přitom ale vlastně, když se podíváš na ty účastníky, tak po té své účasti jim se aspoň podařilo nějak trošku prolomit ty ledy. Jo. Nejvíc samozřejmě Mikolas Josef, který po té své účasti měl fakt super čísla na streamovacích platformách a s písničkou třeba Delilah měl, jako se umístil v hudebních žebříčkách akcích jako je snad více jak v desítce zemí, jo. Mimo jiný i ve Velké Británii dokonce chartoval. A to je jenom na základě toho, že se prosadil a v té Eurovizi a že tam byl, jo, a takhle ho to nakoplo. Hmm. Když si vezmeme další, tak si myslím, že třeba Aiko, která sice nepostoupila do finále, což si myslím, že bylo fakt na úkor jako špatného stagingu, tak ta taky, jako potom, co byla v Eurovizi, objela malý evropský turné, jo. I to je prostě mega úspěch pro ty český interprety.
3: Teďka Adonis má nějakou tour.
4: A do nespo té svý účasti, která taky vlastně vůbec nebyla úspěšná, jo, a myslím si fakt, že ty interpreti získají nějaký povědomí, aspoň mezi nějakou částí fanoušků i po Evropě, a je to prostě něco, na čem můžeš dál stavět.
3: Vlastně ten Dan Žižka mi přijde, že to zatím tolik nevytěžil, teďka
4: ten vůbec
3: v nějakém
4: jako
3: seriálu
4: to nedělá,
3: a hudebně
4: no.
3: Nějak jako se šetří třeba na jindy.
4: Jako nepřemýšlel nad tím tak jako... biznisově, mám pocit, ale ty, co jo, jako co byly přesně Aiko, Mikolas, Josef a tak, tak těm se toho úspěchu v té Evropě nějakýho, opravdu se toho dočkali, jo. A přijde mi, že fakt se tady jako obíráme o něco, co je podle mě jediná takováhle šance a příležitost pro ty mladý talenty hudební a mladý hudebníky, aby se jakkoliv mohli prosadit.
3: Ty už zavíráš počítač, já chci data nějaký.
4: Jo, já jsem ještě jsem se koukal právě na to, kolik teda Česká televize tady tím odchodem ušetří, no. Jo. A náklady na účast v Eurovizi letos byly 5,8 milionů korun. Ale když jsem se podíval, což se zdá jako vlastně docela... Nebo já nevím, jo, tak je to špičková televizní soutěž.
3: Taky nedokážu posoudit, jako jestli to je hodně nebo středně, nebo normálně, nebo...
4: No, když se na to podíváme, jakože teda když se hovoří o tom, že cílem tady toho odchodu je hlavně uspořit, tak ale jako v kontextu celého rozpočtu jde úplně o drobný, jo, protože letos měla Česká televize, hospodařila s rozpočtem 8,5 miliardy korun, takže tady opravdu jako 5,8 milionů, jsou to samozřejmě peníze, které na zemi nenajdeš, jo. Ale jako nevěřím tomu upřímně já osobně, že je ta úspora tak razantní. A argumenty, že jo, nízkou sledovaností, já si myslím, že opravdu by se tam mělo posuzovat ten mladý divák, na kterýho i tady ta soutěž cílí. A na to, že je to opravdu jedna z mála věcí, která dokáže ty mladý diváky jako dostat k té televizi. To se... Přijde mi, že to opravdu je jako ztráta, no, jako v nějakým slova smyslu.
3: Zároveň, no, jako my jsme tady, že jo, řešili v kontextu těch kontroverzí, že jo, jako že by někdo zvažoval nějaký odchod.
4: No to tam ale vůbec nehrálo roli,
3: a to tohle samozřejmě jako v tom rozhodování skutečně nehrálo roli, ale jako by některý lidi vlastně z tohohle důvodu to třeba uvítali, nebo jim to nevadí.
4: No, ale jakoby každopádně tím, že právě Česká televize teda odešla, tak se Česká televize se postavila do stejné roviny teďkon z toho, že tam není z finančních důvodů, tak se postavila do stejné roviny jako Bosna a Hercegovina, Maďarsko a to je ještě nějaká jedna země, která tam prostě není z ekonomických důvodů, jo. A
3: no, to zní hrozně, no.
4: To jsme prostě tady jako na stejném levelu, já nechci skazovat Bosnu, protože si myslím, že to je super země, ale tam ta televize prostě měla nějaký jako hrozný korupční skandál, po kterým tam osekali všechno a neúčastnili se té Eurovize a nebo ne korupční, ale prostě dlužili nějaký EPU hrozně moc peněz. No a teďka vlastně Česká televize tam vlastně není z těchto důvodů. Slovensko se taky neúčastní už 100 let, no.
3: No, to víme taky, no. Myslím, že by se na to nikdo nekoukal. Je podle mě ten argument.
4: Jo, asi primární. Jo, asi nedařilo se jim tam, no, tak se nemají ambice vracet, ale...
3: No, ty jo, zajímavý.
4: No.
3: Já s toho mám smíšený pocit, jako nějak mi to vlastně asi nepřekvapuje tolik... Protože my vlastně už jsme se na té watch party bavili o tom, jestli bude se Česko účastnit nebo ne. A teď je to jako skutečnost.
4: Jo, jako mě to taky nepřekvapuje ten krok, protože ta podpora té Eurovize byla fakt jako minimální a promo to mělo samozřejmě minimální a jako všichni, co do toho jakkoliv kdy byli zapojení, tak vlastně mám od nich jako ten pocit z toho, co oni říkají, je takovej, že prostě ta podpora z té strany té televize byla fakt jako malá a byla vlastně jako pro mě i záhadou, proč tam ta Česká televize jako dál zůstává.
3: Zároveň ty tři roviny. Jakoby toho mladého diváka, nějakého světového povědomí a jakoby pomoci té kariéře těm hudebníkům, tak to jsou jako silný dost argumenty. Jako.
4: No a samozřejmě jako dál se, ale Česko asi bude účastnit třeba soutěží, jako je Eurovision Young Musicians.
3: A tam se účastníme?
4: Tam se účastníme. myslím, že se tak jmenuje, Eurovision Young Musicians, což je samozřejmě určitě jako nesrovnatelně levnější tady ta účast v tomhle, protože je to právě jako pro klasiku.
3: Ale to nemá tady ty benefity už tolik, jako, víš co?
4: No,
3: jakoby přitáhne to pětiletý dítě k televizi, to jako
4: ne, no, na to pak nejde rozkorniku. Česko se účastnilo i Eurovision Young Dancers, těch soutěží, který pořádá EBU, kterých se Česko účastní, je fakt spousta. A teď se jako oseká ta nejvíc viditelná, no.
3: No, takže to si můžeme pomalu odškrtnout z dnešní epizody.
4: Asi jo,
3: téma.
4: Asi jo. Jakoby dejte vědět, co si myslíte o ztrátě Česka na Eurovizi vy, protože samozřejmě jako v souvislosti s těma kontroverzima jako určitě je třeba část lidí jako vlastně ráda, jo. A já si furt, jako, já jsem si ale furt říkal, tyjo, tak možná se ta Eurovize prostě jako pohřbí nějak sama a my budeme na té lodi. Samozřejmě jako se týče ale Eurovize, tam jsou jako ty updaty, že aby oni nahnali počet účastníků, protože to klesá strašně moc, jako část je bojkotující země, část jsou odstupující země, jako je teďko i Česko, z nějakých jako ekonomických důvodů, tak právě tam natáhali Kanadu. Spekuluje se o tom, že přemlouvají hodně Maďarsko, aby se vrátilo za nějakých výhodných podmínek pro ně a tak dál. A v Česku se samozřejmě jako už jako objevila i varianta, že by třeba do budoucna mohla Eurovizi vysílat a účastnit se i komerční televize česká nějaká, což ale je jakoby velice komplikovaný, protože když se, jako já si nemyslím, že by to bylo zákonitě špatně, myslím si, že vlastně by to možná bylo super, protože by ta soutěž dostala jako velký promo. Každopádně na druhou stranu nemyslím si, že je to úplně reálný, protože aby se mohla tohodle pořádat komerční televize, tak by se pořád muselo to dělit ve nějaký jako spolupráci nebo dejme tomu za nějaký podpory té veřejnoprávní televize, protože to můžou dělat jenom účastníci, teda členové Evropské vysílací unie, která združuje veřejnoprávní televize. V některých zemích to opravdu zaštiťuje ty komerční televize, ale prostě musí tam být nějaký jako deal.
3: Nějaký krok, nějaká vazba, něco.
4: Nějaký deal mezi tou komerční a tou veřejnoprávní televizí, což tady si nemyslím, že je upřímně reálný.
3: To je těžko představitelný. To se musím zjistit, jak to funguje v nějakých těch zemích, kde to takhle mají.
4: Někde to tak
3: mají,
4: no.
3: No, tak jak říkáme, dejte nám vědět.
4: Dejte vědět,
3: A my jdeme na jednodušší téma.
4: No, pojďme na lásku.
3: Já mám sama jednoduchá témata, ale taková hřejivá.
4: No,
3: jo?
4: Plná lásky.
3: Takže, prosím vás, já mám filmový tip. Výjimečně mě něco bavilo, líbilo se mi to. Je to přesně, jakoby, že si uvaříš to dýňový kafe, vlezíš si do té deky prostě, za okny padá déšť a pustíš si tohle, jo. Potom, co jsi slyšel díl Slejváku, tak si pustíš tohle. No a já jsem teda viděla konečně Hypotézu lásky. Love Hypothesis, která má na CSFD nějakých třeba 60 něco procent, což je vlastně dost. Režisérka tady toho filmu, což je vlastně sfilmovaná fanfikce, já se k tomu dostanu, tak je to taková jako prapodivná paní prostě ve středních letech, která zároveň na kontě má prostě The Office a Brooklyn Nine-Nine, takže si řekneš OK, tak to asi jakoby má smysl pro humor, tempo, scénář, dělala tam myslím jako editorku nebo jakoby střihačku, ale podílala se i na scénářích. No a potom v posledních letech dělá nějaký jako romantický komedie a seriály, které už nejsou tak úspěšný, trochu se jí jako proměnila ta tvorba. No a já jsem teda jí neznala doteď. A
4: Brooklyn Nine-Nine jsem znal, ale jinak asi nevím.
3: No, to je právě skvělý seriál, to mám hodně ráda, tak to tam dělá několik dílů. No a herecký obsazení je moje oblíbená Lily Reinhardt z Riverdaleu. Prosím vás, kdo jste se dívali na Riverdale, napište mi, pojďme sdílet toto trauma. Někdy bych udělala Slivák speciál o Riverdaleu, fakt.
4: Udělám rešerši. Udělej mi, jo? Prosím,
3: udělám
4: ty, deep dive
3: o Riverdaleu.
4: Jak to bylo šílený. Jako myslím si, že bychom se měli vrátit k tomu, jako jak extrémně šílený to bylo, ale zároveň, jako zpětně už si začínám říkat, že
3: to bude kultovní jednou.
4: Já to vlastně asi miluju, že tam prostě cestovali časem a byli nějaký super hrdinové a upíři.
3: Jako by bezkratce to začalo tím, že byla prostě někde nějaká vražda a že někde někdo umřel.
4: Jako klasická teen.
3: Na základě komiksů.
4: Jo.
3: Kde oni byli takový jakoby čtyřka jako takových jako chytrých prostě středoškoláků a prostě pátrali tam.
4: Mean girls,
3: pátrali tam, jo, a pátrali tam tady potom, ale pak prostě tam byly takový twisty, že jakoby oni očividně asi nepočítali s tolika sériama.
4: Oni prostě si odvraceli konec světa. Ne?
3: Nebo chvíli byli jakoby quad, jakože čtyřka lidí jakoby polikule.
4: Jo, tak se to furt nějak míchalo.
3: A všichni byli se všema. A nebo a ta Betty Cooper, což je vlastně jí stvárňuje Lily Reinhardt, tak měla, že jo, gen sériového vraha a pak cestovala nějak tím časem.
4: Hey, a ty jsi viděla celý?
3: Ne, já jsem skončila, jako viděla jsem hodně, myslím, že poslední třeba série nebo dvě, kde právě cestuju tím časem už jsem neviděla, protože jako to
4: tak
3: už jako, nebavilo.
4: Ale pokud to bys tady mluvila o Riverdale, tak to musíš dohnat.
3: A docela bych, víš co, už na to mám chuť. Teďka tady po tom filmu mám chuť, vrátím se teď k němu. Lily Reinhardt vlastně, která teďka jakoby v promo rozhovorech říká, že by hrozně chtěla, aby vznikl film o lesbických upírkách, že by si tam ráda zahrála, že na to neví, jestli na to už jsou lidi ready, ale že by ona to poptala. Říká, že její hlavní jako childhood crushes jsou všechno ženy a je taková jako... Já mám ráda tady ty jako výrazný osobnosti, které jako asi mají velký PR training, ale furt cítíš takovou rovinu autenticity a jsou něčím takový jako odlišný a prostě quirky, což je hrozný slovo, který
4: jako
3: nesnáším.
4: Jako Zara Larson třeba.
3: No jo, třeba trošku. Taková jako cute. No a ona hraje vlastně i tady tu postavu a s ní to hraje vlastně v tom romantickém páru je Tom Bateman, což byl pro mě vlastně doteď neznámý herec. Hledali někoho vysokého a tmavého, protože ona je na jakoby poměry americký herečky vysoká, má nějakých 165 cm a ono normálně herci jsou jakoby mega malí, že jo. A hledali prostě někoho vysokého a našli tady toho pána, protože ta fanfikce je na základě Star Wars Raylo fanfic. Já slibuju, že tohle nebude nadlouho, ale to fakt zajímavý. Počkej, jakoby.
4: To je to Love Hypothesis je
3: ano, Love Hypothesis je fanfikce na Star Wars stará třeba 10 let, kterou někdo ale prostě knižní autorka, spisovatelka nějak jakoby přebrala a přepsala do knížky, ale původně to je fanfikce na, že jo, na Darth Vadera, kterýho hraje Adam Driver, jsme doma, Adam Driver mentioned, a na Rey, kterou hraje britská herečka
4: Daisy.
3: Má tři jména. Daisy Ridley. Dobře ty. A wow. Ještě jakoby zajímavost, tak tady ta herečka je ve skutečnosti žena Toma Batemana, který hraje Love Interest Lily Reinhardt. Takže jakoby v té fanfikci ona je jakoby s ním a ona je s ním jakoby ve skutečnosti, ta herečka. S tím Tomem Batemanem, který hraje jakoby toho Adama Drivera, jakoby toho Darth Vadera.
4: Hej, to už
3: pozor,
4: je moc
3: šílený, já to zase mám, zjednoduším. No dobrý, takže jakoby to jsme si trošku řekli, background, který je skoro zajímavější než ten film. No a je to teda o tom, že

0: Co tam dostávám je, že nás teda dostane teda na tu školu a na té škole učí tady ten vysoký a tmavý, mírně autistický muž. A ta zápletka je taková, že pozor, já jsem to ještě neřekla, už tam dostávám. Jakoby ona i on mají být jako takový jako lehce autistický, neúplně konvenčně atraktivní. Ona se jakoby mega potí, má nějaký breakdowny, nemá být jakoby úplně hot, má takový rozsuchaný vlasy. On je zase takový jakoby autistický, přezdívají mu Dr. Evil, že je jakoby nejzlejší učitel na té škole, ale je prostě hrozně divný a všichni ho nesnáší. Takže jakoby přijde mi, že se docela těm filmařům podařilo zachytit takovou jakoby, samozřejmě to jsou jako nedokonalost.
1: Ano.
0: Jo, že to jsou jakoby herci, kterým to jako věříš trošku, že nejsou perfektní. No a teda už se dostávám k té zápletce finally at last. Tady ta naše jakoby protagonistka má nejlepší kamarádku, která s ní studuje na té škole a nejlepšího kamaráda. No a tady nastane jakoby love triangle, kdy té naší protagonistce se ten kluk líbí, ale tomu klukovi se líbí její nejlepší kámoška.
1: Je, no
0: a protože naše protagonistka je hrozně hodná a má srdce ze zlata, tak si vymyslí, že má fake boyfrienda, tady už víme, jak to dopadne, aby mohla ta její kámoška chodit s tím týpkem, protože ona jí má tak ráda, že jakoby si nechá zlomit srdce.
1: Girl.
0: Je to girl's girl. Jakoby tady jakoby girl's girl, to pouto je mega cute, jako je to docela třeba čtvrtina filmu je jenom o nich, takže okay, to je vlastně hezký. Mega hezký. No a ona tý svojí kámošce prostě řekne, jo, v sobotu jdu prostě na rande, blablabla, ale prostě, že nemá žádný život a je v sobotu ve škole a je v laborce, tak tam je v té laborce a ta její kámoška jde nějak kolem a teď ona by jí viděla, že je v té laborce a že není na tom rande, že jo. Takže naše protagonistka políbí prvního muže, který ho potká na škole, ve škole na chodbě, aby přesvědčila tu kamarádku, která se nejspíš dívá, že teda fakt je na tom rande a že tam někoho má. No a ono se stalo, že to je čirou náhodou prostě Dr. Evil, je to tady ten pan Adam, který se jmenuje Adam jako Adam Driver, asi já nevím. A tady ten doktor, tak oni pak vlastně spolu uzavřou dohodu, že budou spolu fake dateovat měsíc, což je výhodný pro obě strany, protože jakoby kvůli tý kámošce by mohla chodit s tím kámošem a pro toho doktora aby, což je jakoby bizár, jo, ale jakoby pro něj je to výhodný prej kvůli tomu, aby vypadal, že má na tu školu a na to místo jako fixaci a aby dostal nějakou dotaci.
1: A není jako problematický, že chodí jakoby se studentkou?
0: To, hele, to tam řeší hned na začátku, jo. To jakoby jako obecně všechny ty roviny jakoby toho konsentu
1: tam jsou hned vyřešený.
0: Jsou tam hned vyřešený a je to takový trochu vtipný, že jakoby, že kdyby to podle mě někdo viděl prostě v roce 2000, tak jo, si bude tak klepat na čelo prostě. No, takže potom, co ona ho políbí, tak ona jakoby překročila ten konsent, že jo, protože ona mu řekla, can I kiss you? Ale on už jí nestihl odpovědět, jo. Takže to bylo trochu nekonsenzuální. A on netka na ní. To
1: bylo
0: nekonsenzuální.
1: To je vlastně dobrý. To je dobře, aby se takový věci ukazovaly. No, pojďme na
0: a
1: to.
0: A on jí prostě řekl, bro, to je nekonsenzuální. A ona, promiň, to už se to víckrát nestane. A on jdu si číst tady nějaký článek prostě ve té škole, jakože no.
1: Vědecký.
0: A nakonec teda ona se mu nějak omluví, on to pochopí a nabídne jí tady tu dohodu a zjišťujou, jestli ta škola umožňuje pravidla, jestli můžou spolu chodit. Uh-huh. Doktorantka a doktor a zjistili, že můžou, když nejsou ve stejném oboru nějak. Takže jakoby všechno je tam posichrovaný. Žádný mezery, žádný díry. No, takže jakoby začnou spolu chodit, no a já nevím, jestli mám vlastně vůbec říct. Asi nebudu to spoilovat, že jo? Myslím, že jsem to docela prodala.
1: Jak to souvisí se Star Wars?
0: No, jakoby
1: jako halo.
0: Právě ta původní fanfikce si přebrala fakt jenom ty dvě postavy, který v těch Star Wars se nesnášejí.
1: Jo.
0: Protože oni se na začátku vlastně docela nesnášejí. A zároveň on je takový jakoby chladnej, vysoký a tmavý.
1: Ale to je prostě úplně crazy.
0: Je to jakoby na sílu hrozně.
1: A uděláš z nich tohle,
0: ale prostě ono tohle teď je úplně jakoby zlatý grál filmařů, protože že jo, máme jakoby takový to šílený s Annie Hathaway, což je fanfikce na Harryho Stylese. Me before you?
1: Ne.
0: Anyone but you.
1: Idea of you.
0: Všechny tyhle věci existují.
1: Jo.
0: No a pak
1: máme
0: že jo,
1: After.
0: No, máme After a máme Stmívání, že jo? Což je fanfikce na 50 Shades, ty jako ty
1: ale
0: byly
1: jako
0: první.
1: Ale mám pocit, že After fakt oživilo, jo. Jako vneslo nějaký závan toho, že teď všichni budou chtít dělat ty fanfikce, a myslím, že to vděčí After, který má asi 4 filmy nebo 5 a všechny vlastně byly hrozně kultovní
0: a pozor,
1: ve své době. No,
0: tohle bude mít pokračování nejspíš, knižní i filmový. A já jsem tady proto.
1: A to je ze streamovací platformy, že jo?
0: Je to ze streamovací platformy, kterou bys nečekal.

0: že je modrá. A světle modrá, ne tmavě modrá. Takže já jsem to nemohla najít včera večer. Ale už jakoby jsem to všechno našla. No. Takže vlastně za mě to je filmový tip k podzimnímu večeru. A bylo to prostě cute. Já jsem u toho normálně jakoby vydávala zvuky na hlas. Já jsem to komentovala, já jsem pištěla, jsem se zakrývala oči a přišla jsem se jak prostě...
1: Ty to je ale hezký.
0: Ty jo.
1: Já jsem včera viděl Shreka.
0: Kterýho?
1: Jedničku.
0: Oh.
1: Asi po 150.
0: V češtině se správným dubbingem?
1: S prvním dubbingem.
0: Takže tenhle keř vypadá jako Helena Pavlovská.
1: To je ve dvojce.
0: To je ve dvojce. Tak co je v jednici za nějakou ikonickou?
1: Mája, včelka Mája.
0: Jo, má včelka Mája. Máme jí co závidět. Jo, výšku, z které vidí
1: výšku,
0: svět.
1: Oh. A takovýhle věci tam jsou. Cute. No, co tam ještě je? Ty jsi krásná. To je taky v tom druhém říká Fionos, ale ty jsi. To je hrozně říká to dlouze, ale už to nehytuje.
0: A jak má velký ten, jakoby ten hrad a jestli se tím něco nekompenzuje.
1: Jo,
0: a
1: jo,
0: taky
1: jo,
0: cibule. Zlobři jsou jako cibule, mají vrstvy.
1: No prostě ten první dubbing je úplně úžasný.
0: A je tam dobrý ten soundtrack.
1: No i ten soundtrack, i ty písničky. Jo. Jako to, co se udělalo prostě z Haleluja díky Shrekovi, je úplně úžasný. A to je prostě takový cozy film, hrozně hřejivej, krásnej, pěknej, příjemnej. Hrozně má strašně jako nabitej, hrozně to ubíhá, jo. A vlastně já u toho vždycky se směju, brečím všechno a bylo to takový jako příjemný. Chtěl jsem si pustit něco takovéhohle příjemného. Takže to
0: já
1: jsem
0: myslím,
1: viděl.
0: Že jsem to, když jsem se učila na státnice, tak jsem měla ve skriptech jednou zmíněného Shreka. Jednou tam byl Shrek jako příklad interdiskurzivity. Což je, že on prolíná ty pohádky různý, jo. Tak jsem hrozně doufala, že budu moc usadnicích mluvit o Shrekovi, ale nebyl
1: sakra,
0: na to čas. No.
1: Sakra.
0: Nevadí. No takže to je za mě tip. A jestli...
1: Já mám ještě taky
0: máš
1: tip vlastně.
0: Máš ty? Povídej.
1: Myslím si, že to vychází teda na té stejné platformě, nevím, ale vychází to vlastně v den, kdy vychází Slejvák. A to je teda seriálová adaptace Carrie od Mikea Flanagana.
0: A už to vychází teď? Nevíš?
1: V den, kdy vychází Slejvák.
0: Jo. Hezký.
1: No a jako, já asi bych o tom mluvil víc třeba příští týden, ale jenom tady jakoby avizuju, že to vychází a že je to fajn, jakože je to vlastně, jako z toho třeba, co, jak se to ukazuje v trailerech a z toho vlastně to, z toho, co vidíme, jako z toho přístupu, protože to režíruje Mike Flanagan jako jeden z nejtalentovanějších podle mě hororových režisérů, co se týče televize a streamu, nejenom, ale má i filmy, ale ty jeho největší a nejlepší věci jsou třeba Haunting of Hill House nebo A Bly Manor a nebo Půlnoční mše. No prostě má jakoby skvělý hororový věci a tohle je taková jako modernizace Carrie, kdy se celý ten příběh zasazuje do současnosti, hrajou tam větší roli, tam hraje nějaká kyber šikana, mobily, sociální sítě a tak dál. Nicméně já si furt stojím za tím, že ta první filmová verze, to první filmování zpracování od Briana De Palmy ze 70. 80. je jako nepřekonatelný.
0: Kamat, nemůžeš prostě jakoby vytáhnout takovýhle znalosti po tom, co já tady mluvím prostě o hypotéze lásky. Jako to jsi úplně schodil, že co jsem řekla.
1: Ne, já jako by mě docela i nalákala docela hypotéza lásky. Jako reálně já si mám...
0: Tak jo.
1: Já si říkám, že až budu mít fakt přesně takovejhle náladu, jako včera, když jsem si musel pustit Shreka, tak si asi pustím hypotézu lásky, protože já mám taky rád Lily Reinhardt.
0: Tak jo.
1: Jako vlastně mě je mega sympatická. A mám
0: ještě
1: rád
0: ještě
1: i
0: Dark Betty, že jo? Dark Betty, která byla jakoby domina v Riverdale. To byl taky jeden její trop.
1: No jako já si pak mám ještě tu Vanessu a ta ty v něčem asi nehraje, ne? Ta druhá z Riverdale.
0: Jo, to nevím.
1: To
0: nevím, ale taky občas hraje v nějakých takovýchhle věcech.
1: Jo. No nicméně, myslím si, že jako Kerry je hrozně těžký adaptovat kor v současnosti a jeden z důvodů, proč který funguje, je, že je to hrozně takový živelný a tělesný. Jakože ta knížka je kraťounká a popisuje to prostě holku, co vyrůstá s matkou, která je náboženská fanatička, která jí bije a týrá. Holku, která je nějak jako při těle a šikanovaná za to, jak vypadá. A která je nejvíc vlastně šikanovaná, když dostane první menstruaci jako nahá ve sprchách s ostatníma holkama. Jakože je to hrozně krutý vlastně. A samozřejmě to všechno vede k tomu jako šílenému a hroznému a katastrofickému finále. A vlastně v té knížečce, která je krátká, to prostě ten přerod jakoby dává smysl, jo. A tohle je takový uhlazený, takový, že mám pocit, že se tam hrozně ubralo tady na té tělesnosti v té Carrie, kdy prostě v té první šikanovací scéně, která má být prostě hrozně skandální a tělesná a šílená, což se povedlo v tom tehdy v tom starém filmu, kdy tam jsou opravdu jako nahý holky, které, kdy ta jedna dostane tu menstruaci a vlastně začnou šikanovat a tak dál. Tady se tak jako převlíkají, pak jí zaženou oblečenou do sprch, no je to takový, samozřejmě já nechci vidět žádný nahý lidi, ale myslím si, že to jako ubírá trošku na tom, proč ta scéna je tak silná a proč pochopíš jako opravdu tu hrůzu té hlavní postavy, jo. Kdy seš jako nejvíc prostě zranitelná a bezbraná a v nejvíc hrozný situaci, kterou si můžeš představit, jo.
0: A mně přijde to slovo uhlazenost, co si řekl, že to jakoby charakterizuje úplně všechny nové věci, jako z velký části.
1: Jo, a mám pocit, že se to i promítá fakt taková, jako takový puritánství dnešní doby.
0: Jo,
1: a to, že se furt opakuje, že vlastně jako mladí lidi nechtějí vidět sex na obrazovkách televizních, že vlastně se dělalo takový halo kolem třetí euforie, která opravdu, já se stojím za tím, že nebyla tak hrozně jako šíleně pohoršující
0: a sexuální.
1: Přesně, jako bavili jsme se tady o tom, že jo. A vlastně mám pocit, že lidi jsou strašně přecitlivělí a bojím se, že, nebo mám takovou obavu, že ty jako studia a tady ty platformy tomu jdou dost na ruku a bojí se být trošku crazy, trošku riskovat a prostě uhlazují všechny tady ty potenciálně jako negativní...
0: Potenciálně kontroverzní věci, jo.
1: Stejně tak, že tam prostě nakastují holku, která je jako... taková šedá myška, ale opravdu neřeší ty věci, že tam je ještě prostě strašně velký ten přerod, nebo ta nějaká jako to dospívání tý, který je tam zachycený, kde jako nějaký ty tělesní změny, které se s tím vážou a vlastně, když si to vezme, že jakoby se to dá interpretovat, takže celá ta věc s tím, že ona získá nějaký schopnosti a vybuduje v sobě ten vztek, je vlastně metafora k dospívání a k menstruaci a k těmhle těm věcem, tak to prostě v tady té adaptaci vůbec takhle nevyznívá, no, což je velká škoda. Každopádně jinak je to, myslím, dobrý uchopení a fajn zpracování, který naopak zase rozšiřuje jinak ten lore Stephena Kinga. Trochu jiným směrem, získává to dobrý recenze a jako je to fajn, jako nenudí se člověk u toho, ale opravdu jako když se člověk podívá na to, jako co to adaptuje, tak je to najednou něco jiného, no možná, nevím, to je škoda. Nicméně, pardon, nechtěl jsem zase kritizovat, já si jinak myslím, že to je fajn, jako ten počin, jako jo, že to bude asi dobrý a že to bude zábavný a asi to jako stojí za nějakou pozornost, ale já jsem trošku i zklamaný. Prosím tě, a teď mě pojď zasvětit do toho, co se děje kolem Domy Aláči a Johna Mariánka.
0: No, takže všechny infludrbárnové skupiny ožily v posledních dnech. Myslím si, že to byl takový burácivý týden. Začalo to rozchodem Evy Farný se svým bývalým manželem.
1: Ježiš, to je hrozný, no. To...
0: A pak se na to nalepily další věci, ale tohle podle mě jako vede.
1: No to vede, ale ten rozchod Evy Farný byl vlastně jako dost smutný a vlastně auto... Jako... v souvislosti s těma textama na tom albu nebyl asi úplně out of nowhere, ale bylo to opravdu jako překvapivý a smutný, no a pak dávala takový TikTok, jak sedí někde na poli a na tom autě a prostě má tam,
0: lipsynkuje
1: tu svoji písničku, si nevím, jestli to je teďka hlasová zpráva. No, tak je to takový, že člověku tomu je fakt, je fakt smutno, no, jako, i když se mě vlastně vůbec nedotýkal jejich vztah, neznal ani jednoho.
0: No jasně, ale
1: a
0: mám tady parasociální vztah, máš rád,
1: a vlastně, a zároveň mám pocit, že jsem smutný, vlastně, když se rozpadne každý dlouholetý vztah, který jako aspoň v nějakého vnějšího pohledu nevypadal prostě toxicky, dejme tomu, no.
0: Jo. No tak samozřejmě jakoby drbárny drbou a spekulujou o tom, který zajíček jí padne v náručí, ale my jsme veřejnoprávní bulvár, takže budeme řešit jenom Domy Aláčů a Johna Mariánka.
1: Jo.
0: Ne, tak jenom jakoby v pár slovech, jo. Já vlastně nejsem nějaký jakoby velký konzument jejich obsahu ani jednoho z nich. Vím, že John Mariánek, právě dneska jsme to řešili, že jo, že vlastně on se proslavil tím, že tenkrát spal v okolí sídla jednoho z těch bratrů kontroverzních.
1: Jake Paul? Ne.
0: No, Jake Paul a Logan Paul, jo. Tak Jake Paul, jo, okay. Jo. No a nějak se mu prostě povadlo jakoby proniknout do té jeho skupiny a začít se s ním kamarádit a byl to prostě no name z Česka.
1: No on mu tehdy snad editoval videa, ne, jestli se nepletu.
0: No, možná až potom. A nějak
1: s ním jakoby kutil, no potom, ale právě jo, pak jsem nějak jako mu editoval ty videa a pak jsem nějak začal felit jako v těch videích, jo. Že jo. A vlastně se jako takhle dostal do toho jako do toho amerického snu, přesně, který přesně. Prodává na těch svých sockách.
0: Přesně,
1: jo.
0: Což jakoby to, co tady ty jakoby klučičí skupiny dělají, třeba mě není úplně sympatický, nebo na jaký jakoby, a nějaký jakoby politický dění třeba
1: hodně
0: reagujou.
1: Hodně se Mariankovi věnuje, nebo věnoval Mikýř ve videích, kdy prostě poukazoval na nějaký věci, které on třeba propaguje nebo inzeruje, které jsou potenciální skem. Zároveň jakoby já se mi Mariánka vnímám, jakože hodně šíří prostě fakt takovou tu toxickou mentalitu, jako když budeš makat a budeš mít disciplínu a budeš prostě grindit tady, tak budeš taky bohatý, a kdo je bohatý,
0: přesně,
1: tak je úspěšný.
0: A ty malí kluci na to slyší a je pro ně prostě ten, co to jako dokázal, jako ten vzor.
1: Je, no.
0: No a on vlastně, ten John Marianek, měl dlouhodobý vztah s jistou Abby, s Američankou, se kterou měli i pejska a říkali chicken a vlastně to byla taková nejmín toxická věc na něm, jako zvenku, z pohledu, jako by neviděli jsme do toho, že jo, ale zvenku vlastně ten jejich vztah byl hrozně hezký. No a teď se prostě spekulovalo, ještě vlastně než to oni dali, než to zveřejnili na Instagram, že on dával na storíčko fotku z baru z Benátek, kde si vedle něj dávala panák slečna, která měla nějakou jakoby francouzskou manikuru a už se jakoby řešilo, kdo to je podle těch nechtů. No a ta jedno, ta jakoby už je trochu zase random overshare, ale oni vlastně ve stejnou dobu dali spolu fotku na Instagram a náhledovku na YouTube video spolu, kde jsou právě v Benátkách na té loďce a vlastně téměř bez kontextu. No a začalo se právě řešit, jestli spolu teda chodí, že on teda už není s tou Abby, co se stalo a takhle. No a Aláďa k tomu vlastně dala vyjádření, že ta fotka v těch Benátkách vznikla prostě v krátký době, kdy oni poprvé v životě se spolu fyzicky viděli v těch Benátkách na pár dní. Asi k sobě něco nějak cítějí. Nejspíš spolu nechodí, spíš to bylo jakoby pro čísla, lidi spekulujou, ale jako něco tam nejspíš je a ona vlastně teďka se hodně distancuje od věcí, které na něj jakoby
1: lezou.
0: A to třeba právě jakoby z úst Abby, jeho bývalý přítelky, někdy on vlastně říkal, že já dneska úplně jedu ty romantický trojúhelníky, kde on jakoby říkal, že můj nejlepší kámoš mě zradil a našel si prostě novou holku a to je moje ex a prostě teď to táhnou spolu. Tak prostě on jakoby říkal různý věci, nejspíš i mluvil o tom jejich pejskovi, který nějak jako zemřel nějakou hrozně nešťastnou náhodou.
1: A jo, to se
0: takže jakoby teďka se poprvé se ta Abby vyjádřila jako nějak víc tady k těm všem jakoby kauzám. Říkala, že prostě nechtěla, že ho chtěla bránit a i po tom rozchodu chtěla, aby ho lidi vlastně měli rádi. Ale to, z čeho on jakoby nějak osočil, nebo jak mluvil vlastně o tom jejím současným partnerovi, že jim ji nějak přebral, tak byla nucena jakoby se vyjádřit. A na základě tady těch vyjádření i pak reagovala Elijah. No a v těch vyjádřeních bylo, že prostě to je chronický lhář, že jí strašně moc krát podváděl tu Abby, že to s tím pejskem si prostě vymyslel, že to bylo celý jinak. No a že ten jeho bývalý nejlepší kamarád, co s ní teď chodí, tak vůbec nebyl jeho nejlepší kamarád, jenom nějaký známý. No a další věci. A mně to přišlo docela takový jako genuine a jako docela jsem tomu věřila. No a Elijah vlastně pak na základě všech tady těch věcí si dala na storíčko, že se s těmahle věcma jakoby obeznamuje, že se od nich jako distancuje, že toho člověka teprve poznává a že spolu jakoby asi nějak vážně to netáhnou. No a jelikož ona je taková jako it girl, hlavně i pro ty mladý lidi dneska z té české scény, která že teďka měla být na tý Miss, takže je i taková jako světová iš a teď on je světový, takže to je takový Barbie a Ken prostě českoamerický. No tak se čekalo, co bude a zatím tohle je teda všechno, co...
1: Tohle je to nejnovější zatím.
0: Tohle je to nejnovější, co zatím tady Breaking News Slivák zjistil za vás.
1: Já ještě z Infodrbáren a tak jsem pochytil, že se trochu vyrojili nějaký starý screeny toho, kdy John Marianek repostoval různý videa nebo fotky od Donalda Trumpa, jako asi v období voleb to bylo. a něco jako na tu podporu, což by asi i dávalo smysl v kontextu toho, že je Logan Paul, Jake Paul, jeden z těch Paulů, tak je jako hodně spjatý teďka s administrativou Donalda Trumpa. A takže se jako vyrojili tady ty nějaký starý screeny a Domila Aláče se měla vyjádřit k tomu, že jako nějakým komentáři, že nepodporuje Donalda Trumpa a že se jako nechce takhle s politikou spojovat a vlastně takhle jenom
0: to řekla. Jo, dal toho ruce pryč, jo. No. A právě my, když jsme se dneska přišli, tak jsme říkali, no jo, teď ještě doma leží s tou zlomenou nohou a ty si říkal, no jo, rok ohnivého koně.
1: Hej, tedy tu chudák, jako teď ona i přesně, ona teď to měla, no. Ještě předtím měla něco s tím...
0: S tím Spicy Pájou.
1: Spicy Pájou. Mm. Předtím ještě s tím Benem Kristovájem. Mm-hmm. Vidíte to, jako nemá ona klid. Za jeden rok a zlomila si nohu 2 týdny předtím, než měla odletět na mis. Jakože ona má, jako ona, she can't catch a break. Jakože její ten rok ohnivýho koně teda fakt dává.
0: To hodně ohnivej, no. No, tak snad vaše roky ohnivého koně nejsou tak ohnivé.
1: Já nevím, jako mám pocit, že skoro všech lidí, co znám, všichni mají takový jako turbulentní rok. Jo, jako, jo. Ne všichni v negativním slova smyslu, když se podíváš na prostě sebe na začátku toho roku a teďka, jako
0: ona
1: co
0: nevěděla
1: to je
0: nic. Ona nevěděla nic.
1: Ne, ona vůbec chudák asi nevěděla nic.
0: Ona chudinka
1: nic, no.
0: Nevěděla nic.
1: Takže... Jo,
0: no, ale jako by my o astrologii mluvit nemůžem, takže...
1: Jdeme radši pryč.
0: Jdeme radši rychle pryč. No, máš tam něco, nebo jdem na ikony?
1: Pojďme asi klidně na ikony tak za mě. Ikona týdne. Já mám už ikonu týdne vybranou, ale ještě si tady dáte jako shoutout speciální jednomu videu, který musím se... A já myslím, že to něm spíš něco dokládá o mně, než že by bylo tak úžasný.
0: No,
1: ale je
0: bude?
1: To video, který musím se smál třeba 5 minut, 3 dny.
0: Je to Pepper?
1: Ne, to ne, to není to Pepper. Pepper, když to mě taky pobavilo. Je to video z nějakého dětského koutku, kde spolu skupinka dětí provádí takovej jako aura fight, takzvaný aura fight.
0: Já jsem to viděla a různě jakoby stojky a lehaj si a
1: jo,
0: takhle.
1: Ten jakoby malej kluk na začátku takhle jako poskakuje a vouguje a ukazuje,
0: jo.
1: Pak dělá jako 6-7 na tu holku.
0: Jo.
1: Ta holka vrací úder v zápětí a udělá jakože takhle udělá 6-7 pod jako takhle pod... na něj, pod nohou, takhle. Kluk potom udělá hvězdu a spadne a dopadne a ukáže jednou rukou prostředníček na tu holku. Ta se ale nevzdává a následně udělá hvězdu taky a udělá 6-7 znova. Ten kluk ale udělá zase hvězdu a už se ty mluví jejich opakou a udělá double prostředníček na ní. No a následně ona je úplně z toho rozezená, ale ona neprohrává, protože za ní přijde nějaká její tady malá asistentka a poradí její ultimátní move. A ultimátní move je, že udělá pro vás a udělá...
0: Jo, skuba. Tyjo, tak to jsou dobrý emotes.
1: Jakoby,
0: tak si do Fortniteu.
1: A já úplně miluju prostě, jakože já úplně a miluju vývoj tady toho souboje, který podle mě ona zjevně vyhrála, protože teda jakoby malý chlapec už se nesnaží o nic dalšího. A pak jsem miloval i komentáře, jako pro tohle jsem COVID nepřežil.
0: To je strašný.
1: Nebo prostě... No prostě komentářová sekce mě úplně natchnula a já to prostě miluju. Já vlastně se mi líbí, že žijeme v době, kdy spolu pro děti dělají aura fights a já se asi můžu jenom učit asi tady od generace alfa.
0: Přesně.
1: Já myslím, že by to měli prostě lidi dělat obecně, jako tady ty souboje.
0: A ono se to aury. Děje, ono se to děje, protože teďka Lifer a Mat 213 vydávali tu písničku CC a udělali k tomu přesně, jakoby, že sdílnuli lokaci a dělali tam tady ten jak kdyby
1: a
0: fight.
1: A dělali aura fight?
0: Nevím, jestli se to tak jmenovalo.
1: Já nevím, jestli to jsem říkám
0: ale,
1: já.
0: Ale já se to tak dokážu představit. A viděla jsem přesně, že tam různě jakoby, přesně jakoby dělali, že se stávají na ruce a hvězdy. A takhle. A hraje tam ta jejich nová písnička a je tam pár jako mladých lidí
1: tak
0: kolem
1: dokola. Tohle je vlastně dance battle, akorát upgradeovaná na jakoby generace alfa, a tohle možná prostě je to jakoby nový vývoj dance battles. Jako zatím se my jsme koukali na nějaký tady Let's Dance a tady ty filmy, tak
0: na Pitch Perfect.
1: Na Pitch Perfect, tak teď čekám, kdy bude film ohledně toho, jak lidi dělají na sebe 6-7, po místnosti poskakujou a ukazují si 6-7 a no nicméně to není moje ikona týdne, jenom jsem to chtěl zmínit. Moje ikona týdne, tenhle ten týden je rozhodně Zdiša Pokorná v Zrádcích. Mm-hmm. Protože ačkoliv mám ke Zrádcím spoustu výhrad, tak si myslím, že tohle je něco, co se hrozně povedlo. A to je odhalení expoze páru, ano, který je ve Zrádcích, o kterém jsme my díky, že jo, Influ drbárnám a tady těm šíleným skupinám věděli už dávno, že tam ten pár je. Mm-hmm. Nicméně způsob, jak mi to bylo odhalené, je podle mě úplně výborný. To, že to vytáhla u toho stolu, si myslím, že je super krok. A já jsem opravdu zvědavý, jak se bude ta její cesta vyvíjet dál, protože zároveň samozřejmě si na sebe upleteš jako velký terč, jako spolu s tím vyjednávačem Adamem teda taky, tak jako já bych bejt zrád se, tak samozřejmě to by byly moje potenciální adepti, jako koho už odprásknout, protože prostě umíš, že jo, vyčíst nějaký tady ty vazby a spojení a tak dál. Zrovna se ale nemyslím, že ty zrádci, kteří tam jsou momentálně, jsou kdo ví jak silný, a já fakt mám pocit z toho, co vidíme, že tam je velká snaha, aby vyhráli věrný, nebo respektive, aby prostě nevyhráli původní zrádci.
0: Mně ještě přijde, jak jsme řešili teďka, že to jsou jako lidi, kteří by si zasloužili asi být co nejdřív venku, že jsou prostě jako vlastně nebezpeční pro tu hru, tak mně přijde, že tam vzniká zase taková ta královská rodina trošku takový ty nedotknutelný.
1: S tou Felix
0: a je to
1: ještě.
0: Právě, jo, je to Felix, Zdíša, ten vyjednavač a asi Špaček ještě a možná někdo ještě. A to mi přijde, že jakoby jsou zase ti nejvěrnější z věrných a ta královská rodina.
1: Nejvěrnější z věrných.
0: A doufám, že tam vydrží všichni tyhle lidi mega dlouho, protože pro diváky to jsou úplně nejzábavnější lidi za mě.
1: Já zároveň jsem fakt jako zvědavý, jako jaká dějová linka se tam vyvine, protože si myslím, že ta nejsilnější dějová linka druhý série byla překvapivě dějová linka Daniely a Mii, kdy opravdu jako vyřazení Daniely je podle mě jeden z nejikoničtějších televizních momentů, kdy to bylo strašně dojemný a silný. A vlastně víš, jako by člověk by to fakt nečekal, že to se jako s tebou tak zamává a bylo to super a já jsem opravdu zvědavý, co bude dál. Každopádně si myslím, že tady to odhalení v těch zrádcích bylo fakt zábavný, dobrý, dobře odvedený. Mm-hmm. A zajímá mě, jestli s tím ta produkce počítala, že to stane takhle brzo, že to někdo prokoukne.
0: Hrozně se tam ty věci dějou brzo. I ten Jura vlastně, jak, co řekl, jak vypadne, to všechno přijde takový.
1: No, to mě mrzelo, že
0: to
1: šel jako tak brzo.
0: Chystal si to, no. Rychlý to je prostě, no.
1: No, jde to rychle. No nicméně.
0: Jako tento rok. Nicméně.
1: Jako tento rok.
0: Nicméně, a ikona.
1: Je to ikona.
0: Je to ikona. Je to ikona, podepisuju za mě Zdiša ikona s velkým I. A já. Dobrý, laťka ke konci epizody velmi nízko na humor. Mě hrozně baví Jennifer Lawrence na Instagram, kterou jsme zmiňovali.
1: Oh yeah,
0: která říkala, jsem tady a když na mě budete zlí, tak odejdu. Aha, já jsem to hodně cítila. Má tam prostě dva příspěvky a je úplně ikonická a nechala se teď ostřihnout ofinku, takže já se budu asi inspirovat
1: že.
0: Takže to mě hodně baví. No a pak z American Horror Story podobná jakoby věc, jako ty jsi zmiňoval tady Aura Farming, tak já mám zase každý druhý příspěvek Jessica Lange, která říká, what is this, not a pine? A má to breakdown. A já prostě nevím proč, ale vždycky mě to rozesměje.
1: Jo. Já, nebojte se, naše dojmy z nový série American Horror Story
0: budou.
1: A přijdou.
0: Šetříme si.
1: Těším se na něj, těším se na ní. Z toho, co slyším, je to opravdu skutečně bizarní. Těším se. No nicméně, to bylo dnes pro dnešek všechno. A napište nám, kde je vaše ikona týdne a co si myslíte o čemkoliv. Napište nám vlastně cokoliv.
0: Co si myslíte o čemkoliv, to je hezký.
1: Co se vám honí hlavou. Napište nám, co se vám honí hlavou.
0: Jo, jako na Facebooku.
1: A jako na Facebooku. A sledujte nás na Instagramu Slivák Potřítko Radio Wave. A my zase za týden.
0: Ahoj.
1: Čauky.
2: Slivák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, s skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na Dab Rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

Děláme vlny.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
2: Poslali ho i s rodičima do Mauthausenu.
3: Byly věci, které nešly říct.
4: Kde je moje dítě?
3: Sama víš, jak se ke mně chovala.
5: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
6: Babi!
7: Proč mě nemáš ráda?
3: Mluv sakra, já to snesu.
5: Gerta Schnirch.
8: Kolik těl je masový hrob, pane?
5: Premiéra dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Hergot.
10: Hergot.
11: Hergot.
9: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
12: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
9: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
12: Hergot.
13: Poslouchejte dnes od 6 večer
12: na Rádiu Wave.

that emotion and freezes it.

Air version is here. Says I do.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

Český rozhlas Rádio Wave.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Hergot.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Víra a spiritualita ze všech stran.
1: Hergot na Rádio Wave.
4: Krásný nedělní podvečer, jak jingle neomylně prozradil, začíná Hergot, váš oblíbený pořád o spiritualitě, náboženství a společnosti. Dnes vás od mikrofonu zdraví
5: Dominik Čejka
4: a Fatima Rahimi.
5: A to bylo dobrý, Faty.
4: Jo?
5: Víš, co myslíš?
4: Ne, co myslíš?
5: Ta sugestce. Jo. Váš oblíbený pořad. Váš oblíbený pořad. Je to váš oblíbený pořad. To musíme opakovat často toto.
4: Ale, jo, to bychom měli.
5: Ale taky bychom měli prozradit, jakého dneska budeme mít hosta. Bude jim básník, spisovatel, dramaterapeut a spirituální poradce Adam Borzič, který nedávno vydal knihu Spiritualita posvátné země a právě kolem ní se bude točit dnešní rozhovor.
4: Budeme se ptát, co dnes znamená mluvit o posvátnu a proč podle něj současná ekologická a společenská krize souvisí i s krizi duchovní.
5: Ale předtím si ještě pustíme písničku od australské skupiny Midnight Oil a bude to konkrétně písnička Earth and Sun and Moon.
1: Hergot.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Hergot na rádiu.

0: V Hergotu dohrála písnička Earth and Sun and Moon od australské kapely Midnight Oil a ve studiu už je s námi básník, dramaterapeut a spirituální poradce Adam Borzič. Vítej, Adame, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Adame, v úvodu knihy se ptáš, jestli není celá krize, kterou dnes prožíváme, také krizi duchovní. Co tě přivedlo k této otázce?
1: To je docela náročná otázka na rozjezd, musím říct, to klidně vyškrtněte. Tak já se domnívám, že vůbec celá otázka života je i otázkou duchovní. A my se na každou otázku života, na každý téma životní můžeme dívat z různých úhlů. Že jo? To znamená, můžeme se dívat na něco z ekonomického hlediska, to je třeba v našem systému vlastně takový nejčastější způsob, jak věci vykládáme. Že jo? Pak je to nějaká metodologie vědy, že jo? Kterou já rozhodně nepopírám a ani ta moje kniha o té spiritualitě země není protivědecká. Ale taky se prostě na ty věci můžeme dívat jako na otázky duchovní. To znamená, jestliže dneska žijeme ve světě, kde prožíváme spletenec mnoha krizí. A ty krize jsou nejrůznější, od ekologické krize přes ekonomickou krizi, přes politickou krizi, různý druhy politické krizi, přes neustálý ty stíny válek, tak se evidentně dostáváme do k tématu vlastně jakýsi křižovatky života, že jsme někde na pomezí dějin, když to řeknu takhle, určitě nejsme na konci dějin, jak jsem myslel, nebo Žák Fukuyama, ale jsme někde prostě na nějakým rozhraní. A v tomhle rozhraní, možná i bodu obratu, nejde si nepoložit otázku, jestli to celý nemá taky nějaký společný duchovní, jestli to nemá nějakého společného duchovního jmenovatele. A já se domnívám, že na určité rovině můžeme taky odpovědět, že to je vlastně krize lásky k životu, nebo krize vztahu k celku života.
0: A ten vztah k tomu životu ty tedy považuješ za tu rovinu duchovní, je to tak? Nebo?
1: Ano, určitě. Tak jako, že, tak když se podíváš napříč různýma duchovníma tradicema, tak jakoby na některých věcech se ty duchovní tradice shodnou. A jedna z těch věcí, na které se duchovní tradice vesměs shodnou, je, že život je vzácný, že to je obrovský dar. Možná, že nemají ty duchovní tradice stejné pojetí původu života. Že jo? Máme tady monoteistické tradice, které mají nějakého stvořitele, který ten uvedl to stvoření do života. A pak tady máme třeba neteistické tradice, že třeba ty východní, indické nebo čínské, kde vlastně žádný takový počátek nenalezneme, že Tao nebo prázdnota nejsou, nebo Atman nejsou prostě žádná, tam není žádný konkrétní počátek v čase. Ale přesto se všechny ty tradice shodnou, že být na světě je nějaký vzácný dar. A když jsme na světě, tak nejsme na světě sami, na světě jsme vždycky spolu s ostatními. To znamená, to předivo bytí je taky ten dar. A tohle, myslím, pro mě základní východisko.
2: Když mluvíme o tom, že dnes prožíváme krizi, jakoukoliv i duchovní, to znamená, že někdy krize nebyla. Tak kdy podle tebe teda duchovní krize nebyla?
1: No, možná, že duchovní krize je to od počátku, od nepaměti, to je pravda, protože co je člověk a co jsou jeho volby, tak je vždycky. Ale myslím si, že takovouhle míru ohrožení života, tak jak ji teď prožíváme, samozřejmě, žijeme ve společnosti, která má všechno mnohem víc zmapováno, že jsme mnohem víc propojeni, mnohem víc toho víme, ale přesto všechno, vlastně v takovéhle míře, kdy si klademe otázky nejenom potom zda vlastně nějakým způsobem, jaký bude vývoj světa, ale kdy se vážně jakoby objevují vlastně různé, a teď samozřejmě, že to není doslovné, ale různé apokalyptické předpovědi, že tímhle tempem se taky můžeme dostat do toho bodu, že prostě třeba podstatná část lidstva třeba vyhyne. Žijeme uprostřed vymírání, šestého vymírání živočišných druhů, vymírají rostlinné druhy a tak dál. Když se podíváme na celou tuhle tu alarmující jako tendenci, tak nemůžeme nevidět, že teďkon mluvíme o nějaké závažné krizi, která je globální, jo, planetární. Tomhle si myslím, že trošičku jsme v jiné situaci. No, že lidstvo vždycky bylo v nějakých krizích a že tu žádný zlatý věk nikdy nebyl, no tak já nejsem naivka, jo, já si nemyslím, že bychom mohli říct v dějinách, o, to bylo to úžasné období. Tohle je omyl všech konzervativců a tradicionalistů, že si vždycky představují, že někde nějaká zásračná minulost a jenom stačí udělat pár kroků zpátky a budeme tam. Tak tomu já nevěřím. Ale na druhou stranu, to, že to prožíváme v nějakém jako společném pojivu, to je, myslím, něco vlastně unikátního. Samozřejmě to je i výsledek globalizace, to je i výsledek našich technologií, že tohle takhle cítíme jakoby planetárně. Já v té knižce hodně vycházím z jednoho brazilského teologa, Václav Barušek, který mluví také o konceptu planetárního lidství. A já myslím, že je velmi důležité, abychom si řekli, že v tomhle smyslu jsme vstoupili do éry planetárního lidství, že jsme vstoupili do éry planetárního spolubytí a že se nemůžeme už vlastně vyvázat, nemůžeme se vyvázat z nějakého vztahu k celku, to znamená z jakési odpovědnosti za celek, že ty naše parciální procesy vždycky nějak působí na celek. A to vidíme na všech frontách dneska.
2: Já teď v hlavě pořád mám to, že krize duchovní možná je něco, co přetrvává už delší dobu. To znamená, že to nemá začátek a konec, což ale v duchovním světě je docela důležitý, kdy je začátek a konec, že jo? A říkám si, jestli teda v dnešní době, jestli jsem to pochopila, tak to je to souhrn několik krizí a duchovní krize je jedna krize z těch krizí, který teda celoplanetárně, jak říkáš, nás ovlivňuje.
1: I takhle to můžeme říct, ale já tomu ještě rozumím trošku jinak. Jo? Já možná neodděluji tolik, pro mě pojem duchovní není tak přesně vydělený od ostatních jakoby pojmů. Jo? To znamená, já nekladu duchovní proti pozemskému. Jo? Když to řeknu takhle, pokud jsme v situaci, kdy například umírají děti někde, nebo někde hladoví lidi, nebo někde vymírají právě zvířata. Pokud jsme v takové, tak co je na tom neduchovního pro Boha? To je přece duchovní. Že někdo, to je duchovní hrůza, že někdo umírá. A to, že jsme v situaci, kdy je tolik násilí jakoby ve vzduchu, kdy se nad náma neustále srocují ty válečná mračna, to je přece taky duchovní téma, protože tu jsou nějaké síly, které evidentně, jak to říct, směřují vlastně k té binaritě poražený vítěz. To všechno je duchovní otázka, duchovní problematika. To znamená, pro mě to není ani tak, že by to duchovní byla jedna surovina, ani to není tak, že to je jedna hlavní jako základní rovina, ale spíš, že to duchovní je jakási perspektiva, ze které já můžu všechny ty krize taky nahlížet, protože prostě jako pro mě je duchovní samotný život.
0: Lidstvo ve svém celku není nenáboženské, znamená to, že z těch náboženských tradic se ztratilo něco duchovního, co ty právě postrádáš, nebo že to tam třeba nikdy nebylo, já nevím.
1: No, ona je vždycky otázka, jak moc tyhle věci realizujeme. Jeho svatost Dalaj Lama v takové promluvě, kterou směřoval k malým lidem, tak řekl takovou zásadní věc, že i náboženství selhalo. To je vlastně neuvěřitelně odvážný výrok od jednoho významného představitele jednoho ze světových náboženství. A buddhismus má tu tendenci být sebekritický a sebereflektivní, takže se do toho jeho svatost Dalaj Lama zahrnul taky, nebo jeho svoji vlastní tradici. Protože na určité rovině, jakoby samozřejmě i ta náboženství selhala. Tak třeba je úžasné, že třeba poslední dva papežové jsou tak neuvěřitelně otevření právě ekologii. Je to strašně sympatické, já jim obou nesmírně fandím. Ale tvrdit, že se třeba křesťané nepodíleli a křesťanský světonázor nepodílel na této krizi, které dneska jsme, a teď myslím i tu krizi ekologickou a klimatickou, no to je prostě lež, protože prostě spoustu těch procesů vzniklo uvnitř té křesťanské civilizace. To znamená, to je evidentní, že to náboženství na té krizi také podíl mají. Zároveň já se domnívám, že ve všech těch náboženských tradicích jsou nějaké živé, zdravé, bych takhle nazval to klidně, odvážně, proudy, které směřují k nějaké celosti, k nějakému komplexnějšímu pojetí reality. Něčemu, čemu já v té knize říkám spolubytí. A to jsou většinou pro mě mystické směry, které jsou napojené na stvoření, jo, na život, když to řeknu takhle. Já v té knize používám koncept amerického teologa Matthew Foxe, který přišel s takovým pojmem Creation-Centered Spirituality a je to vlastně, jsou to čtyři cesty tvůrčí spirituality nebo spirituality stvoření a on vlastně říká, že je potřeba v těch tradicích hledat právě tyhle ty proudy, které mají vlastně pozitivní vztah k realitě, pozitivní vztah k pozemskému životu, které vnímají posvátnost života, a to nejenom lidského života, ale i stejně tak života zvířat, rostlin, prostě celých ekosystémů. A to si myslím, že je důležitější než otázka, jestli náboženství v celku je takové nebo makové, jo? Protože co to znamená? Jako náboženství, tak viděli jsme tady pana ministra obrany amerického, že jo, který při bombardování Iránu je ovlivňován příšernými prostě křesťanskými fundamentalisty, kteří co si vlastně berou z křesťanského učení, kde tam tež najít Ježíše z Nazareta, no tak to tam nehledej. Ale já myslím, že ani spiritualitu svaté trojice, nebo já nevím co. Ne, to je přece jenom čistá nenávist převlečená do nějaké náboženské ideologie. A takovýchhle příkladů bychom mohli najít spoustu. Ve všech možných tradicích, jako samozřejmě, že i ostatní tradice na tom nejsou o nic lépe v tom, že více či méně mají podobné kreatury jako své představitele. To znamená, tohle není téma toho jezda náboženství ano či ne, ale jaký typ religiozity ano či ne, jaký typ spirituality.
2: Umíš nějak odpovědět taky na otázku, čím ta krize vznikla? Proč ta krize vznikla?
1: Tak pro mě to téma, teď už možná teda budeme trochu víc do té mojí knížky, by mě teda opravdu nešetříte těma otázkama. Já v té knize vycházím z perspektivy, kterou mám rád, s kterou přišel americký ekolog Charles Eisenstein, a to je prostě perspektiva, řekněme, toho, čemu on říká paradigma oddělení a paradigma spolubytí. Takových dvou jako opozic. A on říká, že vlastně tomu lidstvu dominuje, a ono možná mu to dominuje už od doby lovců, jo? Možná, že od, nebo možná už od vzniku zemědělství a těch prvních jako států, že jo, městských, tak prostě jako mu dominuje to, čemu on říká paradigma oddělení. Jo? A teď to paradigma oddělení má různé roviny. Že jo? V té nejvýpadnější podobě je to vlastně oddělení člověka a přírody. Oddělení božského a lidského a přírodního. Ale samozřejmě prostě v té oblasti společenské je to oddělení tříd, oddělení kast, oddělení pohlaví, oddělení genderu. Je to nějakým způsobem, to znamená, je to svět, kde stále je něco buď a nebo, a kde věci stojí často proti sobě. To paradigma oddělení, ten příběh oddělení, on tomu vlastně říká příběh oddělení, je vlastně motiv, kdy jsme stále vstavěni do nějakých takových opozic. A co se děje, když se postaví opozice, pak vzniká válka, jo? To znamená, to paradigma oddělení je taky paradigma boje, taky paradigma násilí. A z tohle hlediska patriarchát, jo, tady klidně si dovolím říct, protože jako i feminismus je pro mě důležitou součástí těch mých duchovních vláken. Patriarchát je klasickým příkladem modelu, kdy prostě tu máme pyramidální model, kdy ti silnější ovládají ty slabší, že jo, a teď víme, jak to jde, že jo, nahoře většinou bývají bílí muži v tom západním jako systému. A ti ostatní jsou vždycky dole, jo, nebo bohatí bílí muži a takhle to takhle jde až dolů tam někde k těm zvířatům. A tohle si myslím, že je nějakým způsobem taky někde stojí strukturálně, jako někde v hlubině téhle krize. Že to je vlastně možná, že v tyhle ty všechny možné dějné tendence jako dospěly do svého nějakého úplného zašmodrchaného kotle. A teď my se potřebujeme z toho vysvobodit. A tady prostě přichází už ta druhá pozitivnější pro mě část, jak na to odpovídat. A já si myslím a tady sdílím s tím Eisensteinem tohletu jeho vizi, že my potřebujeme přejít do toho příběhu oddělení k příběhu spolubytí. A ten příběh spolubytí prostě, jestliže ten příběh oddělení je strukturován hierarchicky, to znamená, je to vlastně model pyramidy, tak ten příběh spolubytí je kruh. Je to kruhově, je to taneční, je to společenství. A my ty prvky právě neoddělujeme, ale spíš propojujeme. To znamená i kultura, i politika, i spiritualita, i angažovanost. Jo, prostě i ta kultura, i ona kultura. Jo, jako nemusíme pořád stavět proti sobě vlastně ty umělé opozice, ale to neznamená, že všechno zharmonizujeme. Ono samozřejmě ve vesmíru je taky spousta disharmonií přirozeně, ale zároveň vlastně hledáme nějaké spojení, nějaké vlákno.
0: A co z těch duchovních tradic, které tě zajímají, právě vede k tomu spolubytí? Jaké principy nebo myšlenky?
1: Pro mě je to několik takových klíčových jakoby myšlenek. Tak jedna je myšlenka, že kosmos, jakož vesmír, je vlastně jako propojená živá síť. To je pro mě úplně klíčová myšlenka. Jako v nejkrystaličtější formě jsem ji našel v Mahajánovém buddhismu v obrazu Indrovy sítě, což je obraz, kterému se neustále vracím a často o něm medituju, protože to je jako vlastně pro mě asi nejkrásnější prostě výjev toho. Jo? Já to jenom řeknu také jednoduše pro vaše posluchače. Představte si prostě obrovskou, nekonečný náhrdelník boha Indry, který má nekonečně mnoho drahokamů a ty drahokamy jsou navzájem propojeny. A všechny ty drahokamy se vlastně navzájem sobě taky odráží a vytváří právě tu síť života. To znamená, to je pro mě třeba velmi nosný princip. To znamená uvědomění vlastně velkého propojení, propojenosti. A tahle ta propojenost Tu ale najdeme ve všech možných tradicích. Jo? Papež František Laudato Si, té encyklice ekologické, taky vlastně používá přímo ten ten slovní výraz propojenost, propojení. To znamená, v islámské mystice najdeme taky tenhle ten obraz. Jo, najdeme jednotu bytí, jo, zase. To znamená, tohle je pro mě jako klíčový, jedna z klíčových rovin. Další rovina, která je pro mě velmi důležitá, je rovina daru. Jo, to znamená, když se na tím jenom obyčejně zamyslíte, tak to slunce, co svítí, s vámi neobchoduje. Ono se vám dává. Je to nesobecká aktivita toho slunce. A jako ty vody, pokud tě někdo nepřehradí a pak vám tu vodu neprodává, tak tečou. Jo, jsou to zase dary. Jako, a samozřejmě, že to neznamená, že nemáme o nic snažit a usilovat, ale faktem prostě je, že život jako takový, jak v základech dar. A my teď ten dar můžeme rozvíjet, můžeme kultivovat a můžeme se vzájemně obdarovávat. A určitě tam musí být nějaká reciprocita, ale to neznamená, že to někde v základu není dar. No to je hodně daleko od toho, na jaké nepřiznané ontologii zakládáme třeba náš ekonomický systém. Teď ten přece stojí na přesně opačném postulátu, jo? To není přece dar. To znamená jako vstoupit do pole daru. Takže to je druhá pro mě. Jakoby představa, jo, křesťané, muslimové, židé by řekli, že to je boží dar, že to je dar stvořitele. Ale i bez toho se obejdeme, jo? Prostě můžeme taky mluvit o daru života, jo? Jako pro mě tam je možnosti, já se schválně, že jo, v těch tradicích pohybu tak, abych mohl oslovovat lidi nejrůznějších tradic, protože přijde, že sdílíme spolu ten domov. Takže to je ještě další východisko. A pak si myslím, že to je nějaké východisko kultivace, jo? Kultiváre původně znamená zúrodňovat, zušlechtit. Jo, ve smyslu, že rolník zušlechťuje půdu, jo, obdělává ji. A když kultivujeme vlastně, tak bychom měli kultivovat taky právě to vůbec vědomě, to propojení mezi lidmi a jinými bytostmi. A to znamená, a tady se domnívám, že to je důležitý pro mě jako koncept moudrosti a soucitu. V buddhistické tradici se říká, že soucit a moudrost jsou dvě křídla, která dohromady tvoří vlastně cestu osvícení. A já si myslím, že jakoby vlastně spiritualita vědomého spolubytí za vědomého vnímání posvátnosti života jako celku musí zahrnovat tyhle ty dvě křídla. Moudrost a soucit. Jo? Soucit bez moudrosti se může stát jistou formou naivity. Moudrost bez soucitu se může stát chladným poznáním. My potřebujeme obojí. Potřebujeme soucit, který je moudrý.
2: Teď přemýšlím nad slovem spolubytí, protože spolubytí podle mě potřebuje velkou míru tolerance, aby vůbec mohl vzniknout ten kruh, o který jsi mluvil. Jak ta tolerance bude vypadat ze strany bytosti, který nemají, nepřemýšlí podobně jako člověk, nemají pojmy právě jako tolerance?
1: Myslíš třeba zvířata?
2: Třeba. Ale i někteří lidi. Proto jsem použila slovo bytost.
1: Jasně. Nejdřív řeknu tolik, jenomže spolubytí pro mě, to není pro mě jenom konceptní idea, ale nějaká zkušenost toho, že já tak, jak žiju na světě, jsem vždycky nějak propojen s ostatními a se životem jako takovým. Jo? Úplně jednoduše už teďkon, když tady spolu jsme v tomhle studiu, tak spolu ten dýcháme ten vzduch a už tohle z nás dělá spolubytí. Jo? Prostě my nemůžeme, já si nemůžu teď zprivatizovat ty molekuly, které jdou tam nebo zpátky. Jo? Já se musím tady vlastně propojit. To je jedna důležitá věc. Ono to znalivě zní banálně, ale to je strašně důležité, jo? Protože právě to ukazuje na to, že všechny jevy se v nějakém smyslu skládají. Jo? Adam Brzič by nebyl bez svých rodičů, že? A ty zase bych nebyl bez těch rodičů a tak dál, takže to jdeme tady po nějaký rovně. Ale nebyl by ani bez toho vzduchu, který dýchá, ani bez té vody. Vůbec bych se, dneska jsem se docela dobře naobědval, tak díky tomu žiju, že jim, a tohle někdo vypěstoval a někdo to taky uvařil, že jo. Si zapomínám, že to někde taky někdo zpracovává často, jo, a někdo to taky přivez, že jo, taky protože některé ty potraviny třeba jsou dovezený, že jo, a tak dál. To znamená, a pak najednou vidíte, že když si začnete to takhle rozkládat, takhle si uděláte takovou meditaci toho, co jste třeba jedli a kam až to vsáhá, tak zjistíte, že to, co jste vy, to je až neuvěřitelný, kam to jde. Někdy pod zem, někdy na strom a někdy i k hvězdnímu prachu. Takže to je jedna rovina spolubytí. To, o čem ty mluvíš, je samozřejmě vědomý aspekt toho, to znamená vědomí toho spolubytí. A já si nedělám iluzi, že když se domnívám, že je tahle vize důležitá, takže ji automaticky všichni, že ji nějakým způsobem všichni akceptují. Ta tolerance tam je samozřejmě nesmírně podstatným prvkem. Proto vlastně taky já mluvím v té knize o hierodiverzitě, to je na poli toho náboženství, zná o té pluralitě těch duchovních cest a vzájemné úctě a vzájemném poznávání. Ale je mi jasný, že spousta lidí tohle nebude následovat. A pochopitelně, že to, co já můžu ze své perspektivy dělat, je, že se můžu pokoušet i také mít nějakou formou v tom nějakém bazálním smyslu rád. To neznamená, že s ním musím chodit na kafe. Jo? To, jo? Ale může to znamenat to, že jim nepřeju nic zlého. Může to znamenat to, že se neraduju třeba z toho, když umřou. Může to znamenat to, že nějak základně uznávám, že v tom předivu života spolu jsme. I když já pochopitelně od některých takových lidí se trošičku budu stranit jich, ne protože bych to chtěl z principu, ale třeba protože by to mohlo být pro mě nebezpečné. Jo? U těch zvířat samozřejmě, že my nemůžeme se zvířaty. Já miluji zvířata. Letos jsem měl úžasnou zkušenost, že jsem byl na Srí Lance a viděl jsem strašně moc divokých zvířat na vlastní oči, a to nejen na safari. Musím jako říct, že když člověka zastihne třeba varan uprostřed města, když člověk jde okolo jezera po chodníku, tak to není úplně jednoduchá zkušenost. A moje spolubytí s varanem vypadalo tak, že jsem říkal Magdo, ne, já se nebudu s varanem vybavovat, jdeme. Protože Magda si ho chtěla víc prohlížet. Ona je prostě statečnější, jak ženy bývají. No a takže moje spolubytí s varanem se klidně obešlo s tím, že jsem si ho z dálky prohlídl, aby jsem rád, že jdu.
0: Stranil ses.
1: Tak, stranil jsem se varana. Ale třeba zase jsou zvířata, kterých se nestraním, protože se jich nebojím, že třeba psy nebo kočky, to je jasné. A pochopitelně, že to je, že tam jde ale o to, abych já svým způsobem myšlení a vědomí uznal, že i ten varan tady má svoje místo. Já s ním jako zase, já s ním opravdu nemusím se ho vzít do obyváku. Ale byl bych rád, kdybychom spolu vytvářeli svět, ve kterém i ten varan má svoje místo. Ještě se vrátím k té sílanské zkušenosti. Mně se strašně tam líbilo třeba to, že se tam jezdí pomalu autem. A než mi to přišlo trošku srandovní, říkal jsem, že to je asi tou kvalitou těch silnic, ale pak jsem si uvědomil, že to je vlastně v zemi, kde je tolik divokých zvířat, je to strašně důležité, protože když máte 70-kovou rychlost, tak vy prostě přibrzdíte. Jo? A to v zemi, kde se vám může stát, že taky jsme potkali slona, který se dobýval do obchodu, toho jsme viděli z auta, tak prostě je to vlastně docela důležité. A domnívám se, že tohle, takže o takhle bych pojal ten vztah k těm jiným.
0: Pojďme se možná trošku od varana přesunout k jiné bytosti. Ty, když mluvíš v knize o Bohu, tak tím, jak je zřejmé, nemyslíš bytost oddělenou od světa, která do něj od někud zhora zasahuje. Kde tedy podle tebe Bůh přebývá? A je to Bůh křesťanské tradice?
1: To je dobrá otázka, kterou si možná taky kladu. Já ten pojem Bůh používám opravdu velmi univerzalisticky. Jo? Ale na druhou stranu, tady vždycky existuje takový obrovský rozpor mezi tím, co se tak jako obecně má za to, že se třeba v tom křesťanství, které já spolu s buddhismem znám nejlépe, jakože se má za to, že je Bůh, a pak jako vlastně to, co se nějakým způsobem pak objevuje v té tradice jako u mystiků, u svědců a učitelů církve třeba. A upřímně řečeno, to, v co běžně lidé považují za Boha, a to jak věřící, tak ateisté, protože ateisté se někdy vymezují půjčit tomuto Bohu, já si myslím, že takový svatý Tomáš Akvinský, tomu asi vstávali vlasy hrůzou na hlavě. Já tam cituju takový jako výrok, kde on říká, že Bůh je čirým aktem bytí. Jo? Jako, jak chcete tady z tohohle udělat prostě nějakou fousatou kontrolující bytost na nebesích, to by mě strašně zajímalo, ale myslím, že se nám to nepovede. Jako je to blíž asi spíš tomu, čemu říkají taoisti Tao, teda když už. Ale určitě to není jako blízké nějakému pánovi, který neustále sleduje, jestli něco děláte nebo neděláte. Prostě není. A když scholastici definují Boha, tak říká, že je všude, na každém místě, přítomen zcela svojí přítomností, podstatou a silou. No to by mě tady teď v mikrofonu, tady teď ve vás a ve mně, tady teď všude kolem nás, tak to by mě strašně zajímalo, jako jak to, jak si to chcete zvizualizovat jako nějakou bytost oddělenou od vás. Jo? To je klasická scholastika, to je normálně pro katolíky závozné učení. Jo? To ani není Ibn al-Arabi, jo? Můj jmenovaný, který by mluvil o jednotě bytí. Jo? To je prostě scholastika. To znamená, ona jako vždycky se vědělo, že ten Bůh je vlastně jako nevyslovitelný tajemství, který je všudy přítomný. A teď jde o to, jakou má povahu. Křesťani a muslimové, židé třeba věří, že je i všemohoucí. Možná, že židé tam nejsou tak pevní tady v tomhle tom, což je dobře, protože je sympatický. Ale nicméně vlastně, jako kdyby, jo, a jaká je povaha toho božství. Pro mě to důležité je, že tu je nějaká nevyčerpatelná zásobárna skutečnosti, že to je nějaký pramen, který se projevuje v té ohromující bohatosti a životnosti světa. Že tu je nějaký zdroj naší schopnosti milovat a soucítit, že se v nás někdy objeví i přes všechno naše sobectví nečekaný impuls k něčemu velmi nesobeckému. To jsou pro mě jakoby stopy boží přítomnosti, chceš-li použít tohle slovo, ke kterému já se opravdu jako chovám dost i v té knize jako s cudným odstupem, jo? Protože Karl Rahner, katolický teolog, říkal, že bychom ho 100 let neměli používat to slovo. Právě proto bychom ho očistili od těch nánosů. To znamená, ano, v tomto smyslu jakoby Bůh je pro mě přítomen ve všem, co je živé, ve všem, co je dobré a ve všem, co je nějakým způsobem jako schopné lásky. A je pro mě nějakým nevyslovitelným zdrojem toho všeho. Ale zároveň je naprostým tajemstvím, je úplným mystériem. Je spíš ničím než něčím. To je to, co říkají často mystikové. A teď vlastně křesťanští mystikové často říkají něco, co by mohli říct buddhističtí mistři. Jo, že to je spíše nic než něco. Protože když si budeš představovat něco, tak jsi stále v říši toho stvořeného. Když jsi pořád v říši objektů, ale tady je něco, co všechno zakládá. No tak to ale pak nemůže být něco. On to musí být v něčem v paradoxně protikladu k tomu něco, to znamená, to taky trochu nic. Jo, to znamená, je to nic.
2: Já ti do toho vstoupím. Nic je to, protože naše fantazie, naše myšlenky, naše smysly nejsou schopný to, teď zase to bude ten

0: to není, jeden rabín říkal, Bůh je sloveso, jo? Bůh je spíš sloveso, to i ten Tomáš říká, čiré bytí, jo? To znamená, a já mám nejradši, a to tý knižce cituju, jako definici jedné feministické teoložky, Katherine Hayward, která říkala, že Bůh je síla ve vztahu, že to je síla vztahu vlastně, jo? Že to je ta moc, když se k sobě třeba chováme laskavě, takže to je ta moc toho, co nás vlastně vede k té laskavosti a co nás, samotná síla té laskavosti, toho, je to ta provazování toho života, jo? A v tomto smyslu to není nic hmotného, materiálního, substančního, protože je to proudící skutečnost, jo? Plynoucí, tekoucí světlo božství, říkala jedna mystička.
1: A lze se k takovému bohu modlit, lze ho oslovovat takým tím tradičním způsobem, mluvit k němu, jako my teďka mluvíme k sobě.
2: A modlíš se
1: má
2: ty,
1: to smysl
2: a jestli jo, tak jak?
1: Mělo by to smysl v tvém pojetí?
2: Tři otázky v jednom, hele.
1: Trojiční otázka.
0: Odpovím tak za umě nejdřív. Samozřejmě, že se můžu k tomuhle bohu modlit, když si ale uvědomím, že to, k čemu se modlím, je obraz toho boha. To znamená, já si můžu tuhle nekonečnou životodárnou skutečnost nějak reprezentovat. Ale to je už úkon, který si myslím, že právě v tomhle už jsme ve sféře mystiky a nejsme ve sféře jenom jakoby toho, čemu Ibn al-Arabi říkal náboženství stvořené z dogmat. Protože já si musím uvědomovat, že to je obraz. Třeba buddhistické tibetské tradici, která je mi velmi blízká. Máš různé praxe, kde ty vizualizuješ božstva, ale vlastně je taky rozpouštíš pak zpátky do prázdnoty. A ty, je to vlastně úžasně didaktické, protože ono tě to učí tomu, aby jsi právě jako neulpěl na tom obrazu. Aby jsi uvědomil, že ta realita prosvítá, ale jde dál. To znamená, klidně se můžeme modlit k tomu bohu, jo, to já s tím jako problém nemám. Ale bylo by dobré, a v tomhle jakoby ta moje spiritualita je prostě radikálně nedualistická, abychom si uvědomovali, že to zaprvé není vyčerpávající, za druhé, že to je prozatímní a že nám to nějakým způsobem prostředkovává symbolicky to tajemství vztahu k tomu tajemství, které je ve všem a které neumíme uchopit. Jo? A za téhle okolností klidně se modlit Bohu můžeme. Co mě, moje vlastní, jestli já modlím, ale někdy se i modlím, to ano, ale jakoby to, co si uvědomuji, že jsem v tom tajemství. To znamená, někdy se modlím, protože to je hluboká potřeba taky srdce někdy oslovit. Jo, tu božskou skutečnost, nějakým se s ní propojit. A opravdu, jako si myslím, že to není, že modlitba je nádherná, ale mám rád větu jednoho mystika, který říkal, že Bůh je pomůcka k modlitbě. A když se opravdu modlíš, tak ti zůstane jenom modlitba a Bůh zmizí. A mám strašně na tuhle větu, že vystihuje právě ten nedualistický aspekt. Jo? Že pak prostě už půjde o tu modlitbu, samozřejmě o tu plnou otevřenost v té přítomnosti. Jako, vzpomínám si na takových se svých studií teologických, jsem jenom zažil, jak se v jedné církvi, nebo říkat, který prostě modlili za nějaký dětský tábor. Jo? A mně se udělalo nevolno. Mně se opravdu udělalo nevolno, vyšel jsem ven a řekl jsem svému spolužákovi, tak teď už přesně vím, co Dietrich Bonhoeffer myslí tím, co je náboženství. Protože Dietrich Bonhoeffer, evangelický teolog, nesnášel náboženství, že jo. Říkal, mluvil o náboženství, že jeho Bůh byl Bůh bez náboženství. Že on říkal, tohle je náboženství podle Bonhoeffera. To je tak odporný. Tak se nad tím zamyslete, jo. Kdy si týhle chvíli bude strašně moc lidí na tomhle planetě trpět. Opravdu děsivým způsobem. Ale vy děkujete Bohu, že měli dobrý počasí. Jako když to domyslíte do důsledku, tak to je odporný vlastně. Co to je za monstrum, který na jedné straně se tak strašně stará, nebo nějaký pitomej tábor, který si tady nějaká církev udělá. A zároveň je mu úplně jedno, že tamhle někde prostě umírají děti hlady. Děti, kteří nic nespáchali. Jo? Kdyby se říkal, dobře, tak je trestá za něco, za co je trestá. Tak když se nad tím takhle zamyslíte, tak zjistíte, že takhle ne. Tohle přece nemůže být jako pravda o Bohu. Jo? A není to jenom intelektuální cvičení, je to cvičení srdce, když si tohle toho Boha zdekonstruujeme. A to je to, co mě naučili mystici. Eckhart, Ibn al-Arabi, můj oblíbený. Jo, že mě naučili vlastně Rumí, že mě naučili trošičku se od tohohle Boha odpoutávat. Protože tohle je vlastně modla, nějaká podivná modla. Bůh mystiků nemá moc evidentně zastavovat hladomory, to bychom měli dělat my, lidi. Nemá evidentně moc ani zastavit klimatickou krizi, ale má moc probouzet naše srdce a propojovat nás se životem. A tu moc má.

0: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
2: Když se řekne modlitba, tak většinou si představuju nějaká slova, buď si to člověk říká nahlas, nebo někdo si to říká pro sebe. Ale umím si představit, že funguje a existuje, nebo funguje, existuje i jiný obraz možná modlitby. Někdo se modlí tak, mám já klienta, který se modlí tak, že chodí po krajině. Tak by mě zajímalo, jestli ty tak, když se občas pomodlíš, tak jak to vypadá, jestli je obsahuje slova, jo, nebo to je nějaký akt.
3: Já se přiznám, že já trošičku rozlišu ve své spiritualitě modlitbu a meditaci. Jo? A moje, tím, že vlastně hodně jsem poslední roky silně prostoupený jako buddhistickou tradicí, tak je hodně mýho duchovního života založeno na meditaci. Ale teď samozřejmě, jo, ale teď co to znamená? Když si lidi řeknou meditace, jak si lidi dneska představí, že člověk musí jenom jako sedět a dejchat třeba. To je určitě dobrá forma meditace, sledovat dech, ale není jediná. Jo? Je taky meditace v chůzi třeba, a to já dělám velmi rád, že prostě chodím krajinou a vlastně vnímám ten svět kolem sebe a snažím se propojovat se s ním právě bdělým vědomým způsobem. Nazvi to klidně i modlitbou, tak já každou meditaci na začátku se před ním modlím. To je důležité říct, že jako v tomto smyslu to je i modlitba, protože na počátku vždycky to snažím věnovat všem bytostem, aby to mělo prospěch ke všem bytostem a snažím se vlastně, aby to mělo nějakou duchovní pro mě kvalitu, ten proces. Takže to je jedna forma. Další formou je právě jakoby to, čemu se v křesťanské tradici říká kontemplativní modlitba, a v těch buddhistických tradicích to jsou ty neduální meditace. To znamená, kdy prostě necháš mysl jenom tak být v přítomnosti, ne bez jakýkoliv objektu, ani na ten dech se nesoustředíš, a jenom se otevíráš jakoby do prostoru. Jo? Lama Tsultri Malione, moje milovaná buddhistická učitelka, která mě mnohé opravdu dala a naučila, tak prostě mě naučila kontemplovat, a mě mnohé další studenty vlastně meditovat způsobem, kdy skutečně člověk nechá jediný úkon, který člověk udělá, proto tomu říká nemeditace, je, že se vlastně jenom nechá všechno být. No to je neuvěřitelně, dokud to neobjevíš ten grif, tak je to neuvěřitelně těžký, protože nech se jen tak být. Jo? Pust to všechno. Ale když to objevíš, tak se to velice snadno dá udělat a pak zjistíš, že to je nesmírně zázračný proces, protože ty najednou se skutečně dostaneš až do sférického vědomí. Takže to je jiná forma. Ale taky jídlo může být třeba forma modlitby nebo meditace. Máš posvátný hostiny, že máš?
2: Škoda, že tady Petra nemáme. Bylo by to určitě jeho jedna z oblíbených.
4: To je velký modlitebník, ano.
3: Ano, to věřím. A máte, že máme eucharisty, máme přece ramadánový hostiny, máme šabatovou večeři, máme cok v tantrický tibetský tradici. Jo, to znamená, jsou všechno posvátní hostiny. To se taky odehrává v kontextu modliteb a podobně. Já chci tímhle tím jednoduše říct, že duchovní život může být neuvěřitelně bohatý, pokud si dovolíme ho právě propojit se zemí, s realitou, se stvořením. Pokud se skutečně otevřeme tomu, tak to sexualita může být taky nesmírně duchovní proces, co ještě něco taky, o čem v té knize píšu, jo, to taky není. A zase to neznamená, že si najednou při sexu řeknete, promiň, já se teďka pomodlím a pak budem pokračovat, jo. To by bylo trošku debilní, ale můžeme jakoby prostoupit i erotický akty vědomím, že se tam odehrává i propojení s božstvím.
4: Tradiční křesťanství hodně pracuje s pojmy hříchu, viny a vykoupení. Ty v knize častěji mluvíš o propojenosti, požehnání nebo uzdravování. Figuruje nějak v tvém přemýšlení i hřích a případně co je tím hříchem?
3: No tak je to pojem, kterýmu jsem do velké míry odvyknul. Jo, to je důležitý říci. A protože si myslím, že ta křesťanská tradice, ze které jsem původně vzešel, je prostě tímhle termínem přesycená příliš. Na druhou stranu, co to vlastně v původním významu znamená, jo? Protože jako když je jednou hřích, tak já se obávám, že většina lidí má spíš nějaký srandovní asociace nějakého přizprostlého typu. Ale hřích jakoby v původním významu je minutí se cílem. To znamená, je to vlastně nějaký druh úkonu, při kterým se míjím s Bohem, když bychom to teda řekli tím monoteistickým způsobem. A pro mě vlastně jako hřích má takový dvě polohy. Já tam jednou dokonce hříchy používám to slovo v jednom kontextu.
2: To je pravda, tam jsem došla.
3: Je tu kontext strukturálního hříchu. To znamená, je to něco, je to nějaký strukturální násilí. To mě naučili teologové osvobození. A to vidíš, že právě na těch tématech, jako je nerovnost, jako je právě klimatická krize, ty můžeš říct, že jako kdo za to konkrétně může? Musk nebo Trump nebo kdo? Víte, to je přece strukturální problém. Jo? To je, spousta věcí, která se v našem světě děje. A těch zel, můžeme klidně i říci, se děje strukturálně. To znamená, to nemá žádný konkrétní viníky. Ale má to určitý, samozřejmě ty lidi se na tom jak podílí, ale jako v principu je to celá struktura. A tohle je pojem strukturální hřích. V tom individuálním smyslu bych řekl, že hřích je vždycky tam, kde se objevuje dualita. To znamená, dualita myšlená vyhrocená dualita. Jo? To znamená, když se zamyslíš nad nějakýma děsivýma věcma, jo, teď třeba já furt nemůžu dostat z hlavy, tak se omlouvám, že tím vaše posluchače trošku proniknu, ale teď ten hrůzný případ, který jste jistě zaznamenali, jak těch 7 mladíků znásilnilo, sfetovalo ketaminem a znásilňovalo prostě tu spolužačku asi zřejmě několik hodin. Na prestižní americké univerzitě, že jo. Pak to ještě zvali další, že jo, a tak dále. Když si takovouhle hrůzu, jo, stejně by opravdu mě několik dní z toho mdlo, od týdne, co jsem to přečetl. Když si takovouhle hrůzu jako promyslíš trošku meditativně, jako duchovně, co se na vlastně stane? No to je to, čemu já říkám dualita a nedualita. Pokud by ti mladíci měli vědomí, že jejich lidství a jejich bytí je spojený s tou ženou, jako myslím teď zkušenostně, teď myslím, že se jako intelektuálně to říkají, tak by nemohli přece tohle dělat. Oni museli tu ženu zcela objektivovat, jo? Ta objektivkace je jednoznačný proces. To znamená, já musím z druhéčka dělat objekt, abych mohl tohle udělat. Já nemůžu vlastně mu přiřadit žádnou subjektivitu, žádnou, no a ano, oni dokonce vezmou i vědomí, že jo, prostě nevím, nakolik jste obeznámeni s ketaminem, ale to je látka, při který jako nebudete mít příliš, pokud ji budete mít nějaký vyšší v dávce, protože to je anestetikum, tak ji nebudete mít moc se v nějakým vědomí a v nějaký vůli. To znamená, vezmete tomu člověku vůli, vezmete mu vědomí, vezmete mu souhlas nebo nesouhlas. A uděláte z něj vlastně prostředek, nástroj, nějaký svůj dost perverzní slasti. Já se neumím představit, co to může být za slasti, co takového dělat, ale nemám a nechci mít ten druh sexuálního cítění. Tím se radikálně od toho člověka odděluju. Ale já bych tomu dodal, že se pak odděluji i od vlastního lidství. A odděluji se právě nějakého toho základního posvátného vztahu k realitě. Jo, tak tohle je pro mě hřích. A teď nemyslím jenom to konkrétní jednání, ale chci na tom ukázat, že hřích je pro mě to bytostní oddělení. Já jsem včera byl na takové konferenci o válce a míru a traumatu, takový terapeutický konferenci, jsem na dílnu s Danielou Bráčkou a tam jsem si vzpomněl, protože mě to docela zasáhlo, že jsem zažil, že moje rodina byla do jistý míry zasažená válkou v Jugoslávii a já si vzpomínám na svého kamaráda, vlastně s mojí první dětskou lásku, Anteho, který prostě za jugoslávské války, protože byl malý kluk, tak byl odveden na frontu. A 2 roky byl prostě voják. A on mi vyprávěl, že kdykoliv zastřelil nějakého srbského vojáka, tak vždycky brečel. A říkal, nejhorší bylo, že jsem věděl, že ty kluci brečejí taky. Brečeli jsme furt. A pak říkal, občas se stalo, že někdo nebrečel. A to bylo zlé. To bylo jasný, že se ten člověk zvencnul. Jo? Když se pak vrátil Ante, tak se pak stal těžce závislý na heroinu, protože samozřejmě ty traumata neunášel a nebyla žádná v té době péče. Jo, o váleční veterány, ona dneška je slabá, která by nějakým způsobem řešila PTSD. Ale jo, já ten jeho příběh, vlastně, který mi teďka takhle vstoupil znovu do života, abych se na něj silně vybavil během té konference, vlastně chci na něm ukázat, že pro zdravou lidskou bytost, a Ante evidentně zdravá lidská bytost byl, prostě není přirozený někoho zabít. Jo, a ať si o tom všichni válečníci za klávesnicí myslí, co chtějí, ale reálně to není. Prostě proces, který by byl pro nás snadný, pokud máme nějakým způsobem nějakou citlivost, pokud nemáme srdce. A tenhle kluk ho prostě měl a evidentně většina těch vojáků taky. To znamená, jako vojáci jsou často nejvíc postižený vlastně válkama, že jo? Jsou největší oběti válek a nejvíc jsou pak traumatizovaný. A tohle je pro mě vlastně právě ta sféra duality a neduality, jo? Protože on si uvědomoval, že to jsou kluci jako on, který tam byl taky nánaný a který prostě taky brečej, když mají někoho zabít.
2: Teď, když tě poslouchám, tak přemýšlím taky o tom, jestli teda, když pracujeme s tím, že ten nejenom pojem, ale i ten obsah hříchu existuje i mimo nějakých norem náboženských, tak potom přemýšlím dál, jestli teda je také třeba přemýšlet o trestu, potom o nějaké jako lítosti a nějaké odpuštění, je vlastně hodně dál potom od toho hříchu.
3: Určitě, tak tyhle otázky pak dál jsou důležitý. Já osobně jsem člověk, který spíš by chtěl hledat spravedlnost, která není trestající, ale napravující, ale to je samozřejmě celá škála otázek, kterou to zakládá. Jo? To je jedna věc. A téma odpuštění je samozřejmě taky velmi důležitý, protože z druhé strany tak jako je, cítím jako velice důležitý, že se takovýhle hrůzy, jaká zrástla v té Americe, konečně odkrývají a že jsme v tom období, kdy o těch věcech mluvíme, jo? A že to násilí, zvlášť na ženách, je sexuální násilí, zvlášť na ženách, je odhalovaný. To je nesmírně podstatná věc. Ale z druhé strany, a tomhle jsem asi náboženský člověk a tady to prostě nezatřu a tady to budu asi sdílet s křesťanama a řekl bych, že i s buddhistama a muslima, že já neodepisuju žádnou lidskou bytost na věky automaticky, jo? I přes hrůzy, který spáchala. To je jako podstatný říct. Jako v mém duchovním světě se je možný modlit i za lidi, kteří tohle udělali. V mém duchovním světě se lze myslet se soucitem i na vrahy. A to myslím i na lidi, kteří jsou daleko sáhle větší zločinci, protože víme, že na tomhle světě žijou lidi, díky kterým prostě umírají desetitisíce, ba statisíce lidí. To znamená, a já i k ním dokážu na určitý rovině, jako v nějakém jako poli vnitřním, jako přistoupit taky jako to, k čemu buddhismus říká cítícím bytostem. I oni jsou cítící bytosti. To neznamená, že jsem z jejich působení nadšen. To neznamená, že ho omlouvám. To neznamená, že se nebudu učit tomu spírat. Ale znamená to, že na nějaký rovině tu jim jakoby nějakou definitivnost čehokoliv špatného nepřeju ani jim. Jo, jako pro mě to základní východisko, který jsem přijal z Mahajanového buddhismu, ale který já jsem nacházel už v křesťanství, jo, v nějaký podobě, je prostě, aby nakonec byly osvobozeny všechny bytosti od utrpení, nejenom prostě parciálně jich pár. Ale to je proces. Nemůžete zase vyžadovat odpuštění po někom, kdo byl zasažen bezprostředně prostě nějakou hrůzou. Odpuštění je proces, ke kterému je potřeba dospět. A určitě proces zdravý.
4: Trochu jsme se zase vrátili k modlitbě, ke který jsem se chtěl ještě doptat. A teď cítím, že mám tu příležitost. Ty si řekl, že lze se třeba za takové lidi modlit. Bereš takovou modlitbu jako kultivaci svojí mysli a nebo jí přisuzuješ i nějakou moc možná ovlivnit, pokud by ten člověk byl něčemu takovému otevřený, ho třeba nějak na dálku ovlivnit. Když to řeknu, tak trošku jako záhadologicky.
3: To je dobře vyjádřeno. Řekl bych, že každým člověku duchovním jsou takový dvě postavy. Jo? Můj milovaný kamarád Petr Katochvíl, politolog a mystik Petr Katochvíl říká...
2: Napsal tomu, ti úvod do
3: napsal
2: knihy.
3: Mi úvod k mým knize, přesně říká, tomu říká vnitřní ateista. Tak já mám taky vnitřní ateistu, který si řekne, no tak to by mě zajímalo, jestli tohle může toho Putina ovlivnit, když jsem mu teď popřál, aby i on se osvobodil od utrpení. Jo, můj vnitřní ateista si tím jistý není. Ale vedle toho vnitřního ateistu mám taky toho muže víry nebo člověka víry, který prostě jakoby na nějaký rovině cítí a mnohdy i zakouší, že prostě skutečnost je jako nevyčerpatelně tajemná. A já nevím, co všechno v těch nitkách a vláknech tady toho zázračného univerza se může přihodit nebo ne. Jako v tomhle smyslu, tohle, jako to je pro mě vlastně základní spirituální postoj, tedy napříč duchovníma tradicema. Jestli jsem schopen se otevřít jako možnosti zázračného, jo? Ale teď prosím vás, já se vůbec nechci zapletat, jestli to bude způsobí Bůh, odkud to přijde, nebo ne, je, teď vůbec, je to předteologický. Jo? Jde mi spíš o nějakou základní zkušenost, že věci můžou dobře dopadnout, že jsou někde v jádru vlastně směřují k dobrému. Jak říkala Žilina z Norwich, mystička a vizionářka, všechno bude dobré a všechno bude dobré a naprosto všechno bude dobré. To není výrok z reality, to je výrok z hluboký vize víry. A tohle je pro mě základní duchovní postoj a z tohle hlediska ani tohle nechci vyloučit. Ale pochopitelně mám i vnitřního ateistu a jsem rád, že ho tam mám, protože zase on mě koriguje, abych pak nevěřil nějakým blábolům.
2: Pojďme ještě zpátky k knize. Tam píšeš, že temnota, ztráta, pomíjivost, všechno má svoje místo ve světě, ale současná spiritualita je hodně spojená s klidem, s nějakou rovnováhou, s dobrým pocitem. Proč podle tebe patří ke duchovní cestě i bolest?
3: Zase úplně jednoduše odpovím, protože tohle je bytostnou součástí života. Jo, když Buddha řekl, že život je utrpení, tak tím nechtěl říct, že celý život neustále od základu do konce je utrpení, ale tím chtěl říct, utrpení se nevyhnete. Je to prostě součást života. A pokud chceme jako v duchovní život pojmout poctivě, tak my musíme se taky vystavit i téhle pravdě. A ona má různé facety, že jo, různé roviny. Ty jsi je tam jmenovala, že jo? Je to rovina nepřítomnosti, jo? Je to rovina právě té prázdnoty, té ztráty. Je to rovina pomíjivosti. Podívej se, já jsem jenom tenhle rok zemřelo v mý blízkosti 3 lidi, z nich jeden byl jeden z nejdůležitějších lidí v mém životě, člověk, kterého jsem hluboce miloval. Druhý to byl můj kolega v práci, kterého jsem měl nesmírně rád a 12 let jsme spolu pracovali prostě jako blízcí kolegové, byl to můj zástupce, Milan Ohniskobásník. A pak ještě jeden duchovník, kterýho jsem trochu znal, tak taky prostě umřel vlastně nějak tragicky. To znamená, jako jenom za tenhle rok jsem se 3x setkal se smrtí. A to je prostě něco, co já nemůžu jako obejít a teď předstírat, že to je jenom, jo, já bych si mohl tak jako to hned tak jako uměle spiritualizovat, řekl bych, že on to buď nebyl, nebo se dobře předvtělej, nebo já nevím co všechno, ale to přece neodpovídá pravdě toho, co cítím, že jo. Já v tu chvíli cítím tu ztrátu, že jo, já cítím to prázdno, já cítím nějakou tu díru a taky ale, to je důležitý říct, skrze ten proces toho truchlení, toho odpoutávání, cítím taky, ale taky v tajemství toho propojení i za hranicema toho života a smrti. To je taky potřeba říct. Dobře, jestli mě vždycky fascinoval, když můj milovaný Tichnat Chan, který tu můj knihu hodně prochází, se na můj mistr říkal, nikdo nikdy nikam neodchází. A já jsem si říkal, to jsou takový buddhistický útěchy, jsem si tak v duchu, no úplně jsem se to nedovolil říct nález, ale vnitřně jsem si tak říkal, no tak to musím třeba říct, že po smrti jako mýho milovaného Ivana Štampacha, který mu tak nějak věnovaná, já vlastně nějak cítím, že on opravdu nějakým smyslu se neodešel. A teď, kdybyste se mě jako, kdybyste to ze mě jako páčili, abych to nějak racionalisticky vysvětlil, tak to asi ani moc neumím vysvětlit. Ale třeba teďkonc, my jsme ho před časem, vlastně docela pozdě od jeho smrti jsme ho ukládali, on chtěl být pohřbený specifickým způsobem jako ke kořenům stromu. A taky takový zelený pohřeb. A já musím říct, že já jsem jako tak bytostně cítil s ním spojení, že jsem vlastně si říkal, to je fascinující, ty jo, fakt ten tečná to mě pravdu, on nikdy nikdo nikam neodchází. To znamená, i to je jiná tvář toho pomíjení, že je to na jedné straně tragický proces, bolestivý proces a podobně. To znamená, potřebujeme vědomě se stahovat k bolesti a k pomíjivosti taky proto, abychom se naučili soucítit. Vypráví se takový jeden starobylý buddhistický příběh o Guru Rinpoche, kde Guru Rinpoche, když byl malý, tak se jako údajně narodil jako úplně dokonalý Buddha, jo, z lotosu. Ale byl vlastně až příliš dokonalý na náš svět. A stalo se mu jenom to, že si nějak hrál a prostě si hrál a nechtěně jako hodil diskem a někoho zabil. A ten král podle toho příběhu, to je jako jedna varianta, ale je milion těch variant, ho nechal poslat prostě vlastně někam do vyhnanství, aby poznal dualitu, samsáru, aby pochopil, v čem se taky děje vlastně, že se lidem může stát něco strašného, že tam je nějaký utrpení, protože on byl malý dítě ještě, tak ono to trošku zobrazuje to, co se s náma děje v dětství, že my jsme takový neduální budové, všichni jako malí, a pak zjistíme, že nás něco třeba bolí, že jo. A učíme se taky skrze tohle, jo, že druhý člověk něco bolí, že to není jenom. A to znamená, my potřebujeme taky vnímat vědomě vztah utrpení a pomíjivosti, abychom se také naučili soucítit, abychom se naučili milovat, protože my se skrze tohle taky učíme tomu procesu otevřenosti srdce. Jako, jak bychom se naučili otevřít srdce, kdybychom nevěděli, že někdo trpí. A myslím si, že spiritualita, která tohle zakrývá, a je dobře, že se na to ptáš, jakoby opravdu vlastně něčím podvádí. A je to jedno, jestli oblíká si to šatičky nějaký teologie prosperity a někde to huláká jméno Ježíš, anebo je to celý o seberozvoji a o tom, že o pozitivní myšlení, ale je to velice nepravdivý, jako je to velice nepravdivý, protože ta vědomá zkušenost toho, že tu je utrpení a že já k němu mám zaujmout nějaký postoj a nějak se jim nechat proměnit, ale nenechat se jim ovládnout, to je jako proces, který mě taky osvobozuje. A to je další rozměr. Kromě té soucitné dynamiky, to má taky moment odpoutání, protože já si taky uvědomuji, že i přesto, že moje kniha je velkou oslavu lásky tady na světě a života na zemi, tak taky ale přesto jenom jednou umřu a budu to taky muset všechno pustit. A na určitý rovně je celý duchovní proces vlastně o pouštění a pouštění. Já jsme mluvili o pouštění, tak tady ještě jiný rozměr toho, že taky věci pouštím, že se otevírám, že to, jo, že to nevlastním, že se tak jako radikálně rozevírám. A to si myslím, že je hrozně podstatná část a koneckonců my to oba známe ze svých praxí, že tohle je přece důležitý v nějakých terapeutických procesech prostě vlastně umožnit, aby lidi taky přijali to, že trpí. Že to není jenom o tom, že to mají překonat, ale taky musí přijmout jistým způsobem sami sebe ve svým utrpení. To je, jo, nemůžeme to hned zahnat, hned na to dát tu piluli, jako no všechno, někdy to je nutný, ale jo, nemůžeme to dělat, musíme prostě v tom s tím být ve vědomým kontaktu.
2: Adame, moc děkujeme, že jsi opět navštívil Hergot a budeme se těšit zanedlouho, bych řekla, snad podle toho, jak tady nás chodíš navštívit.
3: Děkuji moc za pozvání oběma
2: dvěma
3: a za vaše krásné, skvělé otázky.
4: Děkujeme, měj se.
3: Naschledanou.
0: Hergot na rádiu Wave.
2: Pro Hergot na rádiu Wave to byl básník, spisovatel, dramaterapeut a spirituální poradce Adam Borzič.
4: A také jsme to byli my, Dominik Čejka
2: a Fatima Rahimi.
4: A stále jsme, abychom se rozloučili. Mějte se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Hergot.
5: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
6: Více na wave.cz/podcasty.
7: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
5: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
6: Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
5: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
7: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
6: Český rozhlas Rádio Wave.
7: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Posloucháte reprízu pořadu.
7: Čelisti.
5: Čelisti.
7: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: se taky udržíš v protivodovém stavu, to má hlavně pivem.
1: Masivně.
2: Já se udržuju pořád.
0: V Irsku tak Michaj Kaplan něco dovolit, ale byli Gary Rare, Snowbody, Coming to Save, nikdo tě nezachrání, nikdo před vysíláním, toho se, boda nebude.
3: Už jsem se rozloučil.
0: A to je Vítek Šmarc, nazdar.
3: Nazdar.
0: A to máš Tejska.
2: Nazdar, já už dneska jako chrobti.
0: A taky Aleš Stuhlík, kolik jsi stytkila česneku za ten týden?
2: No za těch 10 dnů, co mám tu chorobku, co se jako různě stihuje do různých orgánů,
0: ano, orgánů.
2: Tak asi 3 kila česneku.
0: A je to cítit, přátelé.
1: Má to ve slezině.
0: Lidská česnečka.
1: Hnus.
0: Pozor, skorybka na úvod, rubrika KBMI zároveň, jo. Tlouštík Kim, náš oblíbené oblíbený vládce, severokorejský vůdce vážil, nebo teďka váží přes 140 kilo, zjistila to jihokorejská rozvědka, protože on si dopřává co kaviárek, humra, foie gras a různé vzácné druhy masa, delfíny asi.
3: Samozřejmě, ale bohužel teda my víme, že ta rodina na to dost trpí, vlastně jeho předchůdcové, tatínek Kim Jong Il a dědeček Kim Ir Sen, oba zemřeli na kardiovaskulární
1: choroby.
3: Děda
1: si hrává, takzvaně, on si zahrává ten Kim, to ještě nervy.
3: To je taková rybka in the making vlastně.
1: Přesně tak. A sucháč na tom jak z minulého týdne, Jirka Suchý, dobrý,
3: výborný,
1: lepší než my dva dohromady.
2: Dává suchý, suchý drinky určitě.
1: A rubrika jede traktor.
0: Po sporu se sousedem bouchli v Britově Saze, traktorem mu totálně zdemoloval dům, ale tomu předcházelo nějaký močení, prosím tě.
3: On totiž zjistil, že tenhle ten soused se vymočil na hrob jeho otce a bratra, natočil se přitom na video a chlubil se tím na sociálních sítích. Tomáku, takže zasloužená pomsta. Jede traktor, je to Zetor.
2: Za traktor s balíkovačem slámy a rozjel to proti baráku.
0: Vyoral brambor, hodně tvrdě. A byla to zároveň jeho babička.
3: Byla.
0: Samozřejmě.
2: Kriminalita mládeže, no.
1: Kriminalita mládeže, to mě vadí.
0: Vlastně rubrika Fantom uzenin, jo, a o uzeninách to dneska bude dneska opravdu je, hodně, jo. V Boskovicích dopadly totiž uzeninového fantoma. Chtěl ukrást 4 kila mastných výrobků, nějakým způsobem do baťohu vměstnal vepřovou pečení, chlazené kuře, uzenou plec, mleté maso, salám Vysočina, prosím tě Vítku, převez mi to.
3: Je slovenský salám, salám gotaj, šunkový i polosuchý salám, tomu sýr, kávu, langoše a navrch
2: mražený květák.
0: Viděli jste někdy mražený květák? Synka tvýho, jak na ten výlet, to je podobný baťok, bezednej.
2: Podobný baťok, no, má žlutej, tam jako všechno na 3 dny.
3: 7 druhů salámu.
0: To je jeho první výjezd teda tohoto
2: první
0: typu a zřejmě poslední.
2: Poprvé s nožem.
0: Výborně. On teď začal to dát z batohu, s nímž vyrazil, ukázal se, že jde o 4 kg opravdu masných produktů. To tady už dlouho
3: se
0: nebylo.
3: Zaujel, se snažil uniknout přes ovocno-zeleninovou zónu, ale byl tam dopaden, ta škoda nakonec činila 1700 korun. Vyřešilo se to prosím, ale uložením pokuty. Jo. Já bych to jako takové uznání za to, co všechno se vešlo do batohu.
0: Zvláštní uznání proxy, my dáváme rovnou rubrika uzeniny volume 2, co nejlepšího se vám v životě stalo. To je takový internetový lovení, to co říká tady ten chlapec.
3: Položme si tu otázku, včera se tu objevil post plný tragických a depresivních komentářů, tak abychom to vzali z druhého konce. Co naopak nejlepšího se vám v životě stalo nebo se vám podařilo?
0: A co říká ten temporary bizon?
2: To se mi hrozně líbí. No. To je jako vzpomínka na třídní výlet do skanzenu v Rožnově, kde vyhrál v tomhle dvě klobásky. What a day, je mi skoro 40 a pořád si to pamatuju.
0: To drobné, to je drobné, ale jako, tak to ale je.
3: Je to
0: věci si taky pamatuju.
3: Člověk žije ze dvou klobásek.
0: Životní tombola, my jsme v tom prohráli, nevadí. Rubrika uzeněný trojka, dneska se toho nezbavíme. Salámový pekelníci z Brna, zakrádeš pici, síra a salámu dostal muž z Brna 3 měsíce a tvrdost.
1: To je málo ještě.
3: Justiční omyl, protože ten chlap s tím batohem narvaným prostě různýma uzeninama dostal jenom pokutu. A tenhle ten chudák, který se teda vloupal.
2: On udělal chybu, že se vloupal do doma mládeže. No.
1: A zase kriminalita! Mládeže!
2: Krása má v obchodě, že jo?
3: Krása, ano, správně, poslouchejte, krása má v obchodě.
2: Ale trčíš.
1: To je opičák.
3: Ale co jsi zmoklej, hele.
0: Jo, a zápasil na silnici s uprchlým ptákem Emu, jo. Teda Martina zároveň nějaký muž v Anglii. Motorista to natáče, to má takový abrupt konec filmový trošičku.
3: Emu má páru takzvaně, jo. Scéna je opravdu nádherná. Záznam z minulého měsíce, který zprostředkoval agentura Reuters, je tam vidět muž, který se snaží dopadnout uprchlého Emua, utek z nějakého výběhu. A v jedné chvíli už se zdálo Tomáku, že to
1: už mám, už ho
3: svíral v submisi.
2: Už ho měl. Teď ještě jako tam jako z dálky to sledovala zpoza brány alpaka. Ale situace se změnila. Alpaka na to taky Alpy prostě.
1: Lamy,
2: chlámali tomu muži, protože ono to nedopadlo, no, protože on tomu dočasnému přemožiteli ten pták teda zasadil úder hlavou a utekl definitivně.
0: Muž zavrávoral, upadl na silnici, po níž se právě blížilo auto. A tady to, přátelé, celý končí.
3: Životní.
0: Obrovský životní. Nervy.
3: Osudová scéna.
0: Wu-Tang Clan, novinka Mathematics, God Body. A to je o tom, je to má božský tělo.
2: Krásný.
0: Metodí česneku, metod mé dnešního vysílání. Let's get it. Yeah. Staten Island. Brooklyn. Queens. Yeah.

Právě jsem se probudila a mám takový nápad na lež, co se mi zdálo. Na Smíchově na nádraží vždycky přijel místo jako dopravního prostředku melon nebo jen jiný jídlo a lidi si to mohli vzít.

0: překvapila mě ta nádherná sněhová pokrývka. Užívám si jak malej kluk a pozoruju krtčí reje.
1: Bratře Igore, bratře Kubo, je to tady.
2: Tvrdě skypsený.
1: Jonákův krokodýl Kuba už zapomněl, to se ani možná tomu nevěřím. On si vytrpěl svoje, teď se láduje v protivině kuřaty. Jo. Samozřejmě majitel Disklandu Silvie Ivan Jonák už je to 10 let, co není mezi námi.
3: On byl pověstný tím, že měl teda různý zvířata, měl krokodýla, který ho prej mimo jiné teda venčil po Vltavě, pardon, po Praze v Ávi, která jednoho dne spadla i s krokodýlem do Vltavy.
1: On plaval, prosím tě. Na některých snímcích je ovšem Kuba zase ve staré vaně a tehdejší Jonáková přítelkyně dráždí zvíře klackem. To by nemělo být.
3: A tenhle pobyt v té vaně vlastně ved k tomu, že podobně jako Tomák rostl hlavně do šířky za svého života.
4: No tak, já jsem strávil celé 90. ve vaně, mentální.
1: Krásně se tam roztáhl po během toho covidu. Samozřejmě to krokodýlí zoo protiví na první pohled jako obrovskými lázněmi, kde se Kuba teda celý den převaluje, plave nebo se krmí. Ovšem před rybami dává přednost kuřatům. Podobně jako já. Vlastně tě rubrika Mikoryb, jo. Na Kopřevnickém hřbitově rostou houby, na sbíratých se i koš. Já jsem přemýšlel, teď ta mapa je docela jako ohovná, je to červený, oranžový, hnědý, vůbec kromě Třeboňska to neroste nikde, ale Kopřevnice, dobrý typ.
3: Je to tak.
1: Tam je zahroby, kdo tam leží?
3: Ne, to jsou dobrý neboštíci, černozem, lidská černozem tam je.
4: No, oni jak tam jsou ty zbytky zdí, že omítky a prostě probíhá tam nějaká vápenitá reakce, takže tam rostou houby, které v lese normálně nenajdete.
3: Slizák
4: lepkavý, můj oblíbený, jaký šešedivej, slizkej, chutnej. Jo. Potom, jako chrchutka sametová, ale i zásnější mukomůrka šiškovitá.
3: Ale není moc dobrá, říká mi si Nikolo.
1: Jenom je Durček, říká.
3: Co to je venku?
1: Co to je za slotu? Je to tady Jan Slota zase.
3: To je výborný politik, já jsem rád opravdu.
1: Ono to celý končí takovým jako zvláštním jako statementem, čím to je, že se houba mezi hroby daří, není jasné.
4: Ne,
3: z kosti mrtvých prostě.
1: Samozřejmě. Aněška zase si dává svůj Holand. Rubrika není Janda jako Janda. To mě tenhle týden hodně zabilo. Petr Janda už zase budí rozhodu, prosím tě, a hlavně u bazénu. Slékl se a zbožil internet. Ukaž něco. Já mám takový slovo, já jsem váhal, jestli ho jde říct nebo ne. Mám takový jako...
3: Ale on se jenom snažil pochlubit,
1: že
3: je vlastně krásný leto, což už není bohužel pravda, ale teda vyfotil se u toho bazénu s otázkou, mám tam vlézt, a to, čeho jsem mu dostal, bylo všechno možné, ne odpověď na tuhle otázku.
1: Řekli prostě ukaž pí, jo, v podstatě říkali. Ale mně se líbí, že tam titulkuje, že lidé žadonili. Se strašný být ten výraz, že lidi prostě že prosím tě,
3: a vy bych žadonil, aby to nedělal.
1: Ale jsi zpětli s Dalibanem asi teda,
3: víš. To je pravda. Janda jako Janda.
1: Co asi, jsi muž můj benzín.
3: Taky dvě klobásy, který člověk pamatuje celý život.
1: Neukazuj palec, prosím tě. Rubrika to jsou jména, jo. Afgánci se jmény kníže Trpimír a král Ladislav zaujali silně chorvatskou policii, Tomáku. Jak to probíhalo teda?
4: No oni jako pak nakonec museli přiznat, že ty své doklady cestovní mají tak trochu padělané. No, protože maskovat se za chorvatského kníže, to je prostě z let 845 až 864.
1: Nebyl
4: úplně dobrý nápad a stejně tak nepochodil ani tento česko-uherský král z rodu Habsburků.
3: Když to nevěděl, král Ladislav pak odkazuje na Ladislava Pohrobka. Jo.
1: A tam rostou krásný ty houby. Český-uherský král z rodu Habsburků, fantastický. Významná dynastie Trpimírovců, pochopitelně tomu fandíme léta už čelistech.
3: Já už tím trpím dlouho.
1: Rubrika Perkele Sátana na závěr. Ruský agent se vykálel u finského poslance doma. Dělal aspoň písmena, tam se
3: určitě.
1: Já. Dal to abeceda.
4: A zvuka to bylo.
3: Je to finský poslanec Ben Ziskovič, jo? Tak on získal, skutečně tímto získal.
1: A pozor, interes, a on tam nechal opravdu gigantický tam kus.
3: Tohle je snaha odstrašit ty finský poslance, to součástí.
1: Tak já jsem si tu hybridní válku představoval teda.
3: Ale ty vedeš už dlouho tuhle hybridní válku.
1: To je podporný. Smashing Pumpkins říkají There It Goes, nádherný track z roku 88, krásnější spousta jinek, no pojď, to je archeologie dneska.
4: Já jsem dvěká, ale teda
3: běž už.

0: ovšem zcela mění situaci.
1: Ne tak docela. Já totiž nejsem tvoje teta.
0: Ty nejsi moje teta, tetičko?
1: Neříkej mi tetičko.
0: Ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku.
2: Nedělej si výčitky, milý synu. Nejsem totiž tvůj otec. Jsem tvůj syn.
0: A maminka?
2: Je tvá.

0: kterou jsem letěl dneska, to má do toho studia. Proslulej šipkař. Prosím tě, kolik je tak průměrný počet bodů, co naházíš teda za ty tři pokusy? 7.
1: No, já vždycky 60, jo, samozřejmě.
0: A 60, to je fantastický výkon. Hrál jste někdy v posledních letech, Vítku?
2: Ne, myslím, že jsme to naposled hráli spolu, někdy jsme byli na výletě.
0: Byly to fantastický úspěchy. A co, jaký má úspěchy, prosím tě, Jakub Machala se scenáristy Tomášem Dušičku? Má to Dušičku trošičku?
1: Právě, že Dušičku to moc nemá, no. Ono, je to snímek, který teda zcela jako přiznaně láká na nějakou československou verzi Guy Ritchieho, těch jeho raných gangsterských filmů.
0: Jako a jenom v oblečením to připomíná, ale?
1: V oblečením a jakoby samozřejmě snahou vzít takový ty figurky, ty malý ryby, prostě takový ty nešťastníky a budišníčemi, s kterýma jako Guy Ritchie vždycky jako uměl pracovat, takže by těch tam má celý panteon, tak nám hned přirostou k srdci. Tady máme teda dvojici povedených bratranců. Pepe vychází z vězení, kde si odseděl nějakou, jakoby, nějakou dardu za svého bose a ten místo, aby ho zahrnul jako vděkem,
0: klasika,
1: že to vzal za něj a nepráskal, tak mu naopak vyhrožuje, že mu visí prachy a jelikož není mu je schopen vrátit, tak přichází Pepe se záložním plánem, aha, že prostě zatímco seděl, tak svého trošku duševně jako zvláštního bratránka jménem Milánek pověřil úkolem, aby 12 hodin denně trénoval šipky. A to on opravdu splnil a trefí úplně všechno. Má to jeden háček.
3: Číslo ten Milan.
1: Umí to jenom, když se nikdo nedívá, nebo aspoň když to není DAF.
2: Jsou nervy.
1: No, a
0: z tohoto
1: má jako vyvírat ta jako by celá zápletka a ono tam opravdu nic jiného není, že místo takový tý jakoby šachovnice postav a jako přemíry děje, kterou Guy Ritchie umí, tak tady sledujeme spíš takovou jako uondanou epizodickou jako v uvozovkách road movie, tak asi nejpříbuznější žánr, kdy ty postavy teda putují na mistrovství světa v šipkách do Košic, které nebudeme vůbec zabíjet do toho, jak moc se ten film spronevěřuje nějakým pravidlům šipkařského sportu a kdo se jak může kam kvalifikovat, to je opravdu jako zcela vedlejší, byť jako je to tam uhozený, ale jako hlavní problém je, že ty postavy jsou vlastně jako strašně nepřirozené, vůbec jako nefungují, že prostě Ritchiem jako vždycky vychází z nějakého britského prostředí, z něčeho, co je fakt reálný, tady máme prostě úplně umělohmotně vytvořený hrdiny.
0: A ten humor taky asi moc nefunguje, já jsem viděl trailer v kině nedobrovolně a jako přišlo mi to poměrně dementní.
1: Jako nutno říct, že ten Štáfek, který tam hraje prostě jakýsi dredatou verzi jako Ozáka a Laviho, který prostě místo tu kofeinu, který konzumuje, potřeba spíš prášky na hlavu, což je tam nějakého přizeně tematizováno a bohužel stále dokola tam jede nějaký v uvozovkách running joke, který není ani running, ani joke. A jako opravdu to celý působí, jak kdyby prostě vzali ty figurky od toho Guy Ritchieho, místo šachu s ním hráli člobrdo, protože tam opravdu jenom uhondaně házejí kostkou, než dojdou k cíli. A pak při jako velký odhalení.
0: A ty jsi vyhodil na konci, ale.
1: Za tím celým
0: domkem zase.
1: Nějaký jako masterplan, takže jsem třeba během 10 minut udělá, jakoby vysvětlí, že kdo co na koho nějak jako chystal, což nám to ale celou dobu jako Turci jako nenaznačují. A hlavně, když se to jako pak promítneme zpětně, tak většina toho děje vlastně tam jako vůbec nedávala smysl, jako z hlediska těch shiftů, který tam jsou. A další skvělá věc je, že to jmenuje šipkaři a on tam opravdu jako nehází, že tam jako většina jako děje spočívá v tom, že musíme zbavit teda Štávka bloku, aby se trefoval a pak prostě tam žádný jako napětí z nějakého jako sportovního šipkařského dramatu. Není jako mohlo by to jako, jako dobrá obměna takových těch prostě karetních her, který v těch mafiánských nebo gangsterských věcech jako fungují, ale ne, tady prostě.
2: Já musím pochválně zmínit jeho příčesek, opravdu právě bojiště země. Jako jo, to
0: bojiště země 4000, neuvěřitelná záležitost.
2: Tam, že tam ustřeli nějaký krávě nohu.
0: Dizzy praskal, on repeat. Jo, novinka, čili jste na Radiu Hlíz.
2: A ty jsi
0: se vyléčil, ale ten
1: no,
0: tvůj hlas.
1: To, no.

0: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
2: Nemají ty mladý.
3: Nemáte vůbec jako nárok na to si myslet. Budete si myslet, co si myslíme my. My si myslíme prostě správně.
2: A my vám říkáme, že film Milovník ne bojovník je prostě dobrý.
3: To jako je výborná záležitost. Opravdu nechápu, že to bylo jenom v proximě, abych to okamžitě katapultoval do hlavní soutěže Karlových Varů. Každopádně 20letý Andrej Hrdina měl podobné cíle jako Tomá kdysi. To znamená, měl plán abstinovat u babičky, samozřejmě sekat a dobrotu. V opilosti Tomáku už nelístat ty stromy, když z toho pak neumíš líst, jako z toho nadhledu zvláštního.
2: 3 hodiny tam musíš střízlivět.
3: A nakonec nad sklenkou teda fantičky potká celkou platonickou lásku Mišu a začíná takový jako křehký boj, jako různý citový restart v chaotickém světě Tomáku. Já jsem plně moc se trochu zazářil Tomáku úplně vlastně.
4: Já jsem si vzpomněl, jak jsem lezl na ty stromy v dětství, ale já jsem
3: strom kouření,
4: já jsem vždycky zvládl se. Jenom jednou mě tam překvapili včely a to jsem zaknutí upadl přímo na kostrč.
3: Tomáku už jednou tematizoval, tady to bylo. Mě to bylo, jenom jsem poslouchal. A už mu to zůstalo. Už nikde nespasno, to jsou tady. Každopádně celovečerní debut slovenské režisérky Martiny Buchilové je takový kontrolovaně divoký, pro mě jako nějaký muzický výkřik, prostě čirý filmařský svobody. Užil jsem si to opravdu hodně. Dramaturgicky je ten film možná trochu rozbíhavý, ale myslím, že si právě odnesl cenu s Proximy z té druhé soutěže Karlových Vary, protože ten film krásně míchá nějaký jako humor, trapnost, něhu, melancholii, jako nenápadnou naději a něhu do fakt jako rozkošného koktejlu.
2: No, vypráví příběh, který jsme viděli tisíckrát, opravdu je to nějaký jako náhodný setkání, který promění život obou těch hrdinů, taková láska, která vyústí do poměrně jako existenční krize, která má podobu jako chaosu, eklektičnosti, kterou ale ten vlastně mnohem zajímavější, spíš jak vypráví, než o čem vypráví. On vlastně dokáže úplně skvěle i tou svojí formou, která dost invenčně kombinuje jako různý formáty snímání, různý způsoby snímání, včetně něčeho, co připomíná sociální sítě, ale nejsou to sociální sítě, k tomu se asi dostanem, tak docílit nějaký jako zvláštní energie, takový jako zvláštní mízy, která tím filmem koluje a vlastně dokonale obsah duševní svět toho hlavního hrdiny, kterýho skvěle hraje Adam Kubala.
4: To je takový jako zvláštní mumblecore Gen Z romance míšená s takovýma drobnýma hintama jakéhosi magického realismu, ale vlastně všeho je tam tak jako střídně tak akorát vlastně s tím pracuje, takže vlastně svobodomyslně jako nenuceně a vlastně jak se naznačuje, jako tam vlastně jsou tam nějaký textový vzkazy připomínající nějaký, že jo, SMSky nebo zprávy, ale vlastně ty hrdinové tam na těch sockách nikdy nepohybují, tak je to taková v něčem jako by domácí, lokální, generační a zároveň jako univerzálně nadčasová jako výpověď, že což na tom jako super, že to není nějaký film vodospívání nebo jako film pro Gen Z,
3: povědomí ale hodně, ale zároveň hodinut, což je těžký trefit.
2: Je strašně vtipný, že ty věci, které jsou tam snímané na mobilní telefon a mají budit dojem, jakože někdo ty hrdiny natáčí z dalších postav, tak vlastně záhy pochopíme, že jakoby patří do toho stylu toho filmu, že to není jako vkládáme jejich nějaký vlogy a podobně.
3: Takže se taky vlastně ohýbá ty pravidla audiovizuální, hýří nápadama, snímání Adama, vlastně Macha musíme změnit letní škola 2001 nebo oběť. Vlastně organicky to propojuje nějaký jako klasičtější záběrování a taková ta roztěkaná estetika toho vertikálního videa. Přesně kvazi TikTok, kvazi stories, ale vlastně ne. Skvělá práce s těma titulkama, který vlastně často vtipně lakonicky, tak jako jen tak mimochodem schrnují dramatický děje, na kterých by jiný stavil celý film.
2: On je to chytře eliptický, protože to vypouští věci, na kterých by ten film trávil zbytečně moc času a všímá si to spíš nějakých drobných všedních fragmentů. Je to vlastně strašně vtipný i v tom, jak to reflektuje slovenskou realitu, ta postava toho pomateného fotra Kamila, který prostě žije nějakýma těma podivnýma jako paralelskýma bludama. Tak to vlastně dobře ukazuje jako ten chaotický svět, aniž by to jakoby nadužívalo nějaký současný reference. Ten film působí vlastně odtrženě v něčem od reality sympaticky, jak jsi říkal, v něčem je to magicko-realistický jako sen, ale vlastně pořád působí zvláštně zakořeněně a dost to funguje tato dynamika.
3: Zároveň občas takový to bezúčelný prodlívání a zároveň ostrý střihy a zase to dělá nějakou zvláštní takový improvizovaný rytmus. To snímání občas působí na mě jako dojem, že ten kameraman dopředu možná snad ani nezná choreografii těch herců a vlastně spíš na nějak instinktivně reaguje, což je dost možná připravený, ale o to je to lepší, vzniká tak pro mě takový dokonalej, nebo vlastně i velmi intenzivní jaký pocit, prostě takový ty mladický dezorientace asi a ty banální momenty se mění v nějaký jako magický nebo existenciální okamžiky. Co tam stejně tady patří pro mě k tomu nejhezčímu, co jsem vlastně nebo nejněžnějšímu, co jsem letos viděl, ten asfaltový taneček s těma imaginárníma kamarádama na hudbu teda krále Rumby, jo, Zaviera, Kigata, znáte to mimochodem z Volkarvaje, pustíme si to potom.
4: A zároveň jako tam, jak se už Vítku naznačil, jako neignoruje to nějakou bezútěžnou jako sociálně tíživou zároveň až trochu jako vyšinutou realitu toho současného Slovenska, byť je to tam jako dávka nějakých opatrných detailech, ale tak ty postavy jsou buď alkoholici nebo v nějaký tíživý situaci, nebo v nějakým survivalistickým bludu. A jako je to tam vlastně jako jen tak jako naťuknutý všechno, ale jako nelze to o to odpádat.
3: Ty témata, jak se bojí té smrti, to mi přišlo vlastně skvělý, jako je to tam v drobné konverzaci, ale vlastně právě strašně silný, rozpívání nějakých těch neúplných rodinách, který dysfunkční nebo absentující jako otcové, nějaká osamělost. Protože to jako vlastně nesoudí, ani se nesnaží nějak, nebo vlastně definuje tu generaci úplně mimochodem.
2: Jo, a prostě nesnaží nic vlastně definovat, jenom se to snaží být jakoby pracovat s tou chemií těch herců, která je výjimečná, a pracovat s něčím, co je prostě dobře odposlechnutý a dobře napsaný, a ono to najednou funguje. Člověk má pocit, že slyší něco, co slyší a vidí kolem sebe. Jako.
3: Jo, fakt nenápadný triumf tyhle ty režisérky Martiny Buchelový.
2: Film jako na debit
3: jako Destiny.
2: Možná bych to lehce zkrátil.
3: V druhé polovině možná se to trošku jako dramaturgicky rozklíží, roztahuje, vlastně to samozřejmě nebojí ty nudy a těch hluších míst, protože ví, že v těch mezerách se často rodí mezi těma filtrama, instagramovýma různýma věcma nějaká planeta lidská něha, ale přijde mi, že vlastně film jako o tom, že největším hrdinstvím teda jako v cynickém světě je zůstat jako zranitelný, vidět to nebo dostat se, když se to k člověku dostane skrz takovýhle film, tak ta intenzita je vlastně jako nezměrná. Xavier Kiga, Perfidia, jeden z nejkrásnějších momentů filmových československý film poslední doby. No tak pojď! A já už vystupuji. Já jsem to musím říct, jo. Kluci, já jsem měl Vítka, Tondu i Tomáka dlouho ve skříni. To už se tam nevyšli, Tomák se rozpínal.
2: Klozeťáci.
3: Ale kluci.
2: Los do šísky, Tomáš.
4: Lezem ven.
3: Já vás tam chci, kdykoliv tu skříň otevřu, já vás tam chci mít.
2: No. Koslivci, ale jako koslivce už.

0: Takže dneska u stolu atmosféra byla, je...
1: Atmosféra u stolu je.
0: Atmosféra u stolu je hustá byla, protože jsme čekali na předkrm hodně dlouho.
1: Ještě jsme před jídlem, jo? Vzpomeňte, když jste přišli, v jaký jste byli náladě, jaká s volkama tam byla atmosféra. Atmosféra je.
0: Atmosféra je, byla u stolu.
1: Když řekneš já, tak nemůžeš říct byla.
0: Jo, tak atmosféra je. Můžu říct u stolu.
1: Atmosféra u stolu je.
0: Atmosféra u stolu je. Byla příjemná.
1: Jaká? Příjemná.
0: Byla příjemná.
1: Atmosféra u stolu je zatím příjemná. Čekáme, jak se ten večer vyvine.
0: Tak atmosféra je příjemná. A myslela jsem, že bude jako i zábava. Jako zábava.
1: To jenom po mně. Atmosféra u stolu je příjemná. A čekáme, jak se to vyvine ten večer.
0: Tak atmosféra u stolu.

0: proč zrovna my jsme Bčko?
1: Jak se to vyvine dneska?
0: To jsou nervy, ty cimrmané. Do oddílu B naverbovali zase z celých čelistí jenom Tomáka. Ten je Honza Pušilovský, přitom nám to, chtěl nám to svěřit v tom Hradišti, já jsem to cítil.
1: Svěřil a chtěl, no.
0: Já tebe si vyhlídil, že ne?
1: Jo, a tam je takový pěkný vězení v Hradišti, ale tam nikdo nesedí.
0: Zde je Godla, tak co Tomáku? Co ten seriálek s kolečkem?
2: No hele, jak jsme se tady bavili
1: o těch kolečko víc.
2: No, tak on to měl vždycky. No. A ten tandem právě jako vždycky fungoval právě proto, jak rozdílný ty osobnosti jsou a tady zase jako předvádí.

0: jako s partnerkou a přiživovat se sáska sportu, protože měl na to nějak jako celkem talent a mozek. No a tenhle ten teda...
1: Šipky nehrál?
0: Šipky nevím. Ale tenhle ten teda chlapec se opravdu tak trochu omylem dostane do toho vězení a protože jako vykreslím jako takový trochu nešťastný, tak místo toho Ačka, kde by měl tak jako relativně asi klidný život, tak jako se dotkne Bachaře, ten to jako vyhodnotí jako útok a jde okamžitě do Bčka a rovnou teda na hnědou ložnici takzvaně, aby jsme...
1: Hnědé ložnice, to byl výborný časák.
0: Jo, já jsem taky trošku pozdravý z českých ložnic, ale
1: ta materština.
0: Vedený trošku nějaká, ale jako samozřejmě jako první dva díly jako trošku ten rozjezd je pozvolenější, protože tvůrci hodně spolíhají na to, že opravdu ty romští herci a neherci mluví tak nějak přirozeně romsky, oni jako vychází opravdu z nějakých reálných historek Zdeňka Godly, Julia Oračka, který v té věznici, kde se natáčelo, přímo seděl, ale právě mix něčeho jako autentického, by to samozřejmě to nehraje na žádný realismus a právě nějaký velký nadsázky, ale zároveň tak jako určitý poťouchlosti, ale i třeba něhy, jo, jako je hrozně zajímavý kontrast těch různých poloh, kdy tam vidíme na jednu stranu teda nejen jako obhroublý gegy a poměrně jako drstou realitu toho prostředí, kde teda jde jako minimálně o zdraví a kde prostě někde někoho zbít či pobodat jako není vůbec žádný problém a na televizní český poměry to snímají jako nějakou třeba ruční kamerou poměrně zblízka, ale zároveň tam jsou takový až trošku řezníkovský vtipy, jako někdy prostě celou snímají tu si skrz prostě nohy a obří chlupatý zadek jako Romáka, který si zrovna holí intimní partie a takový jako drobný vtipky, který jako na českého televizního diváka můžou být poměrně zahranou, ale jsou obalený nějakým takovým jako vlídným humorem, kdy tam prostě ti vězni často se věnují takovým jako asi by možná sami řekli gážovským činnostem a stínuli si tam staví dinosaury ze sirek a hrajou prší a dělají různý věci, nebo se rozněžněj nad písní, máš chuť majoránky a jako vlastně...
2: To plakala máma vždycky, no, ale nebe vězení naštěstí.
0: A plaká tady i Hádek v roli vychovatele, který mu říká, že je tata, prostě traumatizovaný válečný veterán, který ho nejvíc traumatizuje jeho současná partnerka a velitelka věznice v podání Zuzany Stivínou.
2: Já jsem
0: opravdu jako hrozně zajímavý právě mixy těch nálad, který jako zatím jsem viděl 4 díly z 10 a blbě se to hodnotí, ale začne se to tím třetím dílem jako sympaticky nabalovat.
1: Píšu na posluchači, že se bojí, že brzo omdlíš. Dáváš to, je to dobrý?
0: Dejchám.
1: Dobrý.
0: Snažím mluvit rychle.
1: Je to dobrý, to máku. Hodně držíš, to? Dostaň to ze sebe.
2: Už jdou hlený ven, pozor. No,
0: takže je tam jako říkám, je tam dost tělních tekutin a vlastnosti, ale i
1: dost
0: ano, tam jedou spíš výkaly, když sedí vězni zkažený salám, to je prostě to.
1: Se tam nějaký první žeměry koncert od Tomáka dneska,
0: je
1: fantastický.
0: To prostě řezník poněžnělý prušinovský.
1: Jedná ložit se Tomáka. Dal si to nádherně, musím říct Tomáku. A zahodně ti pustím další skvělou irskou kapelu Gila Band at the Gallop, o který zposledně říkali ten nejlepší deska roku. Je to brutální věc. Dead Grips, Panconic a ještě něco k tomu.
0: Krásný.
1: Takže to skvělé.
0: Díky.
1: Milovník a zároveň bojovník dnešního vysílání.
0: A Gáčo.
1: Tomáš, jste skvěl.
0: Dobrou hrát, já už lečím půl.
1: A jede, pokračujeme za chvilku znova. Na východnou drive, opotuješ.
2: Pořád.

0: No, už jedou hleny, hleny ven.
1: Přátelé, milí, já jdu do stávky, já jdu až do erekce, jak se to postavím do té stávky.

0: zběsila deska Pugnelo od irský kapely Gila Band, o těch ještě na konci roku u výročních žebříčku pochopitelně uslyšíme. Stejně jako v případě seriálu East of Eden na východ od ráje, který patří k tomu nejlepšímu, co se letos zjevilo překvapivě na Netflixu, který asi ještě nerezignoval na ambicioznější záležitost, samozřejmě Kalifornský údolí Salinas, přelom 19. a 20. století, rodinná sága Trasku, jo, mozkový Trask, samozřejmě osudově toto cyklí, jaký to biblický drama, samozřejmě Kaina Abela trošičku, jak se tam spisovatel, znáš, Steinbecka četl někdy?
1: Pepíček
2: vždycky problém s těmi velkými americkými ságama a vlastně který jako tyhle ty jako vlastně vyjádru trošku soupy melodramata, který si hrajou možná nejsou vrstevnatější, než jsou. A já ten seriál jako, čím už přeznamenávám, že já tady budu ten kritičtější znát, a ten seriál jako velmi uznám, je to jako podle mě jako chytrá, jako vkusná adaptace, která se jako moudře vybírá, co prostě z té předlohy akcentovat, co jako ne, a zároveň není nějak jakoby na sílu jako aktuální, byť teda jako nějakým způsobem právě tomuhle zvláštnímu tomu ženskému zlu v podobě tý Kate, teda, nebo Katy, lomeno Kate, dává nějaký trošku jako jednak větší prostor a jednak jako to jako se snaží popsat jinak než v těch jako hodně biblických souřadnicích. Je tady prostě snaha o to jakoby ukázat i nějakou určitou jako pragmatickou realitu toho dobového patriarchátu a je to jako zároveň nenásilný, unikavý, ale jako pořád jsem prostě měl pocit, že jsem v nějaké jako ve velmi klasických vkusných vodách, ale ne strhnut podobně jako třeba u seriálu typu Ripleyho, kde se taky pracuje s nějakou unikavou zvláštní podobou.
0: Ty se udržoval v hodně protivodovém stavu.
1: Určitě. Byl jsem jako hodně promaštěný, brka jsem potom měl, ale tentokrát to po mně teda fakt nestejkalo. Musím říct, že se mi to hodně zadřelo pod kůži. Ono to je opravdu klasický i tím, jak je to snímaný, jak je to stříhaný, jak je to vyprávěný, ale oproti té Steinbeckově knize, která opravdu pracuje s takovýma těma jako biblickýma, jako starozákonníma motivama, tak tady to sympaticky přechází spíš do nějakého komorního obrazu, nějakých jako lidských tragédií. Ta postava Katy, která vlastně u toho Steinbecka je něčím až jako démonická, ďábelská, monstrózní, no, opravdu.
0: Ta fyzický zlo, čistokrevný.
1: Tady je vlastně věnovaný celý díl, který se jakoby snaží hledat jakoby kořeny té její zkaženosti, byť je úplně neobhajuje tím, co se jí stalo v dětství. Ukazuje to, že jako určitá část jako v ní byla nasáklá, tak to najednou dostává ta postava mnohem jako plastičtější psychologický profil a funguje to mnohem zajímavě, podobně jako ty dva bratři, který tvoří teda toho Kaina a Abela.
0: No, točila to Zoe Kazan, což je vnučka Elie Kazana, což je takový solidní rodinný mindfuck,
1: jako vymyslela, ne? Ona je showrunnerka.
0: Jinak Garth Davis, Top of the Lake, tyhle ty věci, reference, je to tam jako cítit vlastně. Jo, on myslím, že udělal jako riskantní krok, zatímco ten Steinbeck psal tu Katy fakt jako čistý zlo, bezsvědomí a tak dále, tak tady dávají nějaký hlas skrz ty vnitřní monology nebo nějaký to dětství zatížený nějakým traumatem z té biblický jako svůdkyně hruzostrašný, se stává se děsivá, manipulativní, ale jako vlastně čím psychologicky srozumitelná vlastně antihrdinka, který člověk jako fanit, je možná až trochu silný slovo, jo, ale je to taková svérázně krutá prostě postava, která když z toho seriálu vymizí na nějakou dobu, tak přece jenom tomu ten řetěz malinko padne. Je nutný říct, že Florence Pugh je v té roli, to je absolutně triumfální záležitost. Ona teda víme nejpozději od hororu Slunovrat, že je fenomenální, jo. Ale tady to je fakt magnetická záležitost, taková chladnokrevná intenzita, s kterou ona to hraje, monstrum s takovou charismatickou tváří, zároveň dokáže být trochu zranitelná, zároveň ale jako brutální, kalkulující v každém okamžiku, takový to, jak se mi řeče, černý slunce toho seriálu, když jako zapadne, tak to malinko ztrácí, ale musíme vypíchnout třeba i postavu Hon Lee, herec, vlastně čínský sluha, který je takovým jako filozofickým středem toho filmu, to úsporného herectví je vlastně strašně jímavý v tomto filmu.
1: Jo, vnáší do toho právě ty aktuální přesahy, to, že vlastně imigranti jakým způsobem se adaptujou na tu společnost, kde vlastně žijou, něco, co určitě přežívá do dneška ty otázky, který tam Lee, který navenek vystupuje jako ten jednoduchý čínský sluha, v skutečnosti je to člověk s obrovskou znalostí filozofie, psychologie.
0: Angličtiny.
1: Ano, angličtiny až překvapou, tak vlastně tam do toho vnáší takovou jímavou reflexi. Musím tady ocenit, jak to Zoe Kazan napsala, protože navzdory tomu, že občas se vás dotkne ta jako literáčtina, protože je vidět, že některé dialogy zachovávala nebo se hodně blíží té Steinbeckově předloze, tak to prostě působí pořád životně i ty momenty, které jsou hodně literární. To, když třeba Lee se najednou stane tím skutečným člověkem, kterým je před náma, tak to najednou působí hrozně jako dojemně a autenticky, i když je to psaný vlastně velmi literárním jazykem. Já pro tohle mám vlastně velký uznání, že trefí tuhle tu klasickou hranu, aby to nebylo příliš jednovrstevný, aby to bylo příliš patetický a strnulý, je hrozně složitý a tady se to teda povedlo za mě.
2: Já musím říct, že některé ty biblické disputace mě z toho vytrhávaly, nebo i takový ty právě obrazy toho, kdy vidíme toho zkroušeného Adama, tak vlastně mnohem jako by životnější pro mě byly ty vedlejší postavy, ať už teda soused Sam Hamilton nebo ten Lee, a vlastně než ty hlavní hrdinové, než ten jako bratrský vztah, který jako pro mě ne vždy byl tak přesvědčivý, byť samozřejmě jako jak je to jako dramaturgicky vystavený, jak je to natočený, jako to prostě proto nemůžu nemít uznání, ale jako nebyl jsem tím u Hranu. Jo.
0: Soused podání Sierra Hintze taky si zaslouží samozřejmě hint, jo, protože je skvělý, vždycky byl skvělý. Ale mě tam ten motiv, jo, to se spojí trošku na Rabího Maršaka, ten tým šel, jo, toto můžeš vlastně biblickým přišlo vlastně dobrý, takový to odmítnutí teda nějaký predestinace, prostě prospěch svobodný vůle. Vlastně je to víc než to Maršakovo be a good boy, buď hodný, jo, je to vlastně takový to, můžeš začít znova vlastně a vlastně i ten seriál navzdory tomu, že tu Katy interpretuje vlastně moderněji strana než ten Steinbeck, tak to pořád stojí na nějakým stejným prostě fundamentu, jakože dědičnost teda není osud, trauma není rozsudek, hřích není jako ta identita, člověk prostě může udělat další volbu. Myslím si, že to je docela silný motiv, dobře zpracovaný v tom.
1: Je to seriál, který vlastně v něčem připomíná jako zlatý časy Hollywoodu, jo, byť je aktualizuje a dělá to v obdivu hodně svěžím způsobem.
0: No, Tomáku, prosím tě, jedeme dál, dá si za Fontaine's DC, jejich nový single Tank, ty už taky hrál něco.
2: Krásný.
1: Tank?
0: No, to
1: Tank,
0: Tank. No, Sean Tank, samozřejmě.
2: Doufám, že to bude znít jako z tanku.
0: Irská letní škola 2017. Ještě nás čeká, co? Poslední vrchol.
1: No jo, to je opravdu poslední.
2: Tam jsem nevyšlo.
0: To jsem nevyšlo.
1: Tomáku,

Vodní ptáci mají promaštěná brka. Tím se udržují jako v protivodovém stavu.

0: Já jenom mám trošku problém s tím Grasshoppers. To není možný. Grasshoppers,
1: správně. Ano, já jsem si to tak všimla.
0: Správně je Grasshoppers.
1: Grasshoppers, ano, je to správně.
2: Grasshoppers.
0: Grasshoppers.
2: Grasshoppers.
0: Grasshoppers.
2: Grasshoppers.

0: Grasshoppers.
1: Grasshopper.
2: Grasshoppers. Grasshoppers.
3: Já si správně irsky vyslovil grasshoppers.
0: Grasshoppers,
3: to má kus kusto. Grasshoppers. Ale dobrý, ale to říká samozřejmě. Prosím tě, The Last First Winter K2, to je originální název, jo. Ve Varech a na festivale to šlo pod názvem Poslední vrchol. A teď prosím vás na streamech zimní výstup na K2, dvojtečka mrazivé prvenství.
0: To je
3: strhující.
2: To miluju název dvojtečku, to nikdy neuděláte chybu.
3: Ježišmarja. Dokument režiséra Amina Barleva, tady mapuje takovou jako dost dramatickou zimní sezonu 2021. Vítku, ty si les, kde jsi to byl tehdy? To Sněžka to bylo?
1: Já jsem les tady na Petřím, že? Dál jsem se netrouf.
3: A štěstí to přežil ten kluk, na rozdíl od teda, no to nebudem spojovat.
1: Já jsem dostanu teda.
3: Od některých Islandianů, Jonas Snorriho, a on jako snoroval trošku, on chrápal prý v tom stanu. To bylo smutný samozřejmě, no. Samozřejmě pakistánský duho Aliho a Sajida Sadparovi chtějí získat vlastně poslední velkou trofej světového horolezectví, což teda, jak jsem se dozvěděl, zimní prvovýstup na druhou nejvyšší horu světa. V tom základním táboře ale jako nečekaně střetávají jako davy jako komerčních klientů, lovce lajků a nepálský tým vedeným Nirmažem Pužou, nebo jak on se čte, Nirman Puža. Jak se čte? Nevíš. Nirmal prostě, jo.
1: Nirmal.
3: Jsou vedený Nirmalem, Ninja, který teda nedávno zemřel jako pod úplně jinou lavinou, co už ten film byl dávno teda jako distribuovaný. Takže chaos, ego prostě a drsný podmínky nakonec to vyústí v tragédii, která stála pět lidských životů a ten dokument je dost povedený.
1: Je to dost povedený, vlastně ta základní perspektiva je právě John Snorri, který se rozhodne jako první tam odcestuje, opravdu si poctivě připravuje v tom prvním táboře ten výstup, načež se prostě strhne absolutní šílenství. Toho Nirmala Purju známe díky dokumentu Netflixu, který se jmenoval 14 vrcholů, kdy on během 7 měsíců zdolal vlastně všechny 8000.
3: A občas ho vysadila helikoptéra.
1: Přesně tak, je to jako oslavný dokument, který z něj udělal jakoby světovou celebritu. On byl samozřejmě vždycky jako, byl teda známý horolezec, ale tohle ho proslavilo. A když se najednou objevil u TK2 a rozhodl se, že jí teda taky sleze v zimě, tak to přilákalo obrovskou pozornost, byl covid, takže se na to nabalilo vlastně podnikání a to, co známe teďka třeba z Mount Everestu, že se tam navalí klienti, kteří absolutně nemají predispozice pro to přežít takovýhle výstup, ale prostě to chtějí udělat. A vlastně tenhle ten zvláštní mikrokosmos, ten dokument zachycuje strašně plasticky, protože vznikla celá řada materiálů na místě, byl tam vlastně dokumentární filmář, ty lidi se natáčeli, takže to, co vlastně má Amir Barle v ruce, je obrovský jako rejstřík materiálu, který skvěle zkombinoval dohromady.
3: Už nejsou spanělých rytířů vůbec. Nejsou rytíři hor tohle. To je takový toxický mraveniště různých influencerů, lidi pohání jako marněvostí těch sociálních sítí, like na Instagramu váží víc prostě než žalžní kyslíková lahev. Docela zbysí, neviděl jsem, že to je až takhle zkomercializovaný.
1: Jo, zároveň by se ten covid, ty lidi opravdu nevěděli, co a vynalezali si nový jako životní poslání, tak najednou se jim tohle zdálo jako dobrý nápad. Ale ono to obsahuje jako hlubší vrstvy vlastně to, co dělá Nirmal Purja, je vlastně jakási náprava křivdy letitá, která se děje Nepálcům, který vlastně nosí těm bílým lidem nahoru věci.
3: Koloniální a paternalismus. To téma tam je někde.
1: Nikdy se jim nedostane uznání, ale je tam prostě taková ta velká etická otázka, jestli to, co on nakonec udělá, co přispěje výrazně k té tragédii, tak jestli je to vlastně eticky, jestli je to jako dostatečně obhajitelný. Ten dokument má celou řadu jako zajímavých vrstev, který velmi dynamicky prolíná. Nikdy se mi nezdál příliš povrchní, nikdy se mi nezdál příliš jako efektní. Vlastně se i ptá po nějaký etický způsobilosti toho, co se tam dělo. Ty lidi si natáčeli mrtvý těla a podobně.
3: Jsou tam takový ty 4K pohlednice, ale jich jenom pár, většině případů vlastně docela působí míchá ty záběry těch profesionálních štábu s tím autentickým roztřeseným materiálem z nějakých těch GoProček a z těch samotných horolezců a těch instagramových influencerů. Je to docela jako vizuální fúze, která ale neprodává nějakou teda levnou závrať. Podívejte se, to je jako šílený. Je ta příroda, jak je netečná vůči nám, i když to tam taky samozřejmě je, ale vtahuje tě do takového smyslového přetížení, takový zvláštní klaustrofobie. A jak jsem řekl, je tam vlastně víc těch vrstov, není to žádná oslava prostě lidského ducha, triumfu, ale spíš taková chytrá pitva, dobře vystavěná, posed nějakou pitva prostě moderní posedlosti úspěchem, no, ze který prostě mrazí pro mě víc jako než nějakého pakistánského větru.
1: Mně přijde, že to ukazuje vlastně ty různé formy té posedlosti, které jsou teda někdy zakořeněny jako v hluboký lásce k těm horám, ale vlastně můžou být stejně zničující jako ta snaha vylézt 8000, protože to bude cool na sociálních sítích.
3: Vylezem to teda?
1: Nikdy.
3: Ale ještě, já mám ještě případatek.
1: Na Mirašovku polezem.
3: Ty jsi psycho killer.
1: No, to je hodra.
3: Fanánek.
1: Zabil.
3: To, ta novinka příští týden, počkej, to bude. Nebudem prozazovat.
1: Ne.
2: A 60 slaví, co?
4: Zaptaš mi s Bohem dát. Kámo si
3: asladí. No tam neměli na týká dvojice vůbec. Nemám se týká fíčko.
1: Zajímali, ale
3: zajímali.
2: A nesladili.
3: Nesladili, tak pozor.
1: Nesladili to, ne no.
3: Tomáku, ty bys si zasáhnul, já vím.
1: Myslíte, že by Tomáku byl pitko na K2?
3: Málo do šířky tam šli.
2: Já bych vyhazoval z K2.

0: Ano, no. K2 oblíbený časák.
1: Co jsem si to na sobě uplet. Vy se na to podíváte, povinně na toho Psycho Killera.
2: Já ti říkám, nikdy.
1: To je taková jako... Taková metakritika dneska, prosím vás, jo, to je film
2: to na Metacritic?
1: Snímek Psycho Killer, pozor, na Metacritic to má 26, 20, jo, prostě film, který absolutně americká kritika odstřelila, až přispěchal teďka najednou redakce IndieWire na fantastickou obranu té věci, jo, já vás uvedu trošku do obrazu, jo, policistka Jane Archerová prostě honí napříč Amerikou takzvaného satanského řezníka, on se fakt jmenuje satanský řezník, jo, který jí zabil manžela, ta úvodní scéna, jak byl zastřelit toho manžela, to ještě jako si říkáš, to by mohlo něco být, jo, ona odmítá přijmout tu ztrátu, jakým způsobem to má sleduj mě, jo. A ona sleduje tu krvavou stopu, takže okultních symbolů různé, prostě přes Kansas, Nebrasku někam.
0: Ani nejdu tam.
1: Ten vrah mezi tím kontaktuje jako zvláštní skupinu satanistů vedenou mistrem Pendletonem, tuším, opět teda nezáměrně komický Malcolm McDowell, ten už nehrál nic cíl, než ty C-čkový věci. Jo, nakonec se vyvraždí a to dvojitý jako bizarní finále vrcholí to má jako prostě pokusem vraha o takový apokalyptický odpal jaderní elektrárny, jo. To je jako Martin Kirukovina, jo. 20 let to někde smrdilo, ten film vůbec nechápu, proč se ho někdo teďka jako chopil. Pozor, šok, napsal to Andrew Kevin Walker. Autor 7, jo, nebo případně Killera od Finchera, taky 8 mm, jo, tam to WTF trošičku někde je, ale nepochopíš, jo, to se není blábol místo hororu thrilleru. Producent Gavin Polone je, myslím, jako debitant na poli.
2: Polonium teda.
1: Polonium, požil Polonium a rozhodl se debitovat na poli teda režie a neměl to dělat, protože je neschopný v budování jakýkoliv tenze. I když první půlka je takový jako guilty pleasure ještě v toleranci. Potom teda vlastně ten rukopis toho scenáristy, to je jako stín jeho někdejší nějaký takový ty nihilistický generality, to je úplně nesmysl. Logika jde úplně jako stranou, posouvá se dopředu výhledně pomocí nějakých absurdních náhod a tak dále, jo. Ekologická satanská apokalypsa.
2: To se mi líbí, ale. Jo,
1: to si asi pustím. Jediným jako základním mladem je tam ta Georgina Campbell, která hlála v Barbarovi, pochopitelně, a byla takový soustředěný jako fyzický výkon. Ten James Preston Rogers, takový vrah, který jako fyzicky má budit jako respekt, ale mumlá tak jako hluboce, máš pocit, že to je nějaký imbecilní záporák z 80. let, jako než charismatický monstrum. No nic, americká kritika to podobně jako teda já rozemlá na prach, ono se to nedá jinak, jo, z kraje roku, ale teď to točilo na žebříčky a vede to na těch různých streamech a tak dále, takže IndieWire přispěchal jako na pomoc a vlastně říká, že označit rovno za jeden z nejlepších počinů vůbec 26, ale... jo. Radikální obhajoba tvrdí, že to bylo zmasakrovaný kritika, hlavně proto, že to studio 20th Century Studios tomu filmu jako nevěřilo, odhodilo ho do kin jako s novým marketingem a kritici už jako cítili tu krev, že to jako popraví. To samozřejmě nesmysl, argumentačně ten článek jako fakt slabý, jako je alibistický, jo, vlastně trpí to tím neduhem tý konta kritiky, prostě na místo nějaký věcný analýzy prostě těch filmových kvalit, schovávat, taky to psychologizujeme trh trošičku, jo.
2: To známe, ale tady.
1: No, samozřejmě.
2: To tady dělá pár lidí, to tady dělá.
1: Jo, chybí tam jakákoliv obhajba těch jako imbecilních prostě pasáží, takový to, co čemu oni říkají myšlení outside of the box, to je pro mě jako jenom takový jako hloupý jako eufemismus pro nějakou nezáměrnou komiku a strukturální chaos. Jako, já vám to nechci vlastně moc prodávat, jo. Ono to pak jako...
2: Já už jsem na to namotanej.
1: Jo, prostě oni se spíš se snažili svíst asi na nějaký vlně toho diváckého zájmu z té druhé ruky, jako ono to mělo úplně propadat v kinech, mělo to 0% chvilku na Rotten Tomatoes, pak asi nějakých krásných 9, jo. IndieWire teďka posílá vejš, každopádně prostě snaží se z toho dělat takový to nepochopený divácký prostě kultovní Bčko, a je to čistá demence, ale při nejhorším takzvaně pozrite za
2: mě. Mně se teď líbí, jak ty média vlastně to dělají i s tím Inarituem, že jo, jak se napsali zničující recenze a teď začínají vydávat jakoby kontrarecenze sami, aby je náhodou někdo, třeba Cuaron, za 15 let nedal na svůj Twitter.
1: Ten jako. Ten fenomen. Samozřejmě Cuaron, Guillermo del Toro, tak jako bratři teda v Kristu, Mexičtí se spojili.
2: Ale Mexičany máme samozřejmě rádi.
1: Co tomu říkáš, Tomáku, ty zvláštní vlně těch kontrakritik a zlomíme ten narrativ a jde to jinam. Člověk by tomu choval sympatie skoro, jo.
0: No, ale jako u tohle filmu to přijáš úplně bizarní, no. Mám pocit, že velká většina kritiků ještě byla dost měkká, no. A to, co se někdy objevuje, že ten film třeba není dobrý, ale je aspoň jako domyšlený a prostě není to třeba takový mes jako ta satira Don't Look Up, já nevím, mě to snad štalo ještě víc, proč on se to tváří domyšleně, a když se na některým aspektem člověk zamyslí, jako bez spojování o tom nejde mluvit, tak prostě ono to je opravdu tupý a nedotažený, prostě v mnoha jako těch detailech, kde si tvůrci myslí, jak jsou chytrý.
1: Ty temné síly, jo.
3: Nás dostat, to je jako dobrý pro ty temné síly.
1: Co asi?
3: Protože oni přes nás můžou chlastat.
1: No, Tomáku, je to tak, cítíš
0: to? To se mě pořád.
1: To se děje, prosím vás, hlavně Tomákovi. To jsou strašně nervy. Dneska to bylo zase maso s Tomášem Stejskalem.
0: Dobrou.
1: Vítkem Švarcem.
2: Žerte masíčko.
1: A Alešem Stuchlým. Lidi, to je nejlepší masíčko, to je pochutáníčko. A zeptejte se toho koně.
2: A já budu skrz Tomáka chlastat.
0: To je boží.

0: tématech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Určitě mi spousta lidí pomáhalo po tom, co táta odešel. A vlastně pro mě to bylo jako, hele, Libore, ty se musíš snažit, jako máš tady jako dvouletýho brášku. Ty seš teďka vlastně nějak tak hlava rodiny. Pak si máma vzala půjčku na moji první motorku, jako na ten freestyle, a postavil jsem si za barákem jako prostě hromadu hlíny, dal před to 19 metrů od toho rampu. Chodil jsem tam trénovat sám a máma seděla doma, měla otevřený okno, a když slyšela, že vrčí motorka, tak to bylo OK. Já jsem měl jako zhasnout motorku, jinak se tam někdo musel přijít podívat. Tak to pro koho jiného to chceš dělat, než pro ty, co tady zůstanou po tobě a nosí tvoje jméno. Za moji kariéru by se dalo říct, že já nevím, 5-6 kluků, s kterýma jsem jezdil, tak je ten sport jako zabil, jo. Já jsem tam třeba na prvním Dakaru jako sbírali týpka, který už to nerozdejchal, jo. A každý rok skoro tam jeden jako zůstane. To je prostě jako drsný, ale na druhou stranu, jako když zvládneš dojet tenhle jako drsný závod, ty emoce, co tam prožiješ, ty přátelství, který navážeš. Já jsem se na Dakaru naučil vlastně heslo: to zvládneš.
0: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
4: Dalším hostem Boys je Libor Podmol. Čau.
3: Ahoj.
4: Pravděpodobně host v minulosti s největším počtem asi zlomenin kostí v těle, který tady zatím seděl. Vedeš si nějakou statistiku, kolik jich dohromady už mohlo být?
3: Je mi ctí, že jsem takto nazýván.
4: Samozřejmě zasloužil ses o spoustu dalších věcí, všechno si to řekneme, ale chtěl jsem tak jako vtipně začít.
3: Je to populární téma. Poslední léta se snažím si moc už neubližovat, ale měl jsem, myslím si, že kariéru plnou křupání kostí.
4: Libor Podmol, samozřejmě, pokud byste náhodou nevěděli, tak jeden z nejznámějších českých motorkářů, freestyle, motocross jezdec, zároveň akrobatický jezdec, spousta neuvěřitelných triků, který jsem i já dokonce měl možnost díky bohu vidět naživo. Dostaneme se k tomu všemu. Když jsem se ale koukal, protože tě mám spojenýho s tím, že ty bydlíš kousek za Prahou nebo relativně ještě v nějaký jako rozumný dojezdový vzdálenosti, ale v bio svítí narození v Ostravě. A já vždycky, když je tady někdo z Ostravy, to všichni, co už pravidelně poslouchají, ví, protože já jsem samozřejmě ostravský rodák, velký patriot, miluju Ostravu, tak jsem si říkal, jestli to byla nějaká jenom jako náhoda a pak hnedka přesun ku Praze, anebo jestli si v Ostravě skutečně nějakou část života i prožil.
3: Moje máma je z Ostravy, přímo Martinov, takový známý masokombinát Martinov, takže doteďka tam mám babičku, vlastně tetku se strýcem, který tam mimochodem prodávají motorky. A trávil jsem tam jako spoustu prázdnin jako malý kluk, ale moje máma si vlastně vzala tátu, což byl taky profesionální motorkář, a oni dostali byt tady v Dukla Praha, takže vlastně, když mi byl jeden rok, tak jsme se za tátou přistěhovali tady do Vršovic.
4: Ale jinak teda evidentně do Ostravy víceméně nějakým způsobem pravidelně jezdíš, objevuješ se tam.
3: Jo, mám, jak říkám, tam mám jako spojený to hodně s dětstvím, ale taky jsme tam jako skákali v arénách v Ostravě, myslím si, ještě před 2 rokama, jezdil se tam nějaký mistrovství světa ve freestyle motocrossu v roce 2010-2011, takže jo, ale jako vlastně jsem Ostravák.
4: No tak to je krásný, to je fantastický. Já teda ještě musím dovysvětlit, že jste na mě tady upletli trošku habaďuru, protože tady nesedíme sami spolu my dva, ale ty si vzal svýho syna. Čau.
3: Zdravím.
4: Tak doufám, že na tátu něco taky, jako až budeme se bavit o nějakých zajímavějších věcech, takže něco prásneš, to tady ještě nebylo. Že by tady byly druhý uši, který by na hosta mohli třeba prozradit nějaký pikantérie, třeba něco z výchovy bys mohl prozradit, jaký to bylo, když byl mladší. To by je teďka kolik?
3: Mě je 15 teďka.
4: 15, no tak Libor, zhodnoť z pohledu otce, jak vnímáš 15 let u syna, je to krizový věk, nebo myslíš, že už to nejhorší máte za sebou nebo před sebou?
3: Ne, zatím je to dobrý a bude to dobrý, jako, ať už naštěstí jako, není žádný úplně floutek, a tak mám teďka takového osobního trenéra, jako, dělá snídaně dobrý, stará se o život, to zprávu, takže mám jako, i takový jako důvod s kým jít cvičit a pušovat se pořád, i když už nejsem nejmladší.
4: No, tak jsme tady probrali, že ale mateš, protože vypadáš mnohem mladší, teda, než by tě někdo hádal, necháme si ten věk pro sebe, kdo by to chtěl, tak si to samozřejmě může zjistit. Hele, to, co mě vlastně na tom asi úplně ze všeho nejvíc zajímá, nebo to, co si myslím, že zajímá určitě i ostatní lidi, kteří si absolutně neumí představit stát třeba v té velké aréně, vidět ten gigantický skok před sebou a teď tam udělat různý nějaký kotrmelce a tak dále, že to jako hodně zjednoduším a řeknu to jako laicky. Pamatuješ si moment, kdy ses úplně poprvé fakt jako bál, že byl, když si třeba začal si přidávat a něco, kde skutečně se poprvé setkal fakt jako face to face s tím strachem?
3: Myslím si, že jakoby první, ale vždycky ten strach byl jako vyvážený tím, že to chceš udělat, jo, tak samozřejmě, když jsem poprvé skočil těch 23 metrů, což je taková standardní vzdálenost, to jsem byl jako 19-letý kluk u Petra Kuchaře a říkal jsem, a nikdo to vlastně na té 125, Kuchta jezdil dvě pary na 125, to jako nikdo neskočil, a tak jsme tak řešili, jak rychle na to najít, protože ten první skok je vždycky ten strašidelnější i po letech, jo, protože jsou různý rampy, někde to jede trochu víc a míň, takže první skok je vždycky takový největší danger. No a tam jsme řešili a Kuchta, no já na to jedu na dvojku, jako a říkám, ty máš 125, no tak já nevím, tak asi tak na trojku a plnej, no tak víš, 19 let, tak dobře, Kuchta řekl na trojku plnej, tak jsem dal na trojku plnej a teď se tam a najednou jsem se vznesl do jako 10-metrový vejšky, tak v životě jsem nebyl takhle vysoko a teď nevíš, jestli se jako tam doplachtíš nebo ne, nebo budeš trochu krátký, ale dopadl jsem jako by perfektně a to byl bohužel, no bohu dík, ten zlomový moment, kdy jsem se řekl, wow, tak tohle asi jako bude možná nějakým smyslem mýho života na dalších pár let.
4: No a máš pocit, že jsi k tomu byl i třeba od mala, od dětství jako předurčený, že když se přesně nevím, kluci šli na koupaliště a skákali do vody z 5-6 metrů, tak někdo to skočil a někdo prostě z té rampy nakonec slezl, protože to na něj bylo moc vysoko, takže jsi byl vždycky ten odvážný, co se tomu jako strachu dokázal podívat do ksichtu a prostě skočit?
3: No, myslím si, že ne. Byl jsem podle mě spíš takový jako stydlivý utáplej, okay. Ale ono to je hodně spojený s těma motorkama, jo? Že vlastně když sedíš na něčem, co dokážeš velice dobře ovládat, což se mi nějak povedlo naučit jako v mládí, ještě jsem to měl takový jako složitější, že já jsem vlastně dostal motorku poprvé, když mi bylo 10 let, jako k Vánocům, a ve 12 jsme se jako, ke mně přišel tatík a říkal, hele, jestli to chceš dělat pořádně, tak já ti budu podporovat, ale musíme jako trénovat, protože do té doby jsem jezdil třeba jednou, dvakrát jako za rok na motorce. No tak jsme do toho začali bušit do 12, do 14, ale když mi bylo 14, tak táta měl jako autonehodu a tragicky zemřel, takže pak jsem na to byl vlastně sám s mámou, ale vlastně když jsem mu tenkrát v těch 12 jako řekl, že OK, já to budu dělat na 100%, tak vlastně jako od té doby jsem nějak věděl, že prostě budu jako prostě jezdí na té motorce a to bude moje nějaká obživa. To jsem měl takhle v té hlavě a když to pak jako nebylo jednoduchý, tak pořád vlastně to nějak jako vycházelo, že se mohlo jezdit, když to nebylo jako finančně jako jednoduchý tenkrát. No a pak přišel sport jako freestyle motocross, který vlastně odevíral ty dveře, že si nepotřeboval kolem sebe tým lidí, nepotřeboval si hodně peněz, stačila nějaká starší motorka, jeden skok si udělal na zahradě a viděl si, že je v tom jako nějaká možnost se tím živit a třeba i jako se postarat o tvoji rodinu. A to pro mě byla jako vlastně wow, to může být cesta.
4: No a do té doby, než tohle to přišlo, než tenhle ten sport se takhle ve velký míře rozjel, tak nevím, jako vzhlížel si třeba k nějakým jako jezdcům typu Valentino Rossi a další, který samozřejmě jezdili ty velký motorky, jako zvažoval si třeba kdysi i, že bys jezdil přesně MotoGP na té velké mašině a jezdil bys po světě po těch okruzích, tam třeba nebylo lákadlo. Samozřejmě to všichni víme, kdo se o to trošku zajímají, že tam ty finance jsou samozřejmě obrovsky podstatný a spousta kluků, který třeba asi i ten talent mají a mohli by být dobrý. Pokud ty peníze neseženou, tak se to prostě nemůže podařit.
3: No ne, já jsem vyrůstal jako v enduráckém depu, začínal jsem jako motokrosem a já jsem si naopak pouštěl takový jako Krusty Demons, Terrar firma vlastně, jako kde kluci na motokrosových motorkách skákali z dunu na donu, byl to takový jako punk, já nevím, rock and roll, prostě jako motocross. Takže silnice pro mě byla vždycky taková jako nedosažitelná, čistá, jako tam jsem jako nikdy nekoukal a vlastně, já nevím, no, my jsme se koukali prostě na tyhle Krusty Demons a tam a z toho pak vzniknul, že jo, ten sport freestyle motocrossu z těch velkých skoků jako freeridových.
4: Ty jsi říkal, že teda jste se přesunuli z Ostravy kvůli Dukle v Praze a potom teda jste bydleli v Praze, nebo jak jsi dostal potom třeba teďka k tomu místu, kde bydlíš ty u tý Vlašimi?
3: Můj tatík, jak byl takový jako známý motorkář a ve Vlašimi s Jardou Kuklíkem založili první prodejnu motorek KTM a vlastně díky tomu jsme se tam i přestěhovali. Bohužel pak to jako zapíchnul po cestě domů právě z té KTMky a nějak jsme s tím museli jako bojovat, jo, mamka dělala sekretářku, takže ono to vlastně jako z platu sekretářky jako ať už mistrovství si tak klasického motocrossu anebo MotoGP rozhodně jako neuděláš, ale freestyle motocrossy mistrem světa se stát můžeš.
4: No a byla i tahle ta tragédie pro tebe důležitá třeba v tom, že ti to jako utvrdilo, že v touhle cestou ty půjdeš i třeba jako kvůli tátovi, že to chceš dokázat a to jméno v rámci těch motorek jako udržovat dál?
3: No nevím, já až teďka, jak jsem starší, tak o tom přemýšlím, říkám, ty brďo, já jsem jako vlastně neměl, jako, mi to přišlo jako normální, že jsem prostě podmohl a budu se žít s těma motorkama, jako. Ale teďka, když se na to koukáš jako s odstupem jako 20 let, tak si říkneš, to jako, to si může říkat spoustu jako kluku, ale aby se to jako povedlo, tak to není jen tak, ale tak jako čím jsem starší, tím víc věřím na nějakou jako vizualizaci nebo něco, co si řekneš a jdeš si zatím, tak ono se to pak stane, anebo tě to vykolejí na nějakou jinou kolej, ale většinou to vždycky přinese něco jako speciálního.
4: No a měl jsi pocit, že třeba kvůli tomu příjmení si měl jako jinou pozici, protože tě poznávali, potom už samozřejmě kvůli tvýmu skillu, co jsi uměl, ale i třeba na začátku té kariéry, že si všichni pamatovali právě to příjmení kvůli tátovi?
3: Určitě mi spousta lidí pomáhalo, když jsem byl jako teenager, potom co táta odešel z nějakého sentimentu a tak, to je malý podmol, jako měli tuhle tragédii, jako pomožme mu, takže já vlastně, když mi bylo nějakých těch 18, jako a jezdil jsem tam jako do pětky v mistráku v tom klasickém motokrose, tak jsem vlastně to mohl dělat zadarmo víceméně z nějakých sponzorských darů právě od lidí, kteří měli určitě vztah k tomu jménu a k tomu našemu nějakému rodu a díky ním to šlo za to, jako všem jsem vděčný, a taky mámě za to, že to utáhla. A já mám taky mladšího bráchu, který jezdí skvěle freestyle motocrossy teďka.
4: Filip Podmol.
3: A vlastně pro mě to bylo jako, hele, ty Libore, ty se musíš snažit, jako máš tady jako dvouletýho brášku, jako a ty seš teďka vlastně nějak tak hlava rodiny, takže jako tady není žádná cesta, jako že se to nepovede.
4: Máš pocit, že ses tam třeba nějakým způsobem změnil právě kvůli tomu, přesně jak říkáš, že ses vlastně stal v poměrně jako brzkým věku tím, kdo najednou prostě musel být trošku rozumnější a třeba, nevím, omezit nějaký pubertální vylomeniny, protože tam najednou byla zodpovědnost, chtěl si určitě nějakým způsobem třeba pomáhat tý mámě, nebo jak tohle to jako na tebe potom mělo vliv? Myslíš, že jsi třeba byl rychlejc dospělejší?
3: Ne, to je asi otázka na jiný, jako my jsme určitě dělali hovadiny hrozný, ale vždycky to bylo spojené s těma motorkama a ono, i když vlastně jakoby vyrůstáš, jsi teenager a pak zjistíš, že najednou ten freestyle jako motocross nějak jako a teďka v nějakých videokazetách, že v VHSkách, co se pouštili, tak všude jedou ti kluci jako takovou nějaký jako party lifestyle a tak to bylo i ten freestyle motocross ze začátku, tak samozřejmě to má, ale když se přišlo na to, že se jde v uvozovkách na motorku, tak si viděl, že to je to hlavní. Jako.
4: Já když si vzpomenu na svoje dětství právě v těch Beskydech, tak když mi bylo přesně těch, nevím, 9, 10, 11, tak si pamatuju, že tou maličkou vesničkou jako projížděl takový jeden kluk, který měl nějakého starého fichtla, vůbec nevím, co to bylo, měl urvaný vejfuk nebo uřízlej, aby to samozřejmě dělalo větší rámus. A ten jako pocit, který já jsem z toho měl, je, že na tohle se balí holky, že prostě kluk 15-letej, papíry žádný se neřešily, prostě jezdil si někde po polích a různě, jako, kde samozřejmě žádný policejní hlídky nejezdily, takže samozřejmě, kdyby tam asi byli, tak by to nějakým způsobem mohl být průšvih, ale to se tam jako nedělo. A tohle to na mě takhle působilo, že vlastně ta motivace i třeba pro mě, když jsem to jako snil o tom, že bych chtěl mít tu motorku, samozřejmě mi rodiči nekoupili, tak že bych na to chtěl balit holky. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně jako tohle tam taky tahle stránka byla, anebo už rovnou si věděl, že ta motorka prostě tobě říká něco víc než třeba těm klukům kolem a viděl si v tom tu cestu, že se v tom chceš zdokonalovat a být prostě dobrý jezdec.
3: Já jsem si, jak říkám, já jsem to tak měl jako zapsaný, že jako já prostě budu dělat ty motorky a bude to dobrý jako a nejlíp jako se v tom prosadím jako někde na světě, ale takhle jsem to, nevím, jestli jsem o tom opravdu tak jakoby přemýšlel, ale když jsem jako teďka jako starší, tak jsem si říkal, okay, tyjo, že jsem to vlastně věděl už takhle od útlýho věku a vlastně jsem se ani nepřipouštěl jako úplně jinou možnost. Za to máš takových motokrosařů mladých jako talentovaných je spousty, ale ať už zranění, že jo, nebo finanční trable jako a nebo i ty holky a nebo nějaký jakoby party ti můžou stáhnout, že se to jako nepovede, což je u většiny vlastně případů, ale ano, každý chce být frajer a motorky jsou fajn a možná i ty první triky, které jsme dělali právě v těch jako 12 na těch prvních závodech do cílový jakoby pásky, jsme dělali pro ty jako 3-15 letý faninky, který tam byly a kdo udělal větší roznožku, tak byl ten frajer, který je pak mohl jako postříkat tím nealkoholickým šampáněm na stupním vítězu.
4: Táta bohužel už ty tvoje největší kariérní úspěchy nemohl vidět, máma jo. Zajímalo by mě, jak tahle ta věc potom do toho vstoupila, když viděla všechny ty šílenosti, které ty si samozřejmě během své kariéry skočil, tak byla v tom jako extrémní podpora, nebo tam někdy bylo i Libore, ale tohle už je možná moc, tohle nechceš si to rozmyslet, tohle to je bláznovství.
3: Ne, to jako naštěstí doježdění mi máma nikdy nekecala. A vlastně mi ani nikdy neřekla jako ne, nebo tak, vždycky mě v tom podporovala, možná v tom trošičku viděla právě to, že nesu to tátovo jméno, jo, jako vlastně a popravdě ani nevím, jak to úplně jako zvládala, já vím, jak se vlastně bojím teďka o moje děti, nebo co zažívám, když jako dělají něco, jako co zavání trochu nebezpečí, já nevím, mladý si před 2 rokama jaký zlomil nohu blbě na motorce a taky jsem si říkal úplně, jsem se dával za chybu, že jo, tak. A my jsme, ale já jsem jako, když jsem trénoval a bylo mi těch jako 9 a rozhodl jsem se, že si teda, já jsem jezdil klasický motocross, vrátil jsem všechno sponzorům a pak si máma vzala půjčku na moji první motorku jako na ten freestyle a postavil jsem si za barákem jako prostě hromadu hlíny, dal před to 19 metrů od toho rampu a chodil jsem tam trénovat sám, jo. Což bych teďka nikomu jako nedovolil ten nepředstavit. A máma seděla doma, měla otevřený okno a když slyšela, že vrčí motorka, tak to bylo OK. Jako yeah. Já jsem měl jako zhasnout motorku, jinak se tam někdo musel přijít podívat. Jako představa teďka, že by někdo šel na trénink freestyle motocrossu skákat sám jako normální skok, je úplně šílená. A teďka už se skáče vlastně většinou na airbagový dopady, všechno je to jako trošičku jinak. Dřívá věc to bylo jako punk, ale nějak jsem to přežil.
4: No a jako vnímal se i třeba rozdíl mezi tím, jedna věc je, já jdu teďka skákat tady velkou rampu, anebo si viděl, jak jde brácha na závodech skákat velkou rampu. Je tam jako jiný pocit, že ten jeho skok ty samozřejmě ovlivnit nemůžeš, ty prostě jenom koukáš a doufáš, že dopadne v pohodě a že to bude všechno safe. Tak jaký pocity máš? A nemusí to být jenom brácha, i samozřejmě předpokládám, že se spoustou těch dalších jezdců jste byli kámoši, prostě objížděli jste túry a se spoustou z nich jste se asi potom i po závodech jako hezky poměli. Tak jaký tam je vlastně vzájemný jako respekt, podpora a třeba i jako strach, když víš, že tvůj brácha nebo nějaký jiný kámoš jde třeba zkusit poprvý nějakou úplnou magořinu a říkáš si, tyjo, tohle to neskočil ještě nikdy nikdo, tak snad se mu to povede.
3: Myslím si, že jako pamatuju si to u bratra, vlastně ten největší strach máš vždycky jako v těch začátcích, kdy víš, že on to ještě vlastně nemá tak pod kontrolou, jako že vždycky ty začátky jsou mnohem jako vlastně nebezpečnější. Já si pamatuju, když jsem jezdil jako bratr jezdil bikros, jo, závody, což jsou závody na kolech, že jo. A já jsem z toho byl taky jako úplně na nervy. Ale teďka vlastně, když už jezdíme freestyle motocross, jsme jako oba profíci a ještě když se jezdí na ty měkký dopady, jako, tak vlastně je to celkem jako bezpečný sport, už teďka se dá říct, jako ono by bylo jako kdyby jsme postavili třeba nějaký 100-metrový skok jako z hlíny, jo, kdybych věděl, že jde okejhák, tak by ten strach byl samozřejmě jako větší, ale když jsou to teďka vlastně je to hodně o těch tricích a je to opravdu ty měkký dopady hodně jako dávají na klidu, jak těm jezdcům, tak i vlastně těm organizátorům a to nemění nic na tom, že jako za moji kariéru by se dalo říct, že já nevím, 5-6 kluků, s kterýma jsem jezdil, tak je ten sport jako zabil, jo, takže ono to není taková sranda, ale když jsi na tom profesionálním levelu, tak my to máme všichni natrénovaný, my víme, do čeho jdeme a vlastně bychom byli asi i smířený s tím, jakkoliv by to dopadlo.
4: Změnilo se nějak tvoje skákání nebo přístup k tomu adrenalinu ve chvíli, kdy jsi stal poprvé tátou?
3: No, vyhrál jsem mistra světa. A když se mi narodila dcera, tak jsem vyhrál poprvý americký X Games, takže ne, teďka už, když už jsou větší ty děti, tak to, ale když byli mladší, tak pro mě byly obrovskou jako motivací. Já jsem vlastně, jo, já jsem možná to mám je tak, jak jsem jako dřívá věc měl tendenci jako se postarat nějak o tu rodinu, aby jsme jako fungovali, pak jsem si udělal tu svoji, jako tak vlastně jsem měl důvod, proč se pušovat, proč na sobě makat, jako a děti pro mě byly obrovskou motivací. A ať už se to tak týkalo freestyle motocrossu, anebo pak třeba, když jsem začal jezdit jako Rally Dakar, tak prostě pořád, co pro koho jiného to chceš dělat, než pro ty, co tady zůstanou po tobě a nosí tvoje jméno.
4: No jasný, spíš vlastně nebavíme se o tom, že bys u toho skoku měl prostě přijít o život, ale jakýkoliv zranění tě nějakým způsobem vyřadí z provozu, teď seš odpovědný za tu rodinu, že jo, tak jestli se ti to tam jako nějakým způsobem vrtalo do hlavy, že samozřejmě je krásný, že se ti díky dětem i možná kvůli tomu podařily tyhle ty obrovské úspěchy, že třeba se o to víc jako vyhecoval, ale ta druhá stránka té věci, že vlastně najednou poprvé seš táta a víš, že už seš zodpovědný i za svý dítě. Možná, že třeba ta praxe toho, že si trošku dohlížel na bráchu, protože se s takovým polotátou možná ty vlastně stal dřív, to třeba pomohlo?
3: Třeba, ale jako mi to spíš hnalo k tomu, abych místo jako 3x týdně šel trénovat 5x týdně. Vlastně i myslím si, že tak si ten sport děláš mnohem bezpečnější, jako freestyle motocross jako takové je hodně muscle memory, jo. Čím víckrát si to zopakuješ ten trik do toho molitanu, tak o to je větší šance, že to pak uděláš i na tu hlínu nebo dřeva, na co se jezdilo dřívá věc. že vlastně jako kdybych asi měl tady ty myšlenky, což bohužel se jako v mém případě v mojí hlavě jako nespojilo, jako jezdí opatrněji. Já jsem si to vždycky spojil s tím, jako líp se připrav na ten event, protože jsem věděl, že asi už v ničem nebudu tak dobrý jako ve freestyle motocrossu a tak jsem to se snažil jako šperkovat a teďka, jak jsou ty měkčí dopady, tak je to takový příjemnější to ještě.
4: No a tenhle ten přístup jsi vzal jako nejen teda k motorkám, ale je to nějaká tvoje, nevím, životní filozofie, že prostě když vidíš nějakou výzvu, překážku, cokoliv, co se může jako v té cestě životem stát, takže se snažíš na to jako nahlížet pozitivně a hledat to řešení, že nikdy jsi neměl nějaký jako chmurnější období, kdy bys měl nějaký černý myšlenky a věci. Samozřejmě chápu, že ta ztráta toho táty to muselo být šílený. ale když si vezmu potom tu dospělou dobu a tvoji kariéru a vůbec ty všechny věci okolo, jako najít si partnerku, teď mít ty děti a tohle všechno, seš jako, máš pocit, že jsi životní optimista? No, působíš tak totiž trošku. No,
3: ne, tak samozřejmě všichni máme svoje stresy a strachy, ale ne, spíš se s tím jako snažím prostě poprat, jo. V tom freestyle motocrossu je to hodně, ta otázka jako, a teďka, když jsi zlámal ty nohy, tak už se nebojíš, říkám, tak já, jako, když si přijdu na tu chybu, kterou jsem udělal, tak už ji znova jako neudělám, nebo budu dělat všechno pro to, abych ji znova nedělal, tak z čeho bych pak měl jako mít ten strach. A freestyle motocross je třeba pro mě jako mnohem bezpečnější sport než nějaká jako rally Dakar nebo rally disciplíny, kde prostě jedeš 120 a nevíš, co je za tou pravou zatáčku. Freestyle motocross se dá opravdu jako hodně tím tréninkem jako z toho udělat bezpečný sport, ale samozřejmě jako taky jsem dobitý, jak ono pak záleží jako na jakým levelu to děláš, a když jsme jezdili to mistrovství světa nebo X Games a šlo tam vlastně o kačky a o prestiž a každý chtěl prostě urvat tu zlatou medaili, tak jedeš jako na hraně, a když jedeš na hraně, tak je jako vždycky šance, že uděláš nějakou chybičku, a ta tenkrát hodně bolela, protože jak říkám, jezdili jsme jenom na hliněných anebo dřevěných dopadech, a tam když jsi prostě sebou paštil z 10 metrů, tak to bylo horší než teďka do těch airbagových dopadů.
4: Vy jste tady už několikrát zmínil ten Dakar, který samozřejmě víme, že si jel, a mě by zajímalo, ta myšlenka jet to, už se třeba s tebou nesla díl, že jsi na to pomýšlel, že jednou bys to jako chtěl jít, byl to nějaký třeba životní milník, jako dokázat si to, že prostě přesně až já budu fakt ten jako starší chlap, tak si to dokážu, jednou ten Dakar prostě dojedu, protože v tom tvém světě, ve kterém ty se pohybuješ, je to třeba, nevím, něco, ke čemu ty ostatní kluci taky jako vzlíželi.
3: No ne, všichni o tom mluvili, tak jsem si to chtěl vyzkoušet, že jo. Zkusíš, nevíš. Ale ne, tak přesně tak, jako já jsem, že jo, už měl 10, jako měl titul mistr světa, zlatou z X Games, 10 medailí z mistrovství světa.
4: Nebylo kam to posouvat.
3: A vlastně, a teďka všichni pořád vždycky v tom lednu mluvili o tom Dakaru, teď do toho, já vím, že můj otec jako startoval na Dakaru, nedokončil to, a v České republice je Dakar prostě extrémně populární, to není nikde na světě tak populární, jak u nás, tak jsem si to chtěl jako taky vyzkoušet, aby mi neříkali, jak moc je to drsný, ale abych si to zažil na vlastní kůži.
4: A bylo tam, kde jsi třeba našel nějakou tu fakt nejtěžší chvíli, kdy skutečně už šlo jako hodně do tuhýho?
3: No, vždycky vlastně je to nejhorší, když tam sbíráš někoho, který je na tom jakoby bíně. Já jsme tam třeba na prvním Dakaru jako sbírali týpka, který už to nerozdejchal, jo, tak to si řekneš, akor jako vlastně, když tam nejedeš jako ten 25-letý týpek, jako který jede, což no, ale vlastně už jako, já nevím, můj první Dakar by bylo 36 nebo něco vlastně stejný, jako můj otec se taky dožil jako 36, jako teď jedeš na ten svůj první Dakar. Tam jedeš to jméno pod Moldovejs do cíle a ty tam startuješ s klukama, který už tu etapu nedokončí a už ji nikdy nedokončí. A teď si říkáš, ty jo, tak jo, už mám ty děti, jako už mám vlastně, jsem nějaký zaopatřený náš, jako vlastně jako stojí ti to jako za to, ale možná kdyby jsi se takhle začal jako jakoby ubírat a nechat se svazovat tím strachem, těma obavama, tak by to byl první krůček k tomu, že by tě to jako za pár let sežralo úplně. A ono to má něco do sebe, lítat prostě jako rychle na té motorce, tou pouští, kde ještě nikdo nikdy nebyl. To přátelství je tam, já nevím, jak si teďka o tom přemýšlím, tak já nevím prostě, proč tam ti chlapi jezdí. Je to prostě jako nebezpečný, jo, na Dakaru. Jak jsem si o tom psal, tak tam jako zůstalo 98 chlapů na motorkách. Myslím si, že jako v těch autech nebo v kamionech, tak tam, já nevím, jestli má jednoho nebo dva, ale motorkářů tam zůstalo skoro 100. A každý rok skoro tam jeden jako zůstane. To je prostě jako drsný, ale na druhou stranu, jako když zvládneš dojet tenhle jako drsný závod, ty emoce, co tam prožiješ, ty přátelství, který jako navážeš. A já jsem se na Dakaru naučil vlastně heslo, to zvládneš. Od té doby jako vždycky, když se něco sere v životě a tak, tak si řeknu, to zvládneš. No a když to jako nezvládnu jednou, já nevím, cokoliv se stane, tak jako to už nebudu vědět, ale do té doby jako to zvládnu, ať se děje cokoliv.
4: Dobrý dáva, táta moudra, viď? Ne, to je samozřejmě filozofie, kterou si do života určitě jako vezmeme. Právě mě by to zajímalo vlastně, jak v rámci té výchovy třeba těm dětem, když jsou úplně jako malinký a teď jim najednou jsou 3, 4, začínají nějakým způsobem jako chápat, co se děje kolem. Jakou strategii ty jsi zvolil, jako když jsi vysvětloval, hele, táta prostě dělá tohle, táta jako skáče do vzduchu a tam se točí na motorce. Pamatuješ si ty reakce těch dětí, jako když tě třeba poprvé viděli na závodech a ty jsi tam skočil ty svoje šílenosti, jaký to bylo?
3: Já si myslím, že mi to přišlo úplně normální prostě, no některý lidi chodí prostě do, já nevím, tam k nám do fabriky a táta jezdí o víkendech jako skákat na motorkách, tak jsem, mně přišlo, že to je jako pro moje děti jako úplně normální, že si myslel, že takhle to je v každé druhé rodině.
4: Pamatuješ si třeba nějaký jako silný zážitek, když jsi viděl tátu něco skočit a úplně, nevím, se třeba dojal, že se mu to takhle parádně povedlo, nebo nějakou vzpomínku, když jsi prostě viděl, jak tam blázní na motorce?
5: No tak já se dojímám vždycky, když skáče, že jo?
4: Jo.
5: Že dopadne dobře. Ale je to strašidelný trošku, no.
4: No a mě by zajímá, a další věc jako taky dobrá, já si teda umím představit, že to musí být vlastně strašně cool, ne? Když jsi ve škole a teď jako můj táta je Libor Podmol a skáče tady ve světě a tohle, jako máš pocit, že mělo to tady ten aspekt, anebo jako třeba ani ne? Jak to vnímáš tady tohleto?
5: Tak jako jsem takový známější trošku,
4: jo?
5: No.
4: Pomáhá ti to, jo? To je fantastický.
3: No tady já jsem, no že to může být někdy nepříjemný, ne, že máš
4: no
3: takový,
4: já právě...
3: jako ten, tak to je fajn, že máš takový jako pohled. My jsme spolu skočili první salto společný do Molitanu před 2 dněma. Tak jsem si říkal, hlavně ani nehodím to s ním na hlavu.
4: A dobrý.
3: Ale dobrý.
4: Ne, tak já, když jsem mluvil o tom Dakaru a o těch samozřejmě nehodách, ono je to vlastně transformovatelný i do normálního běžného provozu, prostě bohužel motorkáři jsou strašně náchylní, žádná deformační zóna a prostě jakákoliv vyšší rychlost a nevybraná zatáčka nebo i chyba ne tvoje jako jezdce, ale prostě jakákoliv chyba někoho jiného v autě. Jak ty vnímáš to ježdění na motorce v rámci provozu?
3: Já jsem měl strach s ježděním na motor. Já jsem jezdil na střední, na silnicích, protože jsem neměl se jak dostávat do školy, takže a pak vlastně jsem jako motokrosařil a freestyle a vlastně jsem si v hlavě udělal takový jako nějaký respekt k tomu, říkám, že tohle je nebezpečná, jako jezdit v provozu je nebezpečná disciplína, to nedělej, protože si může něco udělat jakoby pro ten tvůj hlavní jako smysl, to byl freestyle. Jak jsem začal jezdit Dakar, tak jsem říkal, hele, kámo, asi by si měl začít na té motorce jezdit nějaký dálky, tak já jsem měl jenom Harley tenkrát, takže jsem vyjel dávat si 500 kiláků denně na Harley po Čechách. Zjistil jsem, že z toho bolí prdel a že to je jako náročné, že jsem byl úplně vyřízený, jako jo, jenom tak vlastně jezdit po silnici. Ale začal jsem se jako s tím seznamovat a vlastně teďka jako jezdím jako po silnici na motorce furt, přijdu si vlastně trošičku i celkem jakoby bezpečný, ale určitě je to tím, že prostě jako to umím, ne, samozřejmě to umí spoustu lidí, jo, ale jako dáváš pozor, já když jedu v provozu, nebo jedu po silnici, tak jsem z toho tak jako vyřízený, jako kdybych jel jako na Dakaru, protože jako koukám se, jestli nevyběží srnka, jak vypadá zřejmě ten jako řidič před mnou, co řídí to auto, jestli je třeba starší, nebo jestli má, jako, že vlastně ta cesta je ta jedna skoro poslední věc, co sleduju, ale koukám se na všechno kolem, protože ty věci kolem tě můžou jako hodně ublížit a dělám i jako nějaké motoškoly nebo pro ty větší motorky a prostě tam přijde spousta lidí, kteří si koupí tu motorku a jdou do provozu a neumějí na té motorce jezdit, neumějí se chovat a v tom provozu a vůbec nepředvídají, že prostě tu motorku nezabrzdí na 10 metrech, když jdeš jako kilo před vesnicí. Jo, to se snažíme ty motorkáře jako víc vzdělávat a pořád jim říkáme jako dávejte na sebe pozor, jezděte opatrně prostě a pořád musíš předvídat na té motorce, no. Ale motorka je super v provozu, ale musíš být trošku opatrný.
4: Motorka, já si pamatuju, já jsem úplně nechápal jako dítě, stejně jako mě fascinovalo, když jsem měl v autobuse vepředu a viděl jsem, jak řidič si s protijedoucím řidičem, že jo, spolu jako mávnou, ať už v tramvaji nebo v autobuse, tak že i motorkáři si samozřejmě jako navzájem mávají, vždycky si jako ukážou, ale občas se mi stane, protože já teda po Praze jezdím často na skutru, což za to mě asi seřveš, protože vždycky jako velký mašináři vůbec nemají rádi, rádi skútraře, ale ono tady do toho města je to takový jako nejobratnější, nejpříjemnější.
3: No, já si myslím, že když to má dvě kola a plyn vpravo, tak je to motorka.
4: Super, ještě tak Libor Podmol mě jako nezdisoval za to, že jezdím na skútru, tak to je fantastický, to je krásný. No ne, ale máváš? Nebo už tě to jako štve, když prostě třeba jedeš úsek a to kolikrát fakt jede jako 20 za sebou, to je furt jako mávání, tak
3: jo, občas
4: jako máš strategii?
3: Občas si říkám, že to jako je vlastně, je to trochu moc, ale na druhou stranu jako je to vlastně hezký, jako ty si nějaký, to není jenom takový čau, to je jako zdávám ti respekt, jako a vím, že jsem tady pro tebe vlastně, jo, je takový jako, stejně tak, jako jezdíme ten na Dakaru, tak vlastně ty máš přikázáno jako zastavit u každého, kdo vypadá, že je v nějakých problémech a zeptat se ho, jestli nepotřebuje pomoc. A tak vlastně možná si tak trošičku i dodáváme jako pocit bezpečí, když na sebe máváme a cítíme se jako nějaká vlastně motorkářská rodina.
4: Já si pamatuju moment, kdy jsem si říkal, tyjo, tak Libora Podmol,

0: jako překvapilo vlastně, že s takovýmhle obsahem jdeš na ty sítě, ale evidentně to mělo jako veliký dosahy, prostě letělo to světem. Jsou tyhle ty věci nějaké jako zamýšlení se nad životem, nastavit si nějaký vlastní klid, přístup vůbec k tomu životu, nějaká zdravá psychohygiena a být prostě vyrovnaný, něco, k čemu jsi jako došel až třeba teďka v poslední době, nebo tyhle ty věci a tyhle ty myšlenky k tobě vždycky jako pronikaly už po celou dobu, co vlastně jezdíš, nebo co jsi vůbec tady kluk, chlap na světě?
1: Možná, až jsem byl dospělejší, tak určitě, ale vlastně já jsem napsal nějakých 5 knížek za svůj život a natočili jsme jako 3 celovečerní filmy a vlastně všechny mají jakési motivační téma. Natočili jsme i Život je cíl, kde jsme procestovali vlastně Afriku a východní Evropu a ptali jsme se lidí jako jak správně žít, jo, a takže vlastně to je, a takový věci ne, nás jako, mě jako zajímají a motivujou mě k tomu, abych jako se snažil z toho života vymáčknout to nejlepší. 4 dohody byla moje jedna z prvních jako nějakých duchovních knížek, který jsem si řekl, wow, tyhle, tak když se budeš tady těma jako věcma řídit, tak to bude fajn. A teďka vlastně jako teďka mám takový období, kde nepíšu žádnou knihu, nedělám žádný jakoby filmy a tak jsem si říkal, že každou středu dělám takovouhle přátelskou radu a vždycky, když mě něco bude štvát, tak se nad tím jako víc zamyslím a tu radu, kterou bych řekl sám sobě nebo možná i mým dětem, tak vyšlu do světa na sociálních sítích a myslím si, že občas to někomu helpne a určitě to helpne jakoby mě, protože se nad tím tématem jako zamyslím.
0: No ty sociální sítě obecně asi dneska třeba pro mladý kluky, který začínají, jsou obrovský bonus, který vy jste samozřejmě neměli, když jste začínali. A ty když si, tak je tobě přes 40 let, lehce přes 40.
1: A opravdu 80, fakt
0: jako jenom hodně lehce samozřejmě, jakoby ty tvoje začátky a ta jakoby vlastně skoro větší část kariéry byla prostě bez Instagramu, kde bys mohl jako nahazovat věci, nebo prostě třeba dejme tomu, že někdy v půlce už to jako začalo, ale ty dosahy dneska jsou samozřejmě jako úplně jinde. Mm-hmm. Jako máš pocit, že je to vlastně pozitivní věc pro třeba dnešní ridery, že se můžou líp prezentovat a můžou dostat jako ty svoje triky mnohem většímu publiku? Nebo naopak právě to, že jste byli skutečně těch pár vyvolených, který jezdilo ty největší tour a skutečně v O2 aréně se v rámci FMX Gladiator Games představilo nevím kolik, třeba 15-20 jako jezdců, takže bys to neměnil a se rád, že jsi tu dobu prožil ještě bez těchhle těch jako ostatních věmů s těma sociálníma sítěma?
1: Taky tak. Já si myslím, že to bylo jako super a jsem hrozně vděčný za to, že jsme jako mohli zažít tu dobu bez těch sociálních sítí. Ale na druhou stranu sociální sítě je opravdu jako velká pomoc pro lidi, kteří si jdou za svým cílem a chtějí makat na svých snech, dostat vlastně tu informaci sami o sobě jako do světa. Takže já jako vlastně, vždycky to je o tom, jestli chceš na sobě jakoby makat, je spousta lidí pořád, já co slyším pořád, no a ty socky, když já na to nejsem, říkám, no protože to je makačka, kámo, to není jako za minutku hotový, když si, aby to vypadalo hezky, ale jestli je tvoje součást práce jako reprezentovat sám sebe nebo svůj brand a jako jít z kůží na trh, tak samozřejmě socky jsou asi jako nějakou platformou, kde to vlastně zdarma je jenom na tobě, kolik toho zvládneš, takže a my se snažíme pořád vlastně, my se snažíme bavit lidi, jo, a musíme vlastně vyprodat ty arény a ty sociální sítě jsou skvělý jako médium, který nám pomáhá na druhou stranu, ale jako teďka jdeš na exhibici a děcka ty double flipy a front flipy viděli už milionkrát a všech. Ale když tam přijdou a stoupnou si do té arény, ať už nebo k té rampy, anebo i na nějaký jako vesnický show a ty před nima skočíš jako tou motorkou 10 metrů do vzduchu, on to udělá nen, tak to vlastně udělá ty lidi šťastným a to je, já jsem si dal nějakou jako pauzu takovou od freestyle motocrossu 3 let, vlastně jsem si 2019 až 23, až jsem si, když jsem se věnoval hlavně rally disciplíně a říkal jsem si, no to už vlastně není takový a pak jsem přijel na nějakou exibičku a když jsem skočil, když jsem viděl jako těch výrazy těch lidí, jak jsou vlastně šťastní, jako co to v nich vytvořilo, i když už to viděli jako 1000krát, tak jsem říkal, ty lidi to furt baví a mě vlastně taky, tak to budeme dál dělat.
0: No a jako z pozice táty třeba si nakoukával dětem do telefonu, na jaký obsah tam jako koukají, kdy jsi říkal, co to je, abys třeba, já nevím, zabránil tomu, aby se nedívali na nějaký jako závadný věci nebo něco, co jsi měl pocit, že

0: je není dostatečně motivační jako do života, protože samozřejmě víme, že je tam toho obsahu jako triliarda a ne veškerý obsah je samozřejmě kvalitní. Tak jak vlastně, jako jaká je ta tvoje strategie vychovávat děti v době sociálních sítí, kdy jsou prostě častokrát přilepený na těch mobilech?
1: Snažíme se s tím bojovat. Jože naštěstí jako zodpovědný máme i nějaký, že ty alarmy jako na apky jako v telefonu. Z Lily je to, jako to je dcerka, ní to je složitější. Samozřejmě jim na ty jako sítě koukáme, na co koukají, snažíme se to nějak jako omezovat, snažíme se ten jako jejich screen čas jako dávat stranou, ale jsou to taky jako teenageři a když jsme byli my teenageři, tak prostě snažíme se jim mít příkladem, jo, ale pak jako těžší, když my se tomu taky jako do toho koukáme, tak se snažíme jako jim říct, že sociální sítě jsou dobrý, když jsi ten kreátor a když ty tvoříš, ale ne tak úplně, když to konzumuješ.
0: Pomalu jsme na konci, ještě se chci zeptat, kdybych ti ty motorky prostě vzal, kdybych tě je zakázal, kdybych je prostě odpojil od tebe, tak jak si samozřejmě každý vybaví, když se řekne Libor Podmol, tak ta první asociace bude asi nějaká nádherná fotka, jak ty seš 20 metrů ve vzduchu a tam seš hlavou dolů pod motorkou. Kdybych tohleto všechno jako od tebe odpoutal, odpojil, tak kdo je vlastně ten Libor Podmol bez těch motorek? To je těžká otázka.
1: To je těžká otázka.
0: Ale tak ty bys na ní měl mít odpověď, protože tím, jak právě seš tady přes ty čtyři dohody a přes všechno to zamýšlení se a filozofování, teď se ukáže, no, jak jsi to načerpal všechno.
1: No já doufám, že Libor Podmol je dobrý člověk, který se snaží prostě postarat o svoji rodinu a vymáčknout z toho krátkého času na zemi, co tady máme, to nejlepší. A asi jedno, jestli bych jako jezdil na motorkách, nebo bych psal knihy, nebo bych, já nevím, surfoval někde, ale myslím si, že bych asi si chtěl žít vždycky jako po svým. A prostě jako nějak mám touhu, když už tu věc dělám, jako se v ní být jako by prostě dobrý a nějak ví jako zvládnout to umění. Ať už to je prodávání, anebo já nevím, malování, anebo nějaký sport.
0: Přesně říkal, ten vlastně omezený čas, který tady všichni na tom světě máme, tak máš pocit, že když už ses přehoupnul přes tu třicítku, já jsem chtěl říct jako nejdřív přes tu třicítku, pak teda hodně těsně přes tu čtyřicítku, tak jestli se nějakým způsobem i to tvoje vnímání světa a přemýšlení nad nějakýma zásadníma momentama v čase proměňuje a přemýšlíš jinak, než si pamatuješ, že jsi přemýšlel o životě, když ti bylo 28.
1: Ne, určitě. Ta nejzásadnější informace je, že ten čas je pro mě mnohem dražší. Má mnohem větší cenu. A tím pádem, když jsou nějaké jako věci, co mě nebá, tak ty se snažím jako prostě nedělat a využít každý možnosti si vyzkoušet třeba něco nového, nebo jedná výlet, nebo jako dětskám něco ukázat. A protože prostě to bude takhle a bude ten padík a když jste se dožiju 6-5, ty brdil, prostě to brutálně letí a ty mladí kluci nebo děti, oni častokrát třeba jako můžou závidět těm, já nevím, boháčům anebo slavným lidem anebo ty trofeje, ale oni si neuvědomují to, že my bychom všechny prachy světa a všechny trofeje vyměnili za to, že bychom mohli být znova mladí.
0: To řekl moc hezky. Ty jsi říkal vlastně, že vyhrál si tamhleto, vyhrál si tamhleto, tohle se podařilo, tamto se podařilo, vlastně se ta kariéra naplnila fantasticky. Máš ještě nějaký jeden nebo třeba i víc jako hezkých plánů, cílů, někam třeba nevím, kam bys chtěl na motorce dojet, když už to nebudou nějaký skoky, nebo něco, co by si chtěl udělat a co třeba i nevím, v nějakým blízkým horizontu třeba plánuješ, říkal jsi teďka teda výjimečně teď nepíšeš knížku, určitě nějakou zase rozepíšeš, věřím tomu, ale nějaký jako teďka tvoje vize a plány do budoucna, co bys ještě chtěl, a to nezní tak jako, že co bys chtěl, protože už ti nezbývá čas, ale spíš něco, k čemu teďka jako vzhlížíš a co tě jako žene do života.
1: Já jsem vždycky si říkal, že tady ta kariéra byla super, ale pak byl ještě jako nějaký jakoby deal udělat nějakou jakoby firmu, která by jako zabezpečila i moji rodinu, tak my teďka prodáváme jako jídlo v prášku a George mi s tím hodně jako pomáhá, což taky vzniklo jako díky Dakaru. A takže to by bylo fajn, kdyby se nám společně jakoby podařilo z toho udělat fakt jako nějaká jako super firma, to je takový jako jeden dream. A pak si myslím, že bychom jako něco tvořili tady s mladým, jako jo, chceme obět třeba Sri Lanku na motorce do kolečka, prostě spolu trávit ten čas, protože zatím jakoby můžu, ale třeba za pár let on zase bude mít tu svoji rodinu a už jako s fotříkem tolik trávit chtít toho času nebude, tak to chci vyžrat teďka, dokud můžu.
0: To je krásný. Tak já ti budu držet palce, ať se tohleto všechno podaří. Libor Podmol si našel čas, i když sám říká, že ten čas je čím dál tím dražší a že ty blbosti odpaluješ, tak jsem rád, že na tohle si čas udělal, bylo to moc příjemný a seděl tady s náma taky tvůj syn Josh, tak vám přeju, ať se na tu stýdlanku třeba brzo podíváte a ať se vám daří, díky.
1: Jo, moc krát děkuju, bylo to skvělý.
0: Díky. Čau.
2: Čau. Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti

0: Český rozhlas, Český rozhlas. Radio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Snatching off this wig, going crazy. Spending it ugly for you all.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
0: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.